0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobby redaktorky Jarky Vykoupilové.
2: Sedíme v malém parčíku u Mendlovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
3: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
2: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
3: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
2: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
3: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme dobře. Borovice Heldrejchova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
2: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
3: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
2: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
3: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
2: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
3: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
1: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jako že dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo. Takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuju si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky. Takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit. Prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje. A to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když se tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné, to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a taje. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí

0: práce.
1: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak, takovou sílu to má?
0: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
1: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla? Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
0: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely a v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
1: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
0: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
2: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehřátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaké ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologické oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelné, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hospodářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenovány v Praze i sady?
3: Ano, zbyly Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garriku Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, Strany národní, která byla později přezdívána jako Staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897, a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti. Ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to. Ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když sem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku a ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivezl, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech. No, jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizované, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všechno se dá řešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudým abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho. Máme dvě schodiště a různé chodby a

0: Rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
0: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
0: Do márnice.
1: To tu taky máte?
0: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
0: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
0: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
0: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení, a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
0: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
0: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
0: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
0: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
0: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
0: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
0: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
0: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím. To je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
0: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
0: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
0: Asi 55 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
0: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
0: Já i mluvím. Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na 3 zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na 2. zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na 3 zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. No. Číplost. Duševědný. Krásověda. Samochtíc. Prostosrdečnost.
2: Krásochuť. Předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože on měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Meteorologové doporučují sledovat výhled tepelné zátěže. Na Jihlavsku platí zákaz odběru povrchové vody. Plavec Miroslav Knedla je evropským šampionem na 50 znak. Dnešek bude slunečný, teploty přes den dosáhnou až 34 stupňů. Hezké sobotní ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Česko zažije další tropický víkend s teplotami nad 32 stupňů. Horko znovu zatíží hlavně nemocné a starší lidi. Měli by proto kromě teplot sledovat i výhled tepelné zátěže. Tu nabízí, kromě hydrometeorologického ústavu, také třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka můžou takové informace pomoci rovněž zdravotníkům.
2: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. A samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
1: Odběr vody z potoků, řek, rybníků a nádrží zakázal obyvatelům na celém území Jihlavského okresu vodoprávní úřad. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky. Na řekách Jihlavě, Jihlávce a Brtnici už klesly na hranici sucha, místy i pod ní. Na menších tocích je situace ještě horší.
3: Zákaz se týká i lidí, kteří mají platné povolení k odběru povrchové vody. Výjimku mají například odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeby integrovaného záchranného systému. Opatření bude platit do doby, než se hydrologická situace zlepší. Potom ho může vodoprávní úřad zrušit. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun. A to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Vyšetřování podle jejího mluvčího Petra Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. Zároveň sdělil, že banka už všechny nedostatky napravila. Pobřeží Indonésie v noci zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury AFP zemřeli nejméně dva lidé. Americká geologická služba USGS informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéské úřady odvolaly varování o tsunami, které vydali dříve. Stanice CNN připomíná, že nejsilnější zemětřesení zasáhlo Indonésii v roce 2004. Přírodní katastrofu na ostrově Sumatra tehdy nepřežilo přes 220 tisíc lidí.
4: Sport.
1: Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak. Druhého Rusa Kolesníkova porazil o jedinou setinu sekundy.
5: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
1: Pár minut po svém triumfu nastoupil Miroslav Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové do štafety na 4x100 metrů volným způsobem. Doplavali šestí, po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku.
0: Počasí.
1: Ve Velkém Meziříčí je teď 9 stupňů, v Havlíčkově Brodě 11, počátky hlásí 13. Dnešek nás čeká slunečný, bude jasno, nebo se vyskytne jen malá oblačnost. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Provoz na silnicích Vysočiny je v sobotu brzy ráno klidný, nejsou hlášené žádné nehody, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné sobotní ráno, přeji vám, ať je ten dnešní den plný pohody, úsměvů a možná klidně i malých radostí. Ať už vás čeká práce, výlet nebo třeba zasloužený odpočinek, tak věřím tomu, že společně si sobotní ráno určitě užijeme. Za pár minut kalendárium společně s ním taky Petr Jungmann podíváme se na události dnešního dne, tedy 15. srpna. Svátek slaví Hanky, tak jim nezapomeňte popřát něco hezkého, možná klidně i sladkého koupit. No a jak už jsem říkala, za chvíli do toho, co se dělo právě dnešní den.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jaromír Nohavica, hezké sobotní ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Teď taky Petr Jungman a události dnešního dne.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Sobota, 15. srpna. Svátek má milostná, milostiplná, popřípadě něžná, líbezná. Hana. Římskokatolická církev slaví slavnost na nebevzetí Panny Marie. A tady je Petr Jungman. Podle legendy položil základy budoucího města Telč moravský markrabě Otto II. V roce 1099 založil kostel Matky Boží na Starém městě. Kolem něj vyrostlo za 927 let jedno z našich nejkrásnějších měst. Vojenská akademie v Brně byla založena před 75 lety v roce 1951. Od roku 2004 po sloučení s vojenskými školami ve Vyškově a Hradci Králové je to Univerzita obrany. Sídlí ve čtvrti Veveří a je to jediná vysoká vojenská škola u nás. Už jedou! Tehdejší šéf IATu Gianni Agnelli a sovětský ministr průmyslu podepsali v Moskvě před 60 lety v roce 1966 smlouvu o výrobě automobilů. Licenční Fiaty 124 se jmenovaly nejdřív Žiguli, pak VAZ a proháněly se i po našich silnicích.
3: Krásné žanti samochodky.
2: Country rádio dneska slaví 35. Vysílat začalo 15. srpna 1991. Islamistické hnutí Talibán po rychlé a překvapivé ofenzivě obsadilo před 5 lety metropoli Kábul a prakticky celý Afghánistán. Postup umožnil odchod amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO. Loni se setkali na Aljašce na letecké základně v Anchorage Donald Trump a Vladimir Putin. Za zavřenými dveřmi jednali o Ukrajině. Žádná dohoda nepadla. Kulatých 80 má americký skladatel Jimmy Webb. Proslavila ho třeba hudba k animovanému filmu Poslední jednorožec. A já přeju hezkou sobotu.
0: Já vám přeji krásné sobotní dobré ráno. Za pár minut předáme taky aktuální předpověď počasí. Dneska bude opět hit. Je potřeba se na to připravit. Teď ale Berlin, Take My Breath Away. Hezké sobotní ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné sobotní ráno s datem 15. srpna, máme 5 hodin 17 minut.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude slunečný, čekáme jasno. Místy se může vyskytnout i menší oblačnost, nejvyšší denní teploty se ale budou pohybovat v rozmezí od 31 do 34 stupňů Celsia. Aktuálně v Hubenově naměříme 11 stupňů Celsia, Nový Rychnov hlásí 13 stupňů Celsia, no a 11 stupňů Celsia naměřili po ránu i v Bystřici nad Pernštejnem. Za pár minut přidáme i tipy, kam dnes vyrazit, tak si jeden nechte ujít.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 9 hodin, 22 minut, posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. A pokud si už teď třeba po ránu u kávy lámete hlavu, co dnes podniknout, jestli vyrazit na dechovku, na mrkván sobraní, nebo jste příznivci šermu, kdo ví, tak nebojte se, všechny tipy pro nás aktuálně má kolegyně Irena Šarounová.
1: Dobrý den, nevíte, co dělat o víkendu, mám pro vás několik tipů. Ještě dnes a zítra probíhá na zřícenině hradu Orlík u Humpolce festival Film a dějiny. Pod hvězdnou oblohou se tam už od čtvrtka promítají filmy s tématem historie a archeologie. Dnes můžu nalákat na film Památkáři, ten začíná v 18 hodin a zítra ve 20:45 uvidíte slavné dobyvatele ztracené archy. Úplný program najdete na internetových stránkách a myslím, že v kulisách hradu to bude mít skvělou atmosféru. V Polné na Jihlavsku dnes ve 14 hodin začne už 11. ročník mrkvan sobraní. Soutěž o nejlepší polenský mrkvanec, tedy slavný pouťový mrkvový koláč. Recepty se v místních rodinách předávají z generace na generaci a každá hospodyňka má v receptu něco, co si hlídá jako oko v hlavě. Mrkvance se pečou i v naší rodině a je to opravdu dobrota. U rybníka Stráž v Pelhřimově se dnes o zábavu postará místní skupina historického šermu Tyrskyge, která se specializuje na boj a mytologii Dánů, Norů, Slovanů a Normanů z 10. století. Od 14 do 22 hodin se můžete těšit nejen na ukázky soubojů. Akce s názvem Vikingové pro charitu zve i na lukostřelbu, přednášky, živou hudbu, jarmark, středověkou kuchyni a bohatou tombolu. Jaroměřice nad Rokytnou slaví posvícení. Zítra od 10 hodin můžete do Komenského ulice zajít na řemeslné trhy. Od 14 hodin pak zahrají kapely Duha Band, Syntéza, Paprsky a Paroháči. Připravený je i program pro děti. Ve sportovním areálu v Kamenici nad Lipou zítra v 11 hodin začíná soutěž o putovní pohár města v požárním útoku. Zvou místní dobrovolní hasiči. A v Dobrohostově na Havlíčkobrodsku zítra ve 14 hodin začíná 18. ročník festivalu dechových hudeb. Zahraje Lipkovanka, Rebelka, Vysočinka a Nová Lesanka. Krásný víkend vám přeje Irena Šarounová.
0: Pokračuje sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Zprávy, dopravu i počasí, to všechno pro nás kontroluje Karel Piška. Už o 17:30 vám aktuální informace nabídneme.

0: Hezké sobotní ráno, máme 5:30, jsou tady zprávy a společně s nimi také Karel Pěška.
1: Je 5:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Víkend bude v Česku tropický, dnes i zítra bude nad 30 stupňů. Český hydrometeorologický ústav varuje, že vysoké teploty budou silně zatěžovat lidský organismus. Doporučuje proto omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území republiky dál platí vysoké riziko vzniku požáru. Na Lipské putování můžou dnes vyrazit lidé v okolí Lípy na Havlíčkobrodsku. Připravené jsou 4 různě dlouhé pěší a cyklotrasy. Start je mezi 8 a 11 hodinou. Nejkratší cyklotrasa měří 15 kilometrů. Nejlehčí distance pro pěší je 5-kilometrová a jsou na ní nachystané soutěže a hry pro děti. České úřady loni odebrali z rodin přes 3600 dětí, to je o 8% více než v předcházejícím roce. Ukazují to údaje Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě počet případů neklesá pod

0: a 11 setin o 8 setin sekundy tak vylepšil svůj český rekord. Následně smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. V Jihlavě je teď 7 stupňů, v Libici nad Doubravou 12, Moravské Budějovice hlásí 15. Dnešek nás čeká slunečný, bude jasno nebo se vyskytne jen malá oblačnost. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnicích Vysočiny je klid, žádné vážné komplikace teď nehlásí ani D1. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Taková svatba je plná emocí, očekávání, ale i rozhodování. A květiny dokážou jí atmosféru nádherně podtrhnout, ale také pořádně zamotat hlavu a možná i rozpočet. My si o tom konec konců budeme povídat už za pár minut, protože včera byla hostem našeho vysílání floristka Markéta Jášová.

0: minut po půl šesté. Páteční dobré dopoledne bylo plné květin. Naším hostem byla floristka Markéta Jašová Střebíče, která prozradila, proč je pro floristku před plánování svatební výzdoby tak důležité právě samotné datum svatby.
1: Tak pro mě je to termín svatby, ten většinou nevěsta ví, nebo předpokládá, už má naplánovaný, nějak se rozhodli. Důležité pro mě nějaké období, a to jaro, léto, anebo podzim, popřípadě zimní období.
2: Proč je to důležité, to roční období?
1: Vlastně nám to nabízí nějaký prostor, že nemáme takový jako kdyby přetlak v tom letním období, kdy toho prostě nevyberete si třeba ani hezké datum, často jako nevěsti chtějí krásné datum, které si budou dobře pamatovat, ale vlastně to jaro nabízí mnohem krásnější třeba květy, máme levnější svatební místa, levnější dodavatele, podzim to samo, máme krásné barvy, že jo, může to být naopak jako neokoukaný, nebo někdo má rád třeba zimní spíš období, tak si prostě zařídí svatbu někde na horské chatě, projde se na lyžích ve svatebních šatech spolu s hosty, to jako už se u nás i v České republice děje, takže naopak nevěsty plánujte svatby i na jaře, na podzim a v zimě.
0: Připomínám, že celý rozhovor právě s floristkou Markétou Jašovou Střebíče najdete i na našem webu vysočená.rozhlas.cz a jednotlivé rozhovory z tohoto týdne vám nabídneme i dnes v sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů dobrého dopoledne, který startuje po 11. hodině. Skupina Europe a hned potom taky zkontrolujeme počasí. I dneska na Vysočině budeme zažívat tropy, tak nezapomínejte na pitný režim a možná bych si vymyslela nějakou práci nebo odpočinek spíš v chládku.

0: počasí.
1: Máme 5:44, hezké sobotní ráno při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Jak už jsme slibovali, i dneska nás čeká slunečný den, bude převážně jasno. Místy se vyskytne jenom malá oblačnost a teploty opět tropické v rozmezí od 31 do 34 stupňů Celsia. Aktuální teploty na Vysočině se například v Dukovanech pohybují kolem 17 stupňů Celsia. Velké Meziříčí hlásí 9 stupňů Celsia a Havlíčkův Brod teď po ránu 12 stupňů Celsia. Už za pár minut nabídneme další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Dneska se budeme věnovat spánku, ale ne tomu lidskému, jak by se dalo čekat. My se totiž zaměříme na zvířecí spánek s Martinem Písaříkem.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Dobré ráno s Helou Dvořákovou.

0: slyšená naviděnou skladba, která doznívá. Teď se o slovo hlásí Martin Písařík a další díl pořadu Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci, třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Máme sobotu 15. srpna do 6. hodiny ještě Iveta Bartošová nebo taky Maggie Reilly. No a v 6 hodin aktuální zprávy společně s Karlem Piškou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Na Pilské nádrži startuje charitativní cyklojízda Žďárskými vrchy. Miroslav Knedla si na evropském šampionátu doplaval pro zlato na 50 metrů znak. Dnešek bude slunečný, teploty přes den dosáhnou až 34 stupňů. Hezké sobotní ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. Na Vysočině dnes teploty vystoupí na 34 stupňů a zítra na 35. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území republiky dál platí vysoké riziko vzniku požáru, upozorňuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
2: Meteorologové doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Charitativní cyklistická akce Na kole dětem Žďárskými vrchy startuje dnes v 9 hodin na Pilské nádrži ve Žďáře nad Sázavou. Získané peníze poputují na účet nadace Krtek, která pomáhá dětským onkologickým pacientům, a na pediatrické oddělení v Jihlavské a Novoměstské nemocnici. V minulých letech se podařilo vybrat 400 tisíc korun.
5: 65 kilometrů dlouhý okruh povede přes Svratku, Sněžné a Nové Město na Moravě zpět k Pilské nádrži. Nejedná se o závod. Podle organizátorů se pojede v tempu zhruba 17 km v hodině a každý může jet libovolný úsek dle svých možností. Cyklojízdy se již tradičně zúčastní zakladatel nadace Na kole dětem a několikanásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. Julie Kavková, Český rozhlas.
2: Zahrada Strakovy akademie dnes kvůli vedru zůstane pro veřejnost uzavřená, informoval o tom úřad vlády. Meteorologové v Praze předpovídají teploty až 36 stupňů Celsia a zahrada nemá dost stínu. V sezóně jinak bývá každou sobotu pro návštěvníky otevřená. Příchozí si tam můžou prohlédnout například interaktivní výstavu Cesta republiky. V evakuačních centrech v Chorvatsku bylo večer po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na včerejšek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Při požáru v okolí Omiše zemřela jedna žena a 8 zraněných je v kritickém stavu.
6: Sport.
2: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesníkovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali 6. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na 5. příčku. A fotbalisty pražské Sparty posílil Matěj Jurásek. Bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování z obcí na přestup z Norwiche, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž.
3: Počasí.
2: V Jihlavě je teď 7 stupňů, v Libici nad Doubravou 12, Moravské Budějovice už hlásí 15. Dnešek nás čeká slunečný, bude jasno, nebo se vyskytne jen malá oblačnost. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Sobotní ranní provoz je na silnicích Vysočiny klidný, pro tuto chvíli i bez nehod. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno, máme sobotu 15. srpna, 4 minuty po 6. hodině. Mikrovlnná trouba a taky oprava silnic. Na první pohled nelogické spojení úspěšně funguje na našich cestách. Jak to si poslechněte už za pár minut v reportáži Evy Kézrové.

0: Za 4 minuty máme 6:45, vy posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. A tohle byla skupina Katapult, skladba Hlupák váha. Silničáři už teď v létě připravují více než 55 tisíc kilometrů českých silnic na zimu. Především na silnicích druhých a třetích tříd se k opravám děr a taky výtluků stále častěji využívá česká mikrovlnná technologie. Oprava zabere několik hodin a podle zkušeností může vydržet i několik let.
1: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší vedle, obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát neohřívá teda jídlo, ale asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem.
2: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
1: Dochází vlastně k prolnutí dvou asfaltových ploch a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
2: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
3: Má podstatně delší životnost než takové ty v zimě především běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
2: Teď zrovna vidíme, jak mikrovlnný cestář to zařízení kolegové usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
4: Tady vlastně vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 110-120 stupňů.
2: Vysvětluje Karel Kučera z firmy In.
4: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs v autě, pojďte opatrně.
2: A tady je pěkně teplo.
4: Nahříváme peci na 160 až 170 stupňů.
2: A mezi tím se nahřeje i okraje toho stávajícího povrchu asfaltového.
4: Aby se následně potom ten materiál krásně spojil s tou teplejší směsí z pece.
2: Pojďme teď k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj.
4: Má 12 magnetronů, který vytváří mikrovlnné záření a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá ho. Akustický signál, že ten časový interval vypršel.
2: Přístroj odjíždí z toho místa.
4: Ano, přesně tak.
2: Na první pohled to tady vypadá dost podobně, ale asi by nebylo dobré si tam sáhnout.
4: Určitě ne. Maximální teplota podle termokamery tady 140 stupňů.
2: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá plocha se zarovná.
4: Stáhne se do roviny a zahoutí v desku. Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
2: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: V sobotním Dobrém ránu posílám Marka Ztraceného skladbu Zastav mě a hned po ní se podíváme na počasí.
5: Dobré ráno s Helou Dvořákovou.

0: Slavik nezastavitelný Marek Ztracený se skladbou Zastav mě, který se ještě po týdnu užívá euforii z koncertu, který zažíval na Letenské pláni. Sobota je před námi, den jako stvořený pro hezké chvíle, dneska dosti tropické chvíle.
1: Počasí.
0: Je čas zkontrolovat oblohu, dneska nás čeká převážně slunečný den, bude jasno, místy se jenom vyskytne malá oblačnost a teploty se budou pohybovat v rozmezí od 31 do 34 stupňů Celsia. Aktuální teploty v Libici nad Doubravou máme 12 stupňů Celsia, 10 stupňů Celsia, potom naměříte v Havlíčkově Brodě, no a Dukovany teď po ránu hlásí už 16 stupňů Celsia. Získat zdarma živého králíka, to by se vám možná líbilo. Kde na Vysočině králíky rozdávají. To si poslechněte už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky nikdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: svou skladbou i DJ Tomas. Salež v Lipkách u Telče nabízí lidem zadarmo živé králíky. Aktuálně jich má téměř 30. Nabídce neodolají hlavně rodiny s dětmi. Králíci jsou na farmě ve třech velkých kocích.
1: Kolik králíků máte celkem?
2: Teď jsme to počítali, tak tady máme aktuálně 25 králíků, se vším všude.
1: Správce salaše v Lipkách u Telče, Jan Jeřábek, mi ukazuje pestrobarevné a různě veliké králíky.
2: Tady tohle je konkrétně burgundská, to je samička. Potom tady máme strakáče německý, ten obr.
1: Můžu jednou pohladit?
2: Můžete určitě.
1: Oho. Pouštíte teda na volno?
2: Na volno ne. Na volno jsou tady dva, kteří se tak jako nějak adaptovali na to prostředí. Už asi tak poslední 3 roky.
1: Tak třeba zahlídnem ty dva vandráky.
2: Oni se hodně schovávají tady pod tou maringotkou.
1: Jo, tam jeden spí. Jo.
2: Tyhle ty se nedají chytit. A neříkám, že jsou to divocí králíci, ale prostě jsou zvyklí na tohle prostředí, že se nenechají jako pohladit. Hodně lidí jako se na to taky ptá, chodí nás na to upozorňovat, ale zas na druhou stranu, ono když si tady sejde králík, kachny a pávy, tak je to strašně hezký pohled.
1: A ty zatím nenabízíte?
2: Ne, pávy ne, pávy určitě ne.
1: Už si někteří lidé vzali králíka sebou domů?
2: Už se to tady stalo, hlavně děti.
1: Takže ten zájem tady o to je?
2: Určitě, ano.
1: A vám to uleví, že se vám aspoň uvolní kotec.
2: Ano, a uděláme někomu radost.
1: To musí být pro některé lidi nečekané, že přijdou semka na salaš a odvezou si králíka.
2: Ano, některé děti i ty rodiče dokonce přemluví. Děti jsou nadšený, rodiče teda někdy tak jako ne, ale přesto ty králíky prostě vezmou.
1: Návštěvníci sem chodí pravidelně. Mezi kotci prochází i Terezie Kořínková s dětmi Mikulášem a Vojtěchem.
3: Vojti, co papají králíci?
4: Tam blízkové listy.
1: Už vám nabízeli tedy, že si můžete odvést králíka?
3: Ne, zatím jsem o tom jenom slyšela, ale naštěstí nám to nikdo nenabízel, protože bychom ho neměli doma kam dát. No, tak můj bratranec chová králíky, tak tomu by to třeba udělalo radost.
1: Že tip na dárek?
3: Ano, takový tip na dárek.
1: Jen letos si jich zájemci odvezli zatím 6, loni 10. Z Telče Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Další zprávy pro nás na 6:30 chystá Karel Piška, tak si je poslechneme už za pár minut. Natalie Imbruglia nebo Hana Zagorová do té doby.
5: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: se nám půl sedmá a to znamená jediné, ve studiu už je se mnou Karel Pěška.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, neměla helmu. Ukazuje to analýza BESIPu. Ten se zabýval více než 17 stovkami nehod dětí do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. Přilbu neměli 4 z 10 malých cyklistů. V Česku je přitom povinná pro cyklisty i jezdce na koloběžkách do 18 let. 62. ročník horácké výstavy drobného zvířectva začíná ve výstavním areálu za nádražím v Novém Městě na Moravě. Akce se koná dnes od 8 do 17 hodin, pokračovat bude i zítra, a to do 15 hodin. Návštěvníci uvidí stovky chovných zvířat a některá z nich si budou moci koupit. Součástí víkendového programu je také pouť na Kostelíčku. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun za nedostatky v kontrolách proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle centrální banky mezi lety 2021 až 2024 dostatečně neprověřovala některé rizikové klienty a jejich transakce. ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Klientům podle banky žádná škoda nevznikla. Spojené státy zaslaly členským státům NATO dotazník o podpoře prezidenta Donalda Trumpa. Zjišťují v něm například to, jestli veřejně podporují americkou zahraniční politiku nebo jestli omezili využívání svých vojenských základen americkou armádou. Agentura Bloomberg uvádí, že Trumpova administrativa dotazník rozeslala několik týdnů.

0: 11, Dukovany hlásí 16. Dnes na Vysočině očekáváme jasno a teploty vyšplhají na 31 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný a ani D1 nehlásí dopravní komplikace. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přejeme vám krásné sobotní ráno. Na první pohled to vypadá jako obyčejná krabička s fotoaparátem. Ve skutečnosti ale během jízdy autem vyhledává rostliny, které do Krkonoš nepatří. Vědci pomocí této technologie zkoumají, jak invazivní druhy rostlin odhalit a především, jak se krajinou šíří. Naše vědecká reportérka se za nimi vydala přímo do terénu. Podrobnosti už za pár minut.

0: vás při sobotě čekají, kdo ví, nějaké cesty toulavé, tak přejeme hlavně šťastnou cestu, ať už se rozhodnete dneska vyrazit kamkoliv. Tohle byla písnička od Michala Tučného. My teď společně vyrážíme do Krkonoš, protože vědci v Krkonošském národním parku testují nové metody mapování invazních rostlin. Poznávají klasický terén, průzkum s drony a speciální kamerou umístěnou pěkně na autě. Ta během jízdy fotografuje okolní vegetaci a taky GPS dokáže krásně zaznamenat, kde přesně se jednotlivé rostliny nachází a kudy se parkem pak šíří.
1: Pojďme to tam dát, pánové.
2: S Martinem Vojíkem z Agentury ochrany přírody a krajiny právě připevňujeme na autokameru, která má během dne projet klidně desítky kilometrů krkonošských cest.
1: Momentálně se teda přemisťuje ta kamera na zadní kufr auta.
2: Ale nevypadá to úplně jako klasická kamera.
1: To vlastně vypadá spíš jako taková krabice, na který je přidělaný velký foťák.
2: Super, máme hotovo, kam tedy s kamerou pojedeme?
3: Pojedeme na Vírovku.
4: Tak z pravého okýnka vidíme bílou kytku. A tady je, a to je přesně ona, která utekla z nedaleké skalky uhorských chat.
2: Teď kamera tu rostlinu krásně snímá. Kolik těch snímků ona vlastně udělá takhle po té cestě, co my teď jedeme?
4: Ta kamera dělá okolo 10 snímků za nějaký časový úsek, záleží na tom, jak jedeme rychle. Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
2: Zatímco kamera během jízdy sbírá jeden snímek za druhým, data pak putují dál. V postprodukci je zpracovává umělá inteligence, která podle podobnosti jednotlivých snímků pomáhá určit, o jaký druh jde. Kamera přitom není jediná technologie, kterou v Krkonoších zkoušejí, vysvětluje vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a s použitím kamery. Výstupem projektu by měla být certifikovaná metodika, kterou by využívali správy chráněných krajinných oblastí a národních parků.
2: Kamera na autě, drony, terénní průzkum i měření mikroklimatu tak mají společný cíl – dát ochraně přírody co nejpřesnější obraz o tom, jak se krkonošská krajina mění. A ten můžou vědci porovnat i s daty starými půl století.
5: Před 50 lety naše kolegyně Jana Husáková zakládala tady výzkum vegetace kolem cest a máme unikátní databázi, kterou můžeme srovnat se současným výskytem.
2: Cesty totiž pro invazní rostliny fungují jako koridory, po kterých se můžou šířit dál do krajiny. Semena můžou přenášet auta, ale třeba i turisté na botách. Z Krkonošského národního parku Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Dneska nás opět čeká velké horko, tak si to raději ověříme. Už po Jennifer Rush budeme volat Český hydrometeorologický ústav. Pokud máte tedy plány na dnešek, poslechněte si předpověď počasí.

0: Posloucháte sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Taky byste si přáli, aby aspoň trošičku zapršelo. Tak si to pojďme ověřit. Jdeme volat Český hydrometeorologický ústav.
1: Počasí.
0: Na telefonu už zdravíme meteoroložku Jitku Kučerovou. Přejeme krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí nás dnes čeká na Vysočině?
2: Podobně jako včera bude počasí bez oblačnosti, to znamená jasná obloha. Teď ráno v údolích zase bylo nebo je chladněji. Většinou tam ty teploty ještě stále jsou třeba kolem 8 stupňů. Naopak na kopcích tam je nejtepleji, tam už i přes 20 stupňů. No a přes den by ta teplota měla šplhat do tropických hodnot 31 až 34 stupňů Celsia, dnešní nejvyšší teploty. Vítr slabý, přes den potom hlavně ve východní polovině kraje mírný, jihovýchodní až jižní a večer bude vítr slábnout.
0: Řekněte, bude tropická i neděle a můžeme se v pondělí těšit na nějaký ten déšť?
2: Neděle bude tropická, v podstatě vyvrcholí to horko, 32 až 35 stupňů zítřejší odpolední teploty, ráno 19-16, na kopcích o něco více, v údolích zase při nějakém slabším větru i kolem 14, takže i méně. No a zítřek už bude jiný než dnešní den, bude přicházet studená fronta, takže ze začátku dne ráno dopoledne skoro jasno, polojasno, potom odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a mohou se objevit takové, řekněme, první izolované přehánky s takovou spíš možná zatím menší pravděpodobností. Potom srážky budou přibývat hlavně v noci na pondělí a během pondělka by snad postupně měly pokrýt celou Vysočinu. Pokud je o jejich množství, tak bude záviset na tom, kde se budou vyskytovat pak bouřky. Tam ty úhrny mohou být třeba i kolem 20 mm, ale to bude taková jenom lokální záležitost. Celoplošně to vypadá tak na 1, možná až 10 mm srážek, ale i to bude určitě stačit vzhledem k tomu suchu, které panuje.
0: Je to tak, těšíme se na to a děkujeme za dobrou zprávu. Nakonec tolik Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina by to chtělo nějaký ten for. No tak řekneme Jardovi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jardo, řekni fór.
1: To se takhle po aktu manžel přizná ženě, že přitom myslí na jiné ženy. Ty darebáku, to já, ať se miluji s kýmkoliv, vždycky myslím na tebe.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Probuzíte se do sobotního rána, před námi jsou aktuální zprávy a s nimi taky Karel Pěška.
3: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Na Jihlavsku je zakázané odebírat povrchovou vodu. Chorvatským hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u letoviska Omiš. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy, v Paříži ovládl závod na 50 metrů znak. Dnes bude svítit sluníčko, teploty až 34 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobré sobotní ráno přeje Karol Pěška. Vodopravní úřad zakázal na celém Jihlavsku odebírat vodu z potoků, řek, rybníků a nádrží. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky. Ty už na řekách Jihlavě, Jihlávce a Brtnici klesly na hranici sucha, místy i pod ní. Ještě horší je situace na menších tocích.
5: Zákaz se týká i lidí, kteří mají platné povolení k odběru povrchové vody. Výjimku mají například odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeby integrovaného záchranného systému. Opatření bude platit do doby, než se hydrologická situace zlepší. Potom ho může vodoprávní úřad zrušit. Magdalena Machová, Český rozhlas.
4: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce. Ukazuje to analýza BESIPu, který se zabýval 17 stovkami nehod dětí do 14 let od roku 2023 do letošního června. V Česku musí mít cyklisté od do 18 let přilbu povinně, připomíná Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: U jízdních kol byl ten poměr cyklistů bez přilby 37%, vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
4: Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle hasičů pod kontrolou. Meteorologové také ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. V noci na včerejšek rychle se šířící plameny zasáhly v Omiši a okolí obydlené oblasti. Zabili jednoho člověka a 8 dalších osob je v kritickém stavu v nemocnici. Některé s vážnými popáleninami na 70% těla. Do evakuačních center museli utéct 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Pobřeží Indonésie v noci zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury AFP zemřeli nejméně 2 lidé. Americká geologická služba USGS informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéské úřady odvolaly varování o tsunami, které vydali dříve. Stanice CNN připomíná, že nejsilnější zemětřesení zasáhlo Indonésii v roce 2004. Přírodní katastrofu na ostrově Sumatra tehdy nepřežilo přes 220 tisíc lidí.
0: Sport.
4: Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý reprezentant porazil v souboji o zlato o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou. Miroslav Knedla o 8 setin vylepšil svůj český rekord, když triumfoval v čase 24 sekund a 11 setin.
7: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, když jsem vlastně byl druhý o 1 setinu sekundy. Tak teď jsem se to vynahradil.
4: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá.
0: Počasí.
4: Bystřice nad Pernštejnem je právě 9 stupňů, v Novém Rychnově 11, Dukovany hlásí 16. Dnes na Vysočině očekáváme jasno a teploty vyšplhají na 31 až 34 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Sobotní ráno je na silnicích Vysočiny klidné. Nehody teď nehlásí ani D1. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré sobotní ráno, v kalendáři máme 15. srpna, datum, které má v historii opravdu silné místo. Právě 15. srpna roku 1947 získala Indie nezávislost, o 2 roky dříve potom Japonsko oznámilo kapitulaci a v roce 1969 začal legendární Woodstock festival, který se stal symbolem jedné generace. Další zajímavosti přidá samozřejmě Petr Jungmann, ještě předtím ale Karel Gott, Marcela Holanová nebo taky Ilonka Čáková a její Natalí.
0: Dobré ráno s Helou Dvořákovou.

0: pochází z Itálie. Jestli pak tušíte, jaký automobil to byl? Pokud ne, je tady kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 15. srpna. Svátek má milostná, milostiplná, popřípadě něžná, líbezná. Hana. Římskokatolická církev slaví slavnost na nebevzetí Panny Marie. A tady je Petr Jungmann. Podle legendy položil základy budoucího města Telč moravský markrabě Otto II. V roce 1099 založil kostel Matky Boží na Starém městě. Kolem něj vyrostlo za 927 let jedno z našich nejkrásnějších měst. Vojenská akademie v Brně byla založena před 75 lety v roce 1951. Od roku 2004 po sloučení s vojenskými školami ve Vyškově a Hradci Králové je to Univerzita obrany. Sídlí ve čtvrti Veveří a je to jediná vysoká vojenská škola u nás.
4: Už jedou!
3: Tehdejší šéf IATu Gianni Agnelli a sovětský ministr průmyslu podepsali v Moskvě před 60 lety v roce 1966 smlouvu o výrobě automobilů. Licenční Fiaty 124 se jmenovaly nejdřív Žiguli, pak VAZ a proháněly se i po našich silnicích.
5: Krásné santi samochodky.
3: Country rádio dneska slaví 35. Vysílat začalo 15. srpna 1991. Islamistické hnutí Talibán po rychlé a překvapivé ofenzivě obsadilo před 5 lety metropoli Kábul a prakticky celý Afghánistán. Postup umožnil odchod amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO. Loni se setkali na Aljašce na letecké základně v Anchorage Donald Trump a Vladimir Putin. Za zavřenými dveřmi jednali o Ukrajině. Žádná dohoda nepadla. Kulatých 80 má americký skladatel Jimmy Webb. Proslavila ho třeba hudba k animovanému filmu Poslední jednorožec. A já přeju hezkou sobotu.
0: I dneska nás na Vysočině čekají tropy, jaké jsou aktuální teploty na Vysočině. I tomu se budeme věnovat v předpovědi počasí. Zhruba do 3 minut. Teď Eric Clapton.

0: Clapton a jeho Promises, píseň z roku 1978, která se v Americe dostala až do první desítky hitparády. A možná vás překvapí, že jejím autorem není Eric Clapton. Napsali totiž Richard Feldman společně s Rogerem Linem. Clapton ji prostě jenom naspíval a dal jí svůj nezaměnitelný hlas a samozřejmě i kytaru. A my si k tomu dáme počasí.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme na Vysočině teploty kolem 11 stupňů a výš. Velké Meziříčí hlásí 11 stupňů Celsia, Moravské Budějovice dokonce už 17 stupňů Celsia a v Černovicích stupňů máme už 18. Dneska nás čeká hodně slunečný den, bude jasno nebo skoro jasno. Místy se může vyskytnout jenom menší oblačnost a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 31 do 34 stupňů Celsia.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Potomek afrických otroků obviněný z vraždy a francouzský koloniální guvernér. Dva muži z úplně jiných světů, které dělila hluboká propast. Jednoho dne je osud spojil na ostrově Martinik, kde se ráj proměnil v peklo. Na 30 tisíc lidí se ocitlo uprostřed smrtícího chaosu. Uslyšíte to v sobotním díle.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Lucie Vondráčková a její růže v 7 hodin 22 minut, zhruba desítka dobrovolníků spolu s hnutím Duha. Teď na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje v lesích buduje takzvané přehrádky. Snaží se jimi narušit takzvané meliorační strouhy, které v minulosti sloužily k odvádění vody z lesa. Vzhledem k suchu v posledních letech je teď ale spíše potřeba v krajině vodu zadržet. Právě přehrádky tomu mohou pomoci.
1: Nejprve si tady dobrovolníci nařezají kusy dřeva, pak se chopí lopat a krumpáčů a v jedné z prohlubní v lese začínají vykopávat strouhu.
2: Prostě určíme, kde bude ta rýha a někdo bude kopat, někdo bude odhazovat hlínu, někdo bude chystat, jako měřit ty kmeny, aby jsme je tam potom dali a prostě střídáme se.
1: Popisuje paní Eva s rýčem v ruce, že tvorba každé přehrádky je týmová práce a každý dělá něco. V tuto chvíli je ve skupině s dalšími třemi lidmi, včetně svého manžela. Podobných akcí se účastnili už před lety.
2: Manžel říkal, že bychom mohli zase jezdit a já jsem říkala, jako jestli o nás staré struktury bude mít někdo zájem. A on říkal, že to můžeme zkusit, tak my už jezdíme několik let a dává nám to smysl.
1: Pan Zbyněk se týdnu pro krajinu účastní podruhé. Bere to i jako dovolenou.
3: Poprvé jsem byl loni v Jeseníkách a tam mě hodně zaujalo, že na tom místě v těch horách nebyla elektřina, nebyl tam mobilní signál. Vlastně koupali jsme se tam v potoce.
1: Hlavním cílem týdenního pobytu je ale pomoc místním lesům. Desítky let staré meliorační strouhy, které se v krajině nachází, jsou dnes totiž podle Jana Skalíka z hnutí Duha spíše na škodu.
4: Strouhy, které byly vybudované v 50. ve 40. letech, a to proto, aby se ta půda odvodnila. Tehdejší lesníci si mysleli, že tím vlastně získají kvalitnější les. Ty klimatické podmínky se ale dramaticky zlepšily, takže vlastně lesy teďka potřebují něco úplně opačného, potřebují vláhu, jinak uschnou a nepřinesou ani ten ekonomický užitek.
1: Díky jejich zahrazení v různých místech se voda místo odtékání z lesa rozlije plošně do krajiny. Práce je ale často na jednotlivcích.
4: Je to vnímané jako velký problém, jednak protože to jsou takové malé práce, které vlastně žádná firma nechce dělat. Tím, jak malý ten zásah do toho kanálu často může být, a taky kvůli majetkoprávním vztahům. Ale v místech, která mají vlastně jednoho vlastníka nebo kde si ti vlastníci domluví, tak je to velmi jednoduchý a rychlý zásah, který má vlastně velký dopad.
1: Konkrétně tady kousek od Velké Bíteše se hnutí Duha s vlastníkem lesa na výstavbě přehrádek domluvilo a celkem jich na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje tento týden vzniká asi 20. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Přesně za 5 minut tady máme 7:30. Vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Každý z nás má asi nějakou ulici, která v sobě ukrývá vzpomínky na první lásky, kamarády, bezstarostné chvíle nebo prostě na dobu, kdy byl svět tak nějak, řekla bych, jednodušší. A právě o těchto pocitech je i krásná písnička od skupiny Elán. Ulica. No a v 7 hodin 30 minut zase zprávy a s nimi Karel Pěška.

0: My, Karluše, ve studiu, pěkně roztančený, plný energie, je na co se těšit, jsou před námi zprávy s úderem 7:30.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na lipské putování můžou dnes vyrazit lidé v okolí Lípy na Havlíčkobrodsku. Připravené jsou 4 různě dlouhé pěší a cyklotrasy. Start je mezi 8 a 11 hodinou. Nejkratší cyklotrasa měří 15 kilometrů. Nejlehčí distance pro pěší je 5-kilometrová a jsou na ní nachystané soutěže a hry pro děti. Zahrada Strakovy akademie dnes kvůli vysokým teplotám zůstane pro veřejnost uzavřená, oznámil to úřad vlády. Meteorologové v Praze očekávají až 36 stupňů a zahrada nemá dostatek stínu. Během sezóny je jinak pro návštěvníky otevřená každou sobotu. České úřady loni odebrali z rodin přes 3600 dětí. To je o 8% více než v předcházejícím roce. Ukazují to údaje Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě počet případů neklesá pod 3000. Ministerstvo proto plánuje změnit přístup k péči o ohrožené děti. Polské Konotopy dnes po 11. hodině vysvětí nejvyšší sochu Panny Marie v Evropě. Plastika s náboženským motivem má 55 metrů a svou výškou překonala i slavnou sochu Ježíše v brazilském Rio de Janeiro. Stavba konotopské Panny Marie trvala 18 měsíců a její součástí je vyhlídková plošina. Plavec Miroslav Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak. V Paříži triumfoval v čase 24 sekund a 11 setin. O 8 setin sekundy tak vylepšil svůj český rekord. Následně smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. Ve Velkém Meziříčí je právě 9 stupňů, v Hubenově 12, Telč nebo Černovice hlásí 18. Dnes na Vysočině očekáváme jasno a teploty vyšplhají na 31 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Silnice na Vysočině.

0: Václav Neckář a šalalalalí. Teď něco málo o fandění, možná i roztleskávačkách, protože ne vždycky to musí být děvčata kolem 20 let.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Potlesk a tleskání v databance rekordů. Pelřimovská agentura Dobrý den svého času zaregistrovala dokonce rekord nejstarších roztleskávaček na fotbale. Průměrný věk skupiny roztleskávačů a roztleskávaček domova důchodců Podbořany, účastnících se pravidelně domácích utkání fotbalového mužstva FK Blšany, byl tehdy 72 roků. Nejstarší z roztleskávaček byla Marie Hrabánková, která měla 81 let. Ale pojďme na nejdelší potlesk v hudební branži. Tenhle rekord nedrží ani tak za chvilku zmíněný zpěvák, jako spíš jeho fanoušci. Avšak byl to právě on, s velkým O, kdo je k tak frenetickému aplauzu svým výkonem dohnal. Byl to operní pěvec Placido Domingo. Sál mu tleskal v kuse nevídaných 80 minut. Během nichž šla opona nahoru 101krát. Podobný zážitek má ale na svém kontě i letitý Domingův souputník, pěvecká legenda Luciano Pavarotti, kterému sál tleskal v úvozovkách jenom 67 minut, ale v průběhu tohoto času šla opona nahoru 147krát. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.
0: No jen si to představte, že tleskáte 80 minut. Jenom při té představě mě bolí ruce. Za pár minut si k tomu všemu dáme ještě předpověď počasí.

0: Suchero, Senza Unadona, jinak v české verzi písnička Jsem sama doma, kterou v roce 2001 naspívalo duo Těžkej pokondr. Před námi předpověď počasí pro dnešní den.
1: Počasí.
0: Po celý dnešní den nás čeká slunečno, bude jasno, nebo se místy jenom vyskytne menší oblačnost. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 31 do 34 stupňů Celsia. V Hubenově aktuálně naměříme 13 stupňů Celsia, v Libici nad Doubravou taktéž 13 stupňů Celsia, no a Bystřice nad Pernštejnem hlásí teď po ránu 12 stupňů Celsia.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: číslo a do zámku nepasuje viac môj.
1: Máme sobotu 15. srpna, dnešní teploty by se měly vyšplhat až ke 34 stupňům Celsia a to by si zasloužilo vyrazit k vodě. Tak tam vyrazíme a něco málo vyspovídáme i naše makovičky.
2: Makovičky.
3: Jak to vypadá na koupališti?
4: Tam jsou třeba bazény a třeba na laguně. Je všechno vevnitř a jeden bazén je venku. A tobogán jeden je tam jenom, ale ten je vevnitř a je od 6 let.
3: Co je to ten tobogán?
4: Taková skluzavka, v které teče voda a ty si sedneš a až tam blikne zelená, tak můžeš jet a ono tě to sveze do velkého bazénu.
5: Skákací stojanky, takový prkno, potom si na to vylezeš a pak skočíš do vody.
6: Tam je takovej stánek a tam se rovna prodávají jídlo.
7: My máme vodní pistole.
8: My jsme byli na šlapadlech a táta to tam točil, to šlapadlo. A byl tam takovej i volant ve prostřed, že můžeš i zatočit doprava, doleva, dopředu a dozadu.
2: Makovičky.
1: Nabízí se tedy otázka, kdy jste vy naposledy byli na tobogánu. Dnešní den k tomu bude doslova vybízet, tak se vyražte i vy někam schladit. Třeba na koupališti do Humpolce.
2: Léto na koupališti v Humpolci. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Na Workoutovém hřišti v Dobroníně se v poslední době ozývá hlavně dětský smích. To se příliš nelíbí místním sportovcům. Z Dobronína Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Prosíme, chceš se požehnání na tuto fontánu, na tuto obec, skrze Krista našeho Pána.
3: Fontána nejdřív dostala požehnání od místního kněze a teď sklízí obdiv od zhruba stovky lidí. Z Heráltic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou, a hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Dobré ráno s Helou Dvořákovou.
5: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Cyklisté se na Pilské nádrži chystají na charitativní cyklojízdu. Komentovaná procházka zavede zájemce na zaječí skok u Jihlavy. Plavec Miroslav Knedla je evropským šampionem na 50 znak. Dnes bude svítit sluníčko, teploty až 34 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobré sobotní ráno přeje Karel Pěška. Charitativní cyklistická akce Na kole dětem Žďárskými vrchy odstartuje za hodinu na Pilské nádrži ve Žďáře nad Sázavou. Získané peníze poputují na účet nadace Krtek, která pomáhá dětským onkologickým pacientům, a na pediatrické oddělení v Jihlavské a Novoměstské nemocnici. V minulých letech se podařilo vybrat 400 tisíc korun.
6: 65 kilometrů dlouhý okruh povede přes Svratku, Sněžné a Nové Město na Moravě zpět k Pilské nádrži. Nejedná se o závod. Podle organizátorů se pojede v tempu zhruba 17 km v hodině a každý může jet libovolný úsek dle svých možností. Cyklojízdy se již tradičně zúčastní zakladatel nadace Na kole dětem a několikanásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. Julie Kavková, Český rozhlas.
5: Komentovanou procházku na vyhlídku Zaječí skok připravila na dnešek organizace Brána Jihlavy. Sraz je ve 13 hodin v Jihlavských Starých horách. Zhruba dvouhodinová vycházka přes Ovčinec na vyhlídku Zaječí skok až k Hellerovu rybníku bude doplněna výkladem. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun za nedostatky v kontrolách proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle centrální banky mezi lety 2021 až 2024 dostatečně neprověřovala některé rizikové klienty a jejich transakce. ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Klientům podle banky žádná škoda nevznikla. V Polsku dnes posvětí obrovskou sochu Panny Marie. Z 55 metry je to nejvyšší plastika s náboženským charakterem v Evropě. Vyrostla v obci Konotopě a její stavba trvala 18 měsíců.
7: 55-metrová socha Panny Marie Matky milosrdenství je vyšší než sochy Ježíše ve Švěbodžinu, Jana Pavla II. V Częstochowie i Ježíše v brazilském Rio de Janeiro. Socha v polské Konotopě se skládá ze dvou částí, z 15-metrového podstavce ve tvaru koruny a z 40-metrové sochy Panny Marie. Součástí je vyhlídková plošina. Konat by se tu měly i pravidelné mše a poutě. Projekt i realizaci zaplatili manželé Karkošikovi, kteří patří mezi nejbohatší Poláky. Sochu označují za dar Evropě i místní farnosti. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Sport.
5: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak a časem 24 sekund a 11 setin. Navíc o 8 setin sekundy vylepšil svůj český rekord. Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Semanová a Janíčková byla pátá. Zvítězili Rusové před Nizozemskem a Itálií.
4: Počas.
5: Ve Velkém Meziříčí je právě 9 stupňů, v Hubenově 12, Telč anebo Černovice hlásí 18. Dnes na Vysočině očekáváme jasno a teploty vyšplhají na 31 až 34 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Na dálnici D1 zpomalte mezi 181. až 162. kilometrem ve směru na Prahu. Pohybují se tam cestáři a sečou trávu. V úseku je omezení. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Máme 4 minuty po 8 hodině. Hezké sobotní dobré ráno vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková a v poslední době se k pozdravu ahoj, dobrý den nebo jak se máš přidává i to nechceš náhodou cuketu? Ano, cuket je víc než dost a pokud vám ještě letos nikdo nenabízel, tak my pro vás jednu máme. Už za chvíli.
4: Dobré ráno s Helou Dvořákovou.

0: Posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 15. srpna 8 hodin 11 minut. Před námi je rozhlasový sloupek, jehož autorem je Petr Hladík a tématem Cuketa.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Když se ráno ve dveřích objevila kolegyně s náručí plnou cuket, měl jsem jasno. Cuketová sezóna právě začala. Nastal čas sdílení a transferu tykví různých velikostí a barevných odstínů, protože každý jich má na zahradě plno a neví, co s nimi. Ostatně tak jako každý rok. Zapátral jsem potom, kdy se u nás s pěstováním cukety začalo. Rychlému boomu pomohla velká plísňová nákaza, která v polovině 80. let minulého století téměř zlikvidovala tuzemskou úrodu okurek. Hospodyňky najednou neměly co nakládat do oblíbeného sladkokyselého nálevu a kde se vzala, tu se vzala cuketa. Někdo vyzkoušel, že to jde a že snad i podobně chutná a bylo vyhráno. Cuketa získala první body. Tak snadno se této zelenině původem ze Severní Ameriky otevřela cesta k českým zahrádkářům. Ještě krátká historická vsuvka. Cuketu původně pěstovali Indiáni a patřila k jejich základním pokrmům. Později ji vyšlechtili italští farmáři a dnes ji s úspěchem dokáže na své zahrádce vypěstovat každý z nás. Až je toho překvapivě moc. Ve chvíli, kdy své nejbližší okolí dostatečně zásobíme cuketami, nastává otázka, jak je zpracovat. Ale i v tom jsme vynalézaví a na cuketu je víc receptů než na hovězí maso. Kromě již zmíněného nakládání do nálevu děláme z cukety různé předkrmy, třeba karpáčo, tatarák, přidáváme ji do salátů, vaříme z ní polévky, dají se z ní připravit křupavé chipsy, můžeme ji přidat do těstovin, také se dobře plní různými nádivkami. Cuketu můžeme smažit, péct, zapékat, grilovat, dělat z ní bramboráky, ale také nám poslouží pro přípravu dezertů, včetně zmrzliny. Zkrátka receptů najdete víc, než byste dokázali připravit. Takže až vám cuketa poleze i ušima, vzpomeňte na Krištofa Kolumba, kterému vděčíme za bohatou úrodu této šišaté zeleniny, která roste jako divá a my se nestačíme divit, kde se to v ní bere.
0: A kdyby vám přeci jenom tak nějak došla inspirace, tak připomínám web vysočina.rozhlas.cz. Tam najdete dobroty Dáši Kubíkové a receptů na cuketu určitě velkou spoustu. Teploty na teploměrech začínají velice rychle stoupat. Jaké počasí nás dnes na Vysočině čeká, i tomu se budeme věnovat hned potom, co dozní Wem. Hezké ráno s námi.

0: 13 minut, posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. 14 stupňů, bublající voda a desítky úkrytů. Tak teď vypadá jeden z dočasných domovů Raků v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí. Kvůli stavbě obchvatu Solnice i tam pracovníci musí nějakou dobu držet bezpečí. Jaké podmínky přeci jenom musí Raci mít a co mají nejraději k večeři, to se dozvíte v naší reportáži před 8:30. Teď si pojďme zkontrolovat počasí.
1: Počasí.
0: Aktuálně na Vysočině už panují celkem vysoké teploty. Počátky i Moravské Budějovice hlásí 20 stupňů Celsia. 22 stupňů teď po ránu naměříme v Nedvězí. No a předpověď pro dnešní den. Dnešek bude slunečný, bude jasno, nebo se místy vyskytne jenom malá oblačnost. A nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 31 do 34 stupňů Celsia.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Sedmkrát skupina Black Milk dozněla v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Záchranné stanici v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku mají teď neobvyklé hosty. Desítky raků tam čekají na chvíli, kdy se budou moci vrátit do přírody. Přivezli je ze stavby obchvatu Solnice a pracovníci stanice jim musí vytvořit co nejlepší podmínky.
1: 14 stupňů voda.
2: To je teplota vody v nádržích v záchranné stanici v Lípě nad Orlicí. Právě tady teď mají dočasný domov desítky raků, kteří se sem dostali ze stavby obchvatu Solnice.
1: Tak tady ty jsou dvě velké kádě, které jsou osazené vlastně velkýma jedincema, velkýma rakama. Támhle ta vzadu, ta kulatá velká, ta je jenom pro malinký, protože nemůžou být vlastně u sebe velký a malý, takže je to všechno přetříděno.
2: V nádržích jsou původní české druhy, například raci říční nebo bahení. Invazivní druhy tu podle vedoucí záchranné stanice Jindry Veselkové nedepozitují. Raci mají ve vodě také úkryty z melioračních trubek a vodní rostliny.
1: Hlídá se tady pH, kyslík a teplota vody a musí mít dostatek úkrytů, aby se nenapadaly. Krmí se speciálníma granulema.
2: Raci jsou aktivní hlavně v noci, přes den proto většinou zůstávají schovaní. Za to posetmění se pustí do krmení a hned první den měli podle Jindry Veselkové pořádnou hostinu.
1: Tady baštěj. První den nám snědli vánočního kapra, který jsme vytáhli z mražáku, takže si ho dali s velkou chutí a vlastně nezbylo z něj takřka nic.
2: Voda v nádržích neustále cirkuluje a bublá. Přes den ji navíc před sluncem chrání mokré deky. Večer je pracovníci sundávají, aby se dovnitř dostal hmyz, který může posloužit jako další potrava.
1: Večer jsou otevřený ty nádrže bez těch mokrých přikrývek, který to udržou studený, aby tam zas propadal hmyz a podobně. A je to prostě neustálý starání se. No. Chceme, aby jim tady bylo fakt jako dobře, aby se vrátili v perfektní kondici a aby hlavně se zachovala ta populace.
2: Stanici zůstanou v raci minimálně do konce srpna. Jak dlouhý bude jejich pobyt, bude záležet také na tom, jak rychle bude pokračovat stavba obchvatu Solnice. Jakmile to podmínky dovolí, vrátí se zpátky do přírody. Z Lípy nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
0: Zůstáváte ve společnosti Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. Doufám, že si v tuhle chvíli třeba dopřáváte nějakou dobrou kávu a nebo lahodnou snídani. Pokud ano, tak vám přejeme dobrou chuť a k tomu všemu přesně o 8:30 přidáme i aktuální zprávy s Karlem Pěškou. Teď ale vyrážíme do Švédska. Je tady skupina ABBA a jejich Mamma Mia.
3: Dobré ráno s Helou Dvořákovou.

0: jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlety jezdili i císaři.
1: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina jsou na řadě zprávy a s nimi Karel Piška.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Víkend bude v Česku tropický, dnes i zítra bude nad 30 stupňů. Český hydrometeorologický ústav varuje, že vysoké teploty budou silně zatěžovat lidský organismus. Doporučuje proto omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území republiky dál platí vysoké riziko vzniku požárů. 62. ročník horácké výstavy drobného zvířectva začíná ve výstavním areálu za nádražím v Novém Městě na Moravě. Akce se koná dnes do 17 hodin, pokračovat bude i zítra, a to do 15 hodin. Návštěvníci uvidí stovky chovných zvířat a některá z nich si budou moci koupit. Součástí víkendového programu je také pouť na Kostelíčku. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které od roku 2023 havarovaly na kole nebo koloběžce. Ukázala to analýza více než 1700 nehod, kterou zveřejnil BESIP. Přilba přitom může výrazně zmírnit následky pádu nebo nárazu. Cyklisté a jezdci na koloběžkách do 18 let musí v Česku helmu nosit povinně. Počet potvrzených obětí zemětřesení na jihu Indonésie stoupl na 20 a pravděpodobně ještě poroste. Některé odlehlejší oblasti ostrova Flores totiž podle agentury Reuters zůstávají kvůli sesuvům půdy odříznuté od zbytku světa. Otřesy o síle 7,7 stupně zasáhly oblast brzy ráno tamního času. Fotbalista Matěj Jurásek bude v této sezóně hostovat v pražské Spartě. Bývalý hráč Slavie přišel na Letnou z druholigového anglického Norwiche. Součástí dohody klubu je také opce na přestup. V Třebíči je teď 13 stupňů, v Havlíčkově Brodě 17, Humpolec hlásí 20. Dnešek bude slunečný a horký, čekat můžeme jasno a teploty 31 až 34 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 je teď problém na 100 kilometru ve směru na Brno. Havarovalo tam nákladní auto, po nehodě už je odstavené, ale na místě došlo k úniku oleje, tak pozor, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Pokračuje dobré ráno Českého rozhlasu Vysočená. Lidé se dříve snažili léčit nejrůznější neduhy, nejen bylinkami a domácími prostředky, ale také pomocí zaříkávání a magických rituálů. A to nám nabídne další díl pořadu Bejvávalo už za pár minut. Ještě předtím Lenka Filipová nebo skupina Jelen.

0: sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zpívala Lenka Filipová, že za všechno může čas. Magické rituály, léčitelství a taky zaříkávači. To všechno nás čeká v dalším dílu pořadu Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Kdysi se lidi snažili léčit či od pomoci svým blízkým či sousedům od nějaké chmury všelijak. Bejvávaly ženy, které různým tajemno budícím říkáním vyháněly z těla nemocného nebo uhranutého člověka nemoci a zlé síly.
3: U nás se jim říkávalo zaříkávačky. Aby v tom svým konání ale měli výsledky, museli, podle tehdejší víry, shromáždit 9 druhů dřeva. Ty druhy se lišily krajově, ale nikdy nesměl chybět jalovec.
2: Jalovec je keř nebo malý strom, na kterým rostou jalovčinky.
3: No. A od pradávna se praktikovalo žvejkání těch jalovčinek. Bylo to proti zápachu z pusy. A taky, když nemocnej neměl chuť k jídlu.
2: Ovšem jalovec měl mít pro naše předky taky doslova magickou moc.
3: Možná to bylo i pro tu jeho zvláštní vlastnost, že hoří, i když uřízneš čerstvou větvičku.
2: Aha, takže nejen pro tu vůni, ale asi i pro tuhle vlastnost se za starých časů vykuřovaly místnosti a chlévy právě jalovcem.
3: Ono to mělo takovou lesní, pryskyřičnou a kořenitou vůni. U nás se to dělalo taky. Kvůli zahnání čarodějnic a sil temnoty, který mohli škodit člověku i dobytku.
2: Jalovec se ovšem používal a pořád i používá v kuchyni. O tom by mohli svý říct především milovníci zvěřiny. Ty modro-černý plody jalovce byly od nepaměti známy jako dochucovadlo masa, nádívek nebo i omáček.
3: Ale není nad jeho léčivý účinky. Musí se s tím ale opatrně. Už starý báby kořenářky jalovec odporučovali při plynatosti. No, když tě to nadejmá, tak.
2: Jalovec ovšem i chrání proti oparům a je dobrý na revma a bolení svalů a v kloubech.
3: No, kvůli tomu se za starých časů jahůdky jalovce po doma nakládali do kořalky.
2: Však i teď se z nich vyrábí známá kořalka. Teď se kdysi říkalo jalovcová. My ji dneska známe jako borovičku nebo džin.
3: A pak ta kouzelná moc, chlapče. Lidi třeba věřili, že porazit či podříznout jalovcovej keř přináší člověku neštěstí. Naopak, větvička jalovce nosená při sobě chránila dotyčného proti nemocem. A ze stejného důvodu, takže aby se děvčat a ženských nedrželi choroby, šlehalo se vo Velikonocích v podhůří Beskyd ne vrbovejma proutkama, ale jalovcem.
1: Bejvávalo.
0: Před námi je víkend a víkend podle meteorologů bude tropický, ale možná v neděli už zaprší. Ověříme si to. Už za pár minut budeme volat Český hydrometeorologický ústav. Ještě předtím skupina Pet Shop Boys. Hezké sobotní ráno.

0: počasí.
1: Víkend bude tropický, ale přijdou například už v neděli nějaké přehánky nebo bouřky. Na to se v tuhle chvíli budeme ptát Českého hydrometeorologického ústavu. Na telefonu už meteorolog Mojmír Martan. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Jaký bude sobotní den na Vysočině?
2: Tak sobotní den bude ve znamení jasné oblohy, bez mraků, odpolední teploty 31 až 34 stupňů, foukat bude slabý, ve východní polovině kraje mírný jihovýchodní nebo jižní vítr, večer bude vítr slábnout.
1: Jaké počasí nás čeká v neděli a můžeme třeba ke konci nedělního dne už čekat lehčí přehánky?
2: Ano, už tam nějaká pravděpodobnost je, ale část dne bude ve znamení skoro jasné nebo polojasné oblohy, potom odpoledne bude od západu oblačnosti pozvolna přibývat, no a ty první izolované přeháňky by se mohly objevovat později odpoledne nebo večer. Co se týče teplot, tak ráno přinese teploty mezi 19 a 16 v údolích při slabém větru místy kolem 14 stupňů, odpolední teploty, protože bude vrcholit příliv velmi teplého vzduchu 32 až 35 stupňů.
1: Ne každý patří mezi příznivce vysokých tropických teplot. Můžeme tedy potěšit odpůrce tropů, že v průběhu příštího týdne začne ochlazení?
2: Určitě ano, to ochlazení se dostaví už v pondělí. Noc bude ještě celkem teplá, s teplotami 18 až 14 stupňů, ale přes den už se teploty vyšvihnou nejvýše na 20 až 24 stupňů. No a to pondělí bude převážně zatažené, s velkou pravděpodobností se na celém území kraje objeví déšť nebo přehánky a také bouřky. Až večer a v noci potom srážky ustanou a s nimi také bude ubývat oblačnost.
1: Děkujeme za příjemné informační ochlazení týkající se počasí. Tolik meteorolog Mojmír Martan, hezký den a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vám dáme tipy, jak si užít tropický víkend. Už za chvíli s Irenou Šarounovou.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky nikdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Petr Kolář, navzdory hříchům v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Pokud ještě nevíte, co o víkendu podniknout, nebojte se, Irina Šarounová pro vás má velkou spoustu nápadů.
1: Dobrý den, nevíte, co dělat o víkendu, mám pro vás několik tipů. Ještě dnes a zítra probíhá na zřícenině hradu Orlík u Humpolce festival Film a dějiny. Pod hvězdnou oblohou se tam už od čtvrtka promítají filmy s tématem historie a archeologie. Dnes můžu nalákat na film Památkáři. Ten začíná v 18 hodin a zítra ve 20:45 uvidíte slavné dobyvatele ztracené archy. Úplný program najdete na internetových stránkách a myslím, že v kulisách hradu to bude mít skvělou atmosféru. V Polné na Jihlavsku dnes ve 14 hodin začne už 11. ročník mrkvancobraní. Soutěž o nejlepší polenský mrkvanec, tedy slavný pouťový mrkvový koláč. Recepty se v místních rodinách předávají z generace na generaci a každá hospodyňka má v receptu něco, co si hlídá jako oko v hlavě. Mrkvance se pečou i v naší rodině a je to opravdu dobrota. U rybníka Stráž v Pelhřimově se dnes o zábavu postará místní skupina historického šermu Tyrskyge, která se specializuje na boj a mytologii Dánů, Norů, Slovanů a Normanů z 10. století. Od 14 do 22 hodin se můžete těšit nejen na ukázky soubojů. Akce s názvem Vikingové pro charitu zve i na lukostřelbu, přednášky, živou hudbu, jarmark, středověkou kuchyni a bohatou tombolu. Jaroměřice nad Rokytnou slaví posvícení. Zítra od 10 hodin můžete do Komenského ulice zajít na řemeslné trhy. Od 14 hodin pak zahrají kapely Duha Band, Syntéza, Paprsky a Paroháči. Připravený je i program pro děti. Ve sportovním areálu v Kamenici nad Lipou zítra v 11 hodin začíná soutěž o putovní pohár města v požárním útoku. Zvou místní dobrovolní hasiči. A v Dobrohostově na Havlíčkobrodsku zítra ve 14 hodin začíná 18. ročník festivalu dechových hudeb. Zahraje Lipkovanka, Rebelka, Vysočinka a Nová Lesanka. Krásný víkend vám přeje Irena Šarounová.
0: Já k tomu doplním, že po 9. hodině vás čeká pořad Mezi nebem a zemí a já se na vás budu těšit zase dnes po 11. hodině, kdy si v sobotním sestřihu toho nejlepšího připomeneme to nejlepší z hostů dobrého dopoledne tohoto týdne. Tak si to nenechte ujít. No a do 9. hodiny vám hudební společnost bude dělat skupina Eurythmics. Tak dobré sobotní ráno s námi.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Lesy u Velké Býteše by do budoucna mohly zadržet více vody. Požár u chorvatského letoviska Omiš už hasiči dostali pod kontrolu. Miroslav Knedla si na evropském šampionátu doplaval pro zlato na 50 metrů znak. Čekáme slunečno a naměřit můžeme až 34 stupňů. Začínají zprávy, pěknou sobotu přeje Karol Pěška. Takzvané přehrádky na melioračních strouhách stavějí dobrovolníci v lesích na Velkobýtešsku. Jde o reakci na extrémní sucho. Strouhy totiž z krajiny odvádějí vodu. Přehrádky vznikají díky akci Hnutí Duha Týdny pro krajinu.
3: Začalo se včera, to se kopalo asi hodinu a dneska na tom pracujeme další 2 hodiny.
4: Paní Šárka stojí s rýčem už u téměř hotové přehrádky na jedné z lesních struh. Ty se v minulém století budovaly, aby odváděly vodu z lesa. Teď je ale potřeba přesný opak.
5: Čili dává velký smysl ty strouhy všude, kde jsou, rušit.
4: Vysvětluje Jan Skalík z Hnutí Duha s tím, že dobrovolníci v podstatě přehrazují strouhy v různých místech a za pomoci menších klád tak, aby voda nemohla z lesů rychle odtékat. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: V okolí obce Lípa na Havlíčkobrodsku se dnes koná lipské putování. Nachystané jsou 4 různě dlouhé pěší a cyklotrasy. Na start je možné přijít do 11 hodin. Nejkratší cyklotrasa měří 15 kilometrů. Nejlehčí distance pro pěší je 5-kilometrová a jsou na ní připravené soutěže a hry pro děti. Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu, ukazuje to analýza BESIPu, která řešila více než 1700 havárií cyklistů ve věku do 14 let. Nošení přilby je přitom povinné do 18 let a může výrazně zmírnit následky nehody. Důležité je také správné nasazení helmy, popisuje koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
6: Zlaté pravidlo 2 prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nadspojnici obočí vložit 2 prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě 2 prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
2: Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle hasičů pod kontrolou. Meteorologové také ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. V noci na včerejšek rychle se šířící plameny zasáhly v Omiši a okolí obydlené oblasti. Zabili jednoho člověka a 8 dalších osob je v kritickém stavu v nemocnici. Některé s vážnými popáleninami na 70% těla. Do evakuačních center museli utéct 2000 lidí, včetně 300 českých turistů.
1: Sport.
2: Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak. Druhého Rusa Kolesníkova porazil o 1/100 sekundy.
7: Já jsem ale před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať mě. Neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
2: Pár minut po svém triumfu nastoupil Miroslav Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové do štafety na 4x100 metrů volným způsobem. Doplavali 6. po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na 5. příčku.
1: Počasí.
2: Třebíči je teď 13 stupňů, v Havlíčkově Brodě 17, Humpolec hlásí rovných 20. Dnešek bude slunečný a horký, čekat můžeme jasno a teploty 31 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 na 100 kilometru ve směru na Brno probíhá odklízení nehody s únikem oleje. Havarovaný kamion už je odstavený u krajnice. Dejte tam ale pozor, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Na Šumavě se letos chytají kouzelné rybičky, nejsou ale na talíř, pomáhají plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Řekneme vám, jak tahle neobvyklá sbírka Charity Sušice funguje. Čeští filmaři a novináři mají u Dalajlámy dlouhá léta tak trochu protekci, říká režisér William Poltikovič. V kinech se objevil jeho snímek Dalajláma – oceán moudrosti. Řekne nám o něm víc. Pozoruhodné sakrální památky a stavby najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Helenu Vondráčkovou jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pokud vás letní cestování zavedlo na Šumavu, možná jste v Sušici, na Modravě, v Kašperských horách, v Prášilech nebo na dalších místech narazili na síť plnou barevných rybiček. Tyhle rybičky jsou kouzelné, pomáhají totiž plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Charita Sušice prostřednictvím této sbírky pomáhá lidem, aby mohli zvládnout náročnou životní situaci nebo pečovat o své blízké s důstojností. Jak takové rybaření funguje, zajímalo Danielu Brůhovou.
1: Na to, jak pomáhají pestrobarevné papírové rybičky zavěšené v háčkované síti, se ptám ředitelky Charity Sušice Štěpánky Brabcové.
2: Poskytujeme službu všem lidem bez rozdílu a spousta těch lidí propadá tím sítem sociálních služeb. To znamená, že už potom pro ně není žádná pomoc a pak právě přichází ta charita, která pomůže. A tím vznikl vlastně ten název Charitní záchranná síť. Jsme začali jak zaměstnanci, tak dobrovolníci, i seniori háčkovat sítě a roznášet je po kavárnách a kempech tady v našem regionu.
1: V ostrém šumavském povětří mě zajímá, co taková vybarvená rybička dokáže.
2: Můžou přispět na náš účet.
1: Kolik sítí na rybky jste rozprostřeli?
3: Letos jsou rybky, které plní přání na 80 místech.
1: Říká koordinátorka akce Michaela Zouharová.
3: Jsme velmi rádi, že se nám podařila zhmotnit myšlenka pomoci, která není omezená věkem, pohlavím, vzděláním, prostě zapojují se všichni. Malé děti velmi rádi spolupracují, rodiče se zapojí tím, že pošlou svůj dar. A my ten dar můžeme využít na služby.
2: Největší část práce našich zaměstnanců jsou služby péče, kde vlastně pomáháme lidem, aby mohli zůstat co nejdéle v tom svém přirozeném prostředí, to znamená doma. Ty pečovatelky přijedou a pomůžou prakticky s čímkoliv, když ten člověk je tam sám, anebo ta rodina třeba jde do práce a potřebuje prostě si na chvilku odskočit, tak my je vlastně zastoupíme. Pak máme služby prevence, tam patří právě odborné sociální poradenství, kde pomáháme lidem najít prostě cestu, ať mají ztrátu bydlení, zaměstnání, anebo jsou opravdu vyloučení a jsou na ulici.
1: Rybky houpající se v sítích jsem objevila v několika šumavských restauracích a kavárnách. Jaká přání plní?
3: Ti naši klienti, jak klienti péče, tak klienti poradny, mají i svá přání, stejně jako my, úplně obyčejná přání. Například někdo si přál knihu o Šumavě, někdo si přál ochutnat smaženou rybu na vánočním stole, nebo domácí cukroví. A takovéhle malé drobnosti my jsme mohli splnit okolo těch Vánoc. Takže se nám vlastně letní kampaň krásně prolne až do vánočního období, kdy my můžeme plnit ta skromná přání dětem, dospělým, všem.
1: Jak se v tom odráží duchovní přesah?
3: Já tam vidím ten přesah toho duchovna v podobě té lidskosti. Protože my jsme součástí osudu těch lidí. My jim věnujeme něco ze své osobnosti a žijeme s nimi ten běžný život, který třeba není tak atraktivní na sociálních sítích, ale je tady a vždycky bude. A pro mě to, že mohu dělat pro organizaci, pro níž je lidskost, důstojnost, pracovní náplň, tak to mě naplňuje velkým pocitem štěstí a pokory a jsem vděčná, že můžu být součástí.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval číhošťského farníka a očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Trtík, který byl v roce 1950 vězněn v souvislosti s perzekucí faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností, byl tehdy ve věci nezákonně zadržován. Vyplynulo z úterního rozhodnutí soudu. O očištění Trtíka, který zemřel v roce 2007, usiluje jeho dcera Marie Vavříčková. Toufar byl soudně rehabilitován v říjnu 2024. Výstava Těkání kostí představí v podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v kutnohorském Sedlci tvorbu současných vizuálních umělců Terezy Bartuňkové a Ondřeje Klavíka. Připravili instalaci určenou pro prostory katedrály a výstava reaguje i na blízkost sedlecké kostnice. Výstava začala včera a propojuje kresby, světelné objekty i práci se zrcadly a zve návštěvníky mimo jiné k zamyšlení nad pomíjivostí života. Inspiraci čerpá z nadčasového poselství Memento Mori, které je se Sedlcem neodmyslitelně spjato. Potrvá do 21. září. Obraz Panny Marie Pomocné, který věřící na Zlatohorsku uctívají již 300 let, se vrátil z restaurátorské dílny. Ve zlatohorském farním kostele jej slavnostně přivítají zítra při poutní slavnosti. Obraz z počátku 18. století je spjatý s poutním místem Maria Hilf. Do ukončení rekonstrukce celého oltáře poutního kostela zůstane na bočním oltáři zlatohorského farního kostela. Rekonstrukce celého oltáře vyjde na 4,7 milionu korun. Zlatohorský obraz je jednou z významných kopií díla Lukase Cranacha staršího, takzvané Pasovské Madony z roku 1537. Namaloval jej malíř Simon Schwarz. Restaurování obrazu předcházel důkladný průzkum. Využit byl například i rentgen ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Kovové prvky pomáhalo analyzovat Technické muzeum v Brně. Taky tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Dana Bartu jsme vám zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí tady na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Řadu sakrálních památek najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Toto město tak připomíná i duchovní odkaz našich předků. S průvodcem Janem Balcarem se tam zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Na území bylo v minulosti zřízeno poměrně velké množství kamenných soch. Co o tom víme?
2: Pilníkov, dnešní město Pilníkov, historicky také město Pilníkov, se nachází v bývalých Sudetech a pilníkovská výzdoba je unikátní. Prakticky, když cestou od Trutnova vyjíždíme, tak na Vlčické křižovatce můžeme spatřit krásná boží muka s křížem na kamenném podstavci.
1: Víme datování zhruba?
2: No, je to v roku 1718 a jsou tam i iniciály GHM. Zajímavý je, že v roce 2010 ty zbytky kříže byly zrestaurovány místním kamenictvím, tedy z Čermné.
1: No, ale rok 2013 byl takovým nepříjemným rokem právě pro toto místo.
2: Bohužel, někdo odcizil sošku, ale místní na to pružně reagovali a při kácení stromu, kdy byl kříž poškozen, tak zároveň celý ten kříž, včetně sošky, bylo to opraveno.
1: Ano, soška se zase vrátila na místo, kříž opraven. My můžeme vidět právě tady v městě Pilníkov ještě jeden velmi zajímavý polní kříž.
2: Pokud bychom se vydali dál cestou do města, tak tam je odbočka do Starých Buků, a tam se nachází krásný kamenný kříž, který byl opraven nejprve v roce 2007 a teďka čest je 2023. Jinak původ tohoto kříže se datuje k roku 1802.
1: No a víte, co mě tady zaujalo? Taky kamenný krucifix. To je velmi zajímavá památka.
2: Tak je to ještě dál, poblíž domu číslo 294, tak ten se tam nachází. Na podstavci je reliéf Panny Marie Bolestné a dal ho zhotovit v roce 1802 místní sedlák Johann Christoph Bauer, což byl místní německý hospodář.
1: My jsme nezmínili monument a to je kostel, který celému Pilníkovu vévodí. Co je to za kostel?
2: Přesně jak říkáte, na náměstí se nachází kostel Nejsvětější Trojice, který má trošku pohnutou historii. Stojí na takovém návrší uprostřed náměstí a připomíná se už v roce 1357. Nejprve to byl dřevěný kostel a postupně byl opravován. Nynější kostel byl vystavěn v letech 1768 až 1770 a postavil ho stavitel Johann Ješke v pozdně barokním slohu.
1: Co víme o vybavení kostela?
2: Pochází ze závěr 18. století a část toho vybavení byla doplněna v roce 1820. Ale barevné vitráže byly v 20. století nahrazeny tvrzeným sklem. Zajímavý je, a to je právě ten pohnut našich kostelů v pohraničí, že 28. ledna 2006 se zřítila klenba kopule ve střední části kostela a v posledních letech tam najdete kilometry lešeňových trubek, které drží vnitřní stav a byla kompletně opravena kopule, takže to je teď dominantní a krásná.

0: magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme do kina. Slovo Dalajláma je složenina. Skládá se z mongolského výrazu Dalaj, oceán, a tibetského láma, což je výraz pro duchovního učitele. I proto zvolil režisér William Poltikovič jako podtitul svého nového celovečerního distribučního dokumentu o Dalajlámovi spojení Oceán moudrosti. Ve snímku, na který si právě můžete zajít do kina, vzdává filmař Dalajlámovi hold. Mapuje přitom jeho životní cestu a zprostředkovává divákům názory, postoje a povahu tibetského duchovního vůdce. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká, s Dalajlámou je v kontaktu řadu let.
1: Měl jsem tu možnost setkat se s ním už při té první návštěvě v roce 90 v únoru, kdy přijel jsem na pozvání Václava Havla, což si on velice vážil, že ho hlava státu pozvala. No a ta vstřícnost se pak trošku odrazila i v přijímání českých filmařů a novinářů, že jsou vždycky měli tak trošku protekci. A on tedy pak viděl, že ještě mám zaměření na tu spiritualitu, tak o to víc se snažil vždycky mi to umožnit nějak, takže těch setkání bylo hodně. A vždy je okouzlující to setkání s takovou tou jeho bezprostředností, hravostí, takovou

0: kamarád z Indie, takže už nechtěli, abych dál natáčel, tak mi zase na oplátku poskytli svůj archiv, tak něco tam z toho je, ale drtivá většina jsou moje záznamy.
1: Hlavní osou toho příběhu jsou názory, vyprávění a setkávání Dalajlámy s lidmi. A skrze ta setkávání vlastně on ty své názory tlumočí.
0: Ano, tak bychom vždycky rozprávali na různé věci. Tento film je zaměřený právě na to, co si myslím, že tak teď v tom našem životě společenském chybí, že přece jenom ty naše hodnoty jsou poněkud deformované, příliš se zaměřujeme na ty materiální věci, opomíjíme ty druhé, že spíš jsem to já, možná moje rodina a tak. Tady je taková výzva k tomu brát se více jako součást toho celku, vnímat se v tom celém společenství, rozvíjet tu empatii, soucítění, láskyplnost. A to vlastně, jak hezky Dalajláma říká, důležité, abychom dali do toho vzdělávání, aby se ty děti učili něco, co opravdu v tom životě potřebují, protože vztahy, emoce a to, jak funguje naše mysl, s tím jsme konfrontováni den o denně. Ale bohužel nikdo moc nás tomu nevede, takže považuji to za důležité a proto se mi ten film takhle zaměřil, i když samozřejmě jsou tam jiné roviny, jako vzpomínání jeho maminky na něj. A trošku on tam vysloví ten svůj příběh, jak musel vlastně odejít do té emigrace a tak, ale dominuje tomu takový ten apel na tu sekulární etiku, nenáboženskou spiritualitu.

0: vzpomínání jeho maminky. Je převzato z knihy Dalajlámovy matky. Je velmi zajímavé, není ho tam mnoho, ale vy jste vybral ty zajímavé pasáže. Mimo jiné třeba, jak v jednu chvíli byla zpochybněna existence Dalajlámy, nebo že právě Dalajláma je Dalajlámou, ale jak prováděli takové zajímavé losování.
1: Tento současný Dalajláma zrušil to, že je i mocenským představitelem Tibetu, jo? Že nejen duchovním, ale vlastně byl i vládcem, což někdy v roce 2011 uším zrušil a tu politickou světskou moc převzala exilová vláda. Takže v té době, kdy ještě byl malý, tak měl i tu moc jako panovník, nejen teda duchovní představitel. No a to víte, že ty zájmy mocenské jsou vždycky ve hře. Kdo by se toho rád uchopil, takže to bylo zpochybňováno a tak dále, tak nakonec teda osud rozhodl, že se to dobře vybralo a potvrdila se ta volba jakoby náhodným losováním v nádobě, ale před sochou Jerinpocheho, který vlastně je takovým velkým šiřitelem buddhismu a položil ty základy výrazné v tom buddhismu v Tibetu.
0: Vzpomínky Dalajlámových rodinných příslušníků, hlavně tedy matky a pak taky jejího vnuka, to znamená asi synovce Dalajlámova, jsou vždycky v takovém ozdobném rámečku a často je doprovázíte animací a nebo záběry, které vytvořil umělá inteligence. Jak moc jste spolupracoval s umělou inteligencí u tohohle filmu?
1: Bylo tam v těchto případech, musím říct, že teda pro filmaře ta umělá inteligence velkým pomocníkem, že vlastně i z fotek nám vytvořila jakoby dobové záběry a ty sny a představy té maminky, že dala do těch animací velice pro mě příznivě. Dokonce i hudbu jsme nějakou složili k tomu pomocí umělé inteligence. Takže jo, dobrý sluha, zlý pán. Samozřejmě zneužití, to víme, že je velice křehké a možné a výrazné, pokud se opřel do toho určité skupiny. Ale pro tu tvůrčí praxi, myslím, že pořád člověk zůstane, ale mnohé z toho ta umělá inteligence vytvoří a je v tom pomocníkem, no? Hlavně v tom obrazovém stvárnění různých abstrakcí a takových věcí, že bude se určitě používat čím dál tím více. Vybraný filmek běžně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se nyní vydáváme do Vsetína. Už ve čtvrtek začne multižánrový křesťanský festival United. Koná se každoročně na konci prázdnin právě ve Vsetíně. Multižánrovost festivalu United se promítá ve škále koncertů, různých hudebních stylů a spektru dalšího programu. Semináře, workshopy, divadla, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. Kromě většího třídenního festivalu přišli pořadatelé také s konceptem United City, tedy jednodenními akcemi, které se konají v různých městech napříč Českou republikou. Natáčela Sofie Čiripová.
1: Vzhledem ke svému bohatému programu vyžaduje festival United propracovanou organizaci a nespočet pořadatelů. Jedním z nich je také Ludvík Kysela. Ten popisuje, jak festival vznikal a co nabízí.
2: United je multižánrový křesťanský festival. Jehož cílem je si ukázat současným generacím, hlavně mladý generaci, nějakou poutavou cestu, jak vnímat křesťanství. Ta multižánrovost je v tom, že to jsou nejenom jako různé žánry hudební, ale zároveň jde o workshopy, semináře, divadla a dokonce i outdoorové aktivity. Samotný festival United vzniknul ve Vsetíně, už je to 15 let zpátky, připravuje se teď 16. ročník. Co já vím, tak to byla touha potom spojit dohromady mladé křesťany z různých církví. Takže úplně ta původní myšlenka byla, aby se sešly jednotlivé mládeže z okolí Vsetína. Oni si potom setkání uvědomili, že mají strašně moc věcí společných, byť se předtím nesetkávali tolik, anebo vůbec, a že to je vlastně škoda. Já si osobně myslím, že United na Vsetíně je opravdu vsetínský zázrak, že když tam přijedete, tak zjistíte, že na tom malém městě se sjedou opravdu jako tisíce mladých křesťanů. Když budete úplně noví a vezmete si do ruky letáček, tak ta pestrost té nabídky je tak velká, že začnete úplně zběsile hledat, co všechno chcete vidět, slyšet a o co nepřijít, a zjistíte, že vždycky o něco jako přijdete. Festival United probíhá od čtvrtečního večera až do sobotní noci a je to prostě velká jízda úplně od ranních chvál akustických až po večerní late night show. Je tam venkovní scéna, ten festival je dneska opravdu takový jako rozprostřený úplně přes celé to město, takže v několika tělocvičnách lidé spí, je obsazený kulturní hlavní prostě dům, co tam je, je obsazená městská knihovna, divadlo, školy, aby prostě všude se dostalo na ty desítky seminářů a workshopů.
1: Během pandemie byla ale organizace takto veliké akce nemožná. Pořadatelé si ji však nechtěli vzdát, proto přišli s novým konceptem United City.
2: Během té první vlny vsetínský tým vymyslel, že United bude v online prostoru. Ano, byla to úplná nouzovka, ale podařilo se, že jako něco bylo. Ten další ročník už bylo možné, aby se lidé sešli, ale pouze venku, v otevřených prostorách. Tudíž ten tým se rozhodl, že zkusí udělat takové jakoby malé United, které udělá venku, a tím pádem to může udělat jenom jako na jeden den, protože ty lidé nesmí nikde spát. Tak vznikla myšlenka United City, což byla tehdy Plzeň, Litomyšl a potom Vsetín.
1: Tato myšlenka se později začala rozrůstat, jelikož působí Ludvík Kysela v Českých Budějovicích a pracuje už řadu let s mladými lidmi, byl osloven, zda nechce také v Jihočeském krajském městě uspořádat United City. Zpočátku byl skeptický kvůli náročnosti organizace této akce, ale později po schůzce s hlavními pořadateli ze Vsetína s uskutečněním projektu souhlasil.
2: Když jsme končili, tak jsme se domluvili všichni na tom setkání, že bychom opravdu chtěli, aby festival United v Českých Budějovicích byl, a že jsme ochotní do toho jít a dát tu svoji energii, protože nás bylo docela dost, že to byly prostě společenství napříč od katolické církve až po evangelikální církve, až po charismatické, prostě takový mix jako těch budějovických církvích. Dneska už jsme taky kamarádi, přitom jsme se tehdy vůbec neznali, což je vlastně United, to je vlastně to krásný. Takže sice United znamená spoustu věcí i vzhledem k lidem a společnosti, ale je to i United právě tady v tomhletom organizování, kdy my neřešíme rozdíly mezi námi, ale řešíme, že jdeme za nějakým cílem a táhneme za jeden provaz, to tak je.
1: Na realizaci festivalu United City je potřeba schopný a početný tým, kde každý má své poslání a úkol. A Ludvík Kysela je jeho neoddělitelnou součástí.
2: Na tom budějovickém týmu je asi hodně realizace úplně na místě. Já mám na starosti takzvanou malou techniku, mám jako tým 5-6 mladých lidí. Naším úkolem je zajistit pozvučení seminářů. I když bude třeba nějaká talk show, nebo diskuze, nebo jenom seminář, tak ho musíte nahrát, musíte ho přenést, musíte počítat s tím, že tam je nějaká projekce, že třeba někdy chtějí pouštět nějakou hudbu a to všechno musí prostě fungovat. Z toho, co se nahrává, tak potom se dělají podcasty.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení rozhlasoví posluchači, v našem sboru v Třanovicích se v těchto dnech zamýšlíme nad tím, jaké my, křesťané, máme poslání. To zcela zásadní křesťanské poslání definoval Pán Ježíš Kristus na konci své služby. Evangelista Matouš je zaznamenal takto. Ježíš přistoupil a řekl učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získavejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Z toho našeho českého překladu to není úplně zřejmé, nicméně ústředním příkazem tohoto textu je čiňte učedníky. Tedy získavejte lidi pro Pána Ježíše Krista a pomáhejte jim růst ve vztahu s ním. To je zásadní poslání křesťanů i církve. Nebyt tohoto poslání, Pán Bůh by si nás dávno vzal k sobě na věčnost. Ale on chce, aby i ti, kdo ještě Ježíšovými učedníky nejsou, doznali proměny, stali se jeho následovníky a nalezli pokoj, který přináší jedině Pán Ježíš Kristus. Máme tedy činit učedníky Pána Ježíše a to je velká výzva. Nemáme jen usilovat o to, aby se lidé stali ještě lepšími lidmi. Máme usilovat o to, aby byli učedníky Pána Ježíše. Proto kdysi vznikaly a dodnes slouží různé misie. Proto žádnému křesťanovi nemůže být lhostejné to, zda jeho soused, spolupracovník či člen rodiny je následovníkem Pána Ježíše nebo není. Proto nám nemůže být lhostejné, zda lidé v jiných zemích mají přístup k evangeliu nebo ne. Proto nám křesťanům nestačí, když jsou naše děti či naši blízci prostě jen dobrými lidmi. Jediná naděje člověka pro věčnost je v tom, že budeme učedníky Spasitele Ježíše Krista. V minulých měsících jsme v našem sboru dělali sbírku na auto pro kaplanský manželský pár na Ukrajině. Spolu s dalšími partnery jsme toto auto zakoupili a věnovali jim ho. Tito manželé ho využívají, aby přinášeli naději evangelia vojákům na frontě nebo třeba zdrceným vdovám popadlých. Slyšeli jsme mnoho příběhů o tom, jak lidé v těchto náročných situacích dychtivě naslouchají poselství evangelia o tom, že je tady Bůh, který taky ztratil svého syna, Ježíše Krista. Nicméně tento Bůh s námi nezdílí pouze naději tam, kde my žádnou nevidíme. A tak i v temnotě válečného traumatu se z lidí stávají učedníci Pána Ježíše. Milí přátelé, pokud jste následovníci Ježíše Krista, pak i vás dnes tento Ježíš ujišťuje, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Naše poslání nestojí jen na našich schopnostech, je založeno na jeho autoritě a na jeho zaslíbení. Já jsem s vámi po všechny dny. A vás, kdo ještě učedníky Pána Ježíše Krista nejste, i dnes Ježíš volá na cestu víry a spolehnutí se na něj, protože v jeho blízkosti je dobře. O tom jsem se sám mnohokrát přesvědčil a o tom se můžete přesvědčit i vy. Stačí se vydat na cestu následování. Pán Bůh vám v tom žehnej.

nahm ich Mist.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Jihlavsku platí zákaz odběru povrchové vody. Chovatelská výstava v Novém Městě nabízí králíky, holuby, drůbež i exotické ptactvo. Šumavu dnes ráno zasáhl mráz. Čekáme slunečno a naměřit můžeme až 34 stupňů. Začínají zprávy, pěknou sobotu přeje Karel Pěška. Odběr vody z potoků, řek, rybníků a nádrží zakázal obyvatelům na celém území Jihlavského okresu vodoprávní úřad. Důvodem jsou výrazně podprůměrné průtoky. Na řekách Jihlavě, Jihlávce a Brtnici už klesly na hranici sucha, místy i pod ní. Na menších tocích je situace ještě horší.
3: Zákaz se týká i lidí, kteří mají platné povolení k odběru povrchové vody. Výjimku mají například odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeby integrovaného záchranného systému. Opatření bude platit do doby, než se hydrologická situace zlepší. Potom ho může vodoprávní úřad zrušit. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: V Novém Městě na Moravě začal 62. ročník horácké výstavy drobného zvířectva. Koná se ve výstavním areálu za nádražím dnes do 17 hodin. Pokračovat bude i zítra do 15 hodin. Návštěvníci uvidí stovky chovných zvířat a některá z nich si mohou koupit. Součástí víkendového programu je také pouť na Kostelíčku. Na Šumavě dnes ráno mrzlo, na Rokycké slati na Klatovsku meteorologové naměřili minus 2 stupně Celsia. Oznámil to na svém webu Český hydrometeorologický ústav. K nule se přiblížily teploty také na dalších místech Česka. Odpolední maxima ale budou dál pohybovat kolem tropické třicítky. Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny 5. srpna začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
4: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
2: Titul mistra Evropy na 50 znak slaví plavec Miroslav Knedla. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesníkovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí, po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na 5. příčku. Fotbalista Matěj Jurásek bude v této sezóně hostovat v pražské Spartě. Bývalý hráč Slávie přišel na Letnou z druholigového anglického Norwiche. Součástí dohody klubu je také opce na přestup.
1: Počasí.
2: V Náměšti nad Oslavou je teď 22 stupňů, v Přibyslavi nebo Černovicích 24. Dnešek bude slunečný a horký. Čekat můžeme jasno a teploty 31 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Pelhřimovsku na hlavní silnici číslo 19 mezi Obrataní a obcí Kámen havarovala 3 osobní auta. Na místě zasahují policisté, buďte velmi opatrní a na D1 na 100. kilometru ve směru na Brno stojí odstavený kamion. Došlo tam k úniku kapalin, neprůjezdný je pravý pruh, raději se připravte i na zdržení. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: magazín. Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobbyredaktorky Jarky Vykoupilové.
1: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
2: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
1: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
2: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
1: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
2: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně je borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme, dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
1: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
2: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
1: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
2: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého. Ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
1: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky. Budete je používat k výuce pro studenty. K čemu přesně?
2: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky. To znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
0: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo, takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuji si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená a mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak, nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky, takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit, prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a taje. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na

0: stravou, kterou ji dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
1: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla? Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
0: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
1: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
0: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
2: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího, nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače, u těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší pliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický olejek, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelný, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězů a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Svátkářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty. Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Přehrádky na Strouhách pomůžou na Velkobítežsku zadržet vodu v lesích. Komentovaná procházka zavede zájemce na zaječí skok u Jihlavy. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy, v Paříži ovládl závod na 50 metrů znak. Bude slunečno a odpolední teploty dosáhnou 34 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Na zadržení vody v krajině se zaměřují letošní týdny pro krajinu Hnutí Duha. Dobrovolníci tento týden stavějí přehrádky na melioračních strouhách na Velkobítežsku a Tišnovsku. Chtějí tak zabránit odvádění vody z lesů. Postup prací popisuje Jan Skalík z Hnutí Duha.
3: Vykopeme napříč tím melioračním kanálem takový zářez a do toho vkládáme klády, v podstatě 3-4 tlusté kmeny na sobě udělají základ té hrázky, kterou potom je potřeba zasypat z obou stran hlínou a pořádně udupat, aby neprotekla ani spodem, čili musí být i dost hluboká.
1: Komentovanou procházku na vyhlídku Zaječí skok připravila na dnešek organizace Brána Jihlavy. Sraz je ve 13 hodin v Jihlavských Starých horách. Zhruba dvouhodinová vycházka přes Ovčinec na vyhlídku Zaječí skok až k Hellerovu rybníku bude doplněná výkladem. Zahrada Strakovy akademie dnes kvůli vedru zůstává pro veřejnost uzavřená, informoval o tom úřad vlády. Meteorologové v Praze předpovídají teploty až 36 stupňů Celsia a zahrada nemá dost stínu. V sezóně jinak bývá každou sobotu pro návštěvníky otevřená. Příchozí si tam můžou prohlédnout například interaktivní výstavu Cesta republiky. V Polsku předpolednem posvětí obrovskou sochu Panny Marie. Z 55 metry je to nejvyšší plastika s náboženským charakterem v Evropě. Vyrostla v obci Konotopě a její stavba trvala 18 měsíců.
4: 55-metrová socha Panny Marie Matky milosrdenství je vyšší než sochy Ježíše ve Švěbodžinu, Jana Pavla II. V Częstochowie i Ježíše v brazilském Rio de Janeiro. Socha v polské Konotopi se skládá ze dvou částí, z 15-metrového podstavce ve tvaru koruny a z 40-metrové sochy Panny Marie. Součástí je vyhlídková plošina, konat by se tu měly i pravidelné mše a poutě. Projekt i realizaci zaplatili manželé Karkošikovi, kteří patří mezi nejbohatší Poláky. Sochu označují za dar Evropě i místní farnosti. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý reprezentant porazil v souboji o zlato o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova. Miroslav Knedla o 8 setin vylepšil svůj český rekord, když triumfoval v čase 24 sekund a 11 setin.
5: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu. Minulý rok, když jsem vlastně byl druhý o jednu setinu sekundy, tak teď jsem se to vynahradil.
1: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá.
2: Počasí.
1: Bystřici nad Pernštejnem nebo Hubenově je právě 24 stupňů, v Libici nad Doubravou 28. Na Vysočině bude nadále slunečno. Odpoledne čekejte jasno, teploty vyšplhají na 31 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na 112,5 kilometru ve směru na Brno havarovalo 5 osobních aut. Nehoda se stala v levém jízdním pruhu. Musíte počítat se zdržením. Kolona se tvoří od odpočívky Pávov. A dále pozor na 83. kilometru ve směru na Brno. Tam stojí porouchané osobní vozidlo. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Sobotní sestřih dobrého dopoledne krátce po 11. hodině je připraven. Nabídneme vám to nejlepší z hostů tohoto týdne. Připomeneme setkání se zlatými hochy z mezinárodního turnaje High Hockey 3x3 v lotyšské Rize, kteří přivezli cenný triumf a skvělou reprezentaci českého hokeje. Adam Beran a Matouš Menšík byli tento týden hosty našeho vysílání. Podíváme se také do světa kyberkriminality. S plukovníkem Martinem Vaničkem si budeme povídat o podvodných investicích a také o tom, jak nenaletět na WhatsAppových konverzacích. Sportovní fanoušky potěší rozhovor s Janem Bělochem, trenérem extraligového Nového Veselí a zároveň trenérem české mužské reprezentace do 20 let. Pozveme vás také na voňavé a chutné mrkvancobraní dopolné, už na 11. ročník, a v samotném závěru nabídneme rozhovor s floristkou Markétou Jašovou.

0: Zástupci týmu HC Dukla Jihlava, tedy jmenovitě brankář Adam Beran a útočník Matouš Menšík, se mohou pyšnit titulem z mezinárodního turnaje Hype Hockey 3x3 v lotyšské Rize, který suverénně vyhráli. V dopoledním rozhovoru jsme si povídali o tom, jaká je vůbec historie Hype Hockey.
1: Tak v Lotyšsku je vlastně jediný svaz, který je, nebo organizace hokeje 3x3, takže vlastně se dá říct, že to je neoficiální mistrovství světa. Chtějí s toho postupem času udělat oficiální mistrovství světa a dostat to zároveň i na olympijské hry jako doplněk ke klasickému hokeji, že tohle je jejich cíl tam.
0: Znamená to třeba, že do budoucna by se tohle dalo hrát i jako olympijský sport?
1: Takový je jejich cíl, co já věřím, že jim to vyjde, protože basket tam je vlastně taky 3x3, tak proč by tam nemohl být hokej? Je to zase další zpestření.
0: To znamená, že byste se mohli podívat na olympiádu.
2: Tak tam už, jestli se to, tohle už, já jsem četl, že nějaký ty spekulace už to řešily, že by na tu olympiádu se mohl dostat ten hokej 3x3, kde už myslím, že to na té mládežnické olympiádě zkoušeli, akorát to bylo 3x3 a hráli to v jedné třetině, že to bylo jakoby trošku jiný, ale spekuluje se o tom, že by se tam mohlo dostat tak na té letní olympiádě ten basket, takže by ten hokej mohl být na zas na té zimní.
0: Uvažovali jste o tom?
1: Jako kdybych se zahrál na pádě, jak to bylo úplně jako splněný sen, ale to je asi mimo realitu momentálně.
0: No tak sny se plní.
1: Třeba jednou, jo.
0: Adame, teď budou ty otázky většinou parat na vás. Mm-hmm. Říká se, že gólman je v hokeji polovina týmu. Platí to i v hokeji 3x3?
1: Tam to možná platí ještě trošku víc, protože tam je, řekl bych, méně střel, ale o to víc je těch vyložených šancí, protože tam každá chyba prostě znamená v lepším případě přečíslení 3x2 a v horším prostě samostatný únik a úplně tam se nedá tak dobře bránit, jako v tom hokeji 5x5, takže tam byla spousta šancí a bylo tam spousta šikovných hráčů, takže těžký na vyřešení.
0: Když proti vám jezdí tolik samostatných nájezdů, jak už jste to říkal, jak moc velký je to pro vás jako stres? A jste vůbec ten typ, který se dokáže jako vystresovat?
1: Já se vůbec teda v té bráně nestresuju, já jsem úplně v klidu většinou, ale prostě ty situace jsou hodně náročné na vyřešení, protože tam vlastně v tom 3x3 je za mě hrozně důležitý věc v tom zápase, protože ten druhý tým, když se pak dostane na půl, tak je hrozně těžký mu ho vzít a není tam pak už tolik času na to vyrovnat. A o to víc, co se jim to snažíte víc, tak můžete udělat chybu a většinou to končí šancí toho druhého týmu.
0: Byl přeci jenom nějaký zákrok, na který budete po těch turnajích asi nejvíc vzpomínat?
1: Jo, ve finále se Slovákama tam byla jedna dorážka, to jsem vytáhnul bez toho trošku jako v 70. letech, tak to, na to zase jen tak nezapomenu.
0: No, když se teď otočím na Matouše, tak pro útočníka musí být hokej 3x3 doslova splněný sen. Je tam opravdu tolik prostoru, jak to vlastně z tribuny vypadá?
2: Jo, tak oproti tomu klasickému, že hokej 5x5, tak je tak prodloužení. Mnohem víc prostoru, mnohem víc jako prostoru pro nějakou individuální akci, vyřešení, obehrání soupeře a vlastně dostat se do nějaký toho přečíslení nebo do toho úniku. A říkám, i hodně týmů, když prohrávalo, tak odvali golmana, hráli na 4x3 na konci, aby dotáhli, což se taky těžko brání, takže určitě z té ofenzivní stránky to bylo super.
0: Řekněte mi, co bylo důležitější, rychlé nohy nebo rychlá hlava?
2: Řekl bych, že to bylo asi spíše ta rychlost, že potom už některým hráčům docházely ty síly, takže když byla ta rychlost, tak se dostalo do toho přečíslení a buď se to pak už vyřeší, nebo ne, tam už to je pak na té individuální kvalitě těch hráčů.
0: Uh-huh. Byl během těch zápasů nějaký moment, kdy jste si i vy sám řekl, tohle byla moje nejlepší akce?
2: Asi to tam někde bylo, možná hned první zápas s Finskem, kdy jsem dal hned první gol a vymet jsem to, že jsem ani nečekal, že jsem jako sám byl překvapený, jinak já většinu golu dávám po zemi, takže to bych asi řekl, to bych vypích.
0: Ve kterém utkání jste cítili, že přeci jenom to vítězství by už mohlo být na dosah? Kdy už jste si tak jako oťukali ty soupeře?
1: No, když jsme vlastně porazili v semifinále favority turné z Lotyšska, ten domácí tým, tak tam jsme si řekli, tak teď už to vyhrát fakt musíme, protože, abych to řekl, tak ten lotyšský tým tam na jména byl určitě nejlepší, suverénně, jako odskočený od ostatních. Tím, že tam fakt měli v podstatě každého hráče z jejich národního týmu. Byl se tam vlastně podívat i jejich manažer národního týmu i trenér a tam, když jsme je porazili, tak tomu jsem věřil, že Slovensko ve finále porazíme.
0: Celý rozhovor s hokejisty týmu HC Dukla Jihlava Adamem Beranem a Matoušem Menšíkem si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Za pár minut se zaměříme na falešné kurýry a to přímo s plukovníkem Martinem Vaničkem.
3: Thank you. Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tento týden byl hostem Dobrého dopoledne také plukovník Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Povídali jsme si o investicích prostřednictvím internetu a taky jsme se zaměřili na WhatsAppovou konverzaci. Buďte opatrní v tom, kdo vám kdy píše a žádá vás o peníze, anebo vám třeba posílá i upomínku ohledně pokuty. Pojďte si poslechnout, na co byste si měli dávat pozor.
1: Prosím vás. Investice všeobecně vyhledané na internetu jsou skoro ze 100% vždy nebezpečné. Omlouvám se tím několika malým firmám, které výhradně na internetu nabízejí své služby a jsou firmy legální. Pokud je to na sociálních sítích reklama, tak je to skoro fakt ze 100%. Ta masáž, která vás potom čeká, tu jste nikdo nečekal, je to takovej fofr, že i lidi, kteří znám jako, řekněme, inteligentní, chytrý, říkají, první 20 minut jsem nevěděl, co se děje. Uh-huh. A nebýt tohodle nebo tohodle okamžiku, že jsem se jako zastavil, nebo že mi volala banka, že se něco děje na mém účtu, tak já bych prostě v tom jel dál. Takže opravdu doporučuju zastavit, říct jim natvrďáka, bude to velký uměním to říct, protože oni vás budou nutit, abyste pokračovali, nezavěšujte. Když zavěsíte, budou vám hned volat zpátky zase a poraďte se. První člověk vám objekt řekne, blbni, to je podvod. Další věc je instalace programů do vašeho počítače. Pokud jde o platby, pokud jde o nějaké konání okolo finančních prostředků, výhod všelijakých, nikdy neinstalujte do svého počítače nic, jo, těch věcí je tolik a ty pachatelé disponují takovými odbornými schopnosti, že kolikrát oblamutí odborníka. Že schovají ten program do nějakého druhého programu, řeknou vám, že si instalujete něco jiného a tak dále a tak dále. A taková ta poslední věc, na WhatsAppu se nikdy nebavte o penězích. Jak vás někdo bude upomínat přes WhatsApp o peníze, ať jsou to pokuty, ať je to žádost vaší dcery, syna, přítele, že máte něco zaplatit. Ověřte si to jiným solidním kanálem, zavolejte jeho kamarádovi, partnerovi a tak dále a tak dále. Takže to jsou takový ty základní rady. Já tady ty skutkový děje, jak to ty pachatelé děje, nechci říkat, protože oni variujou ty skutky, ale tohle, co jsme si řekli, je takový gro to, těch varování. A prosím vás, věřte bankám v tomhle tom principu. Musím říct, že za těch 10 let, co v tom, nebo 15, co se v tom pohybuju, jako už hodně, tak udělali neskutečný pokrok. Jsou schopni těch plateb spoustu zadržet, ale poslechněte je. Nedejte, oni vás ty pachatelé budou přesvědčovat, že ty bankéři nejsou na vaší straně, že vám nechtějí pomoct, ale chtějí, protože je to jejich zájem. Oni i tou platbu si sami zadělávají na určitý problém, že jo, nechtějí. Když to zadržejí, mají klid.
0: Celý rozhovor s plukovníkem Martinem Vaněčkem si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut vás pro změnu vezmeme do světa házené. Povídat si budeme s extraligovým trenérem Janem Bělochem, který nejenom, že trénuje hráče Nového Veselí, ale působí také coby trenér reprezentace mužů do 20 let.

0: V sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne vám právě teď nabídneme rozhovor také s trenérem extraligového týmu Nového Veselí a zároveň i trenérem české reprezentace hráčů do 20 let, Janem Bělochem, který se dlouhodobě věnuje tomu, aby mladí hráči dostali šanci mezi muži. Co je podle něj vůbec nejtěžší na přechodu z juniorské házené do té dospělé?
1: Vzhledem tomu, že házená je hodně fyzický sport, tak strašně důležitý pro ty hráče, aby byli fyzicky připravení. Dobře silově na tom, protože tam je ten rozdíl na většině pozicích největší. Pak musí být dobře připraven na to, že ta házená je rychlejší určitě a jsou tam větší nároky na taktickou zralost. To si myslím, že se v našem oddíle snažíme hodně na tom pracovat, aby na to ty naši hráči byli připraveni, že se snažíme vychovávat chytrý házenkáře, což si myslím, že se nám docela daří. Ale ta fyzická vyzrálost je hodně i na těch hráčích individuálně a taky na jejich nějakým somatotypu a biologickém věku, který je u každého trošku jiný. Ale je důležité, aby tady to zvládli, aby dokázali úspěšně přejít do těch mužů.
0: Uh-huh. Může být někdy pro talentovaného 18-letého hráče lepší hrát pravidelně mezi muži, než být tou hvězdou juniorské kategorie?
1: Určitě je pro spoustu hráčů lepší jít o kategorii nahoru kvůli tomu, aby nebyly hvězdy. Hlavně když jsou hvězdy díky tomu, že jsou třeba fyzicky napřed. Pak, že naopak je tam nějaký fyzický ještě limit a jsou hvězdy díky nějakým technickým dovednostem, tak je vždycky na velký zvážení, jestli toho hráče posouvat nahoru, protože právě když pak jsou tam ty fyzické nedostatky vůči těm starším, tak to může být pro toho hráče nebezpečný zase do budoucna.
0: No, v tom případě, jak to správně zkonfigurovat, aby to fungovalo? Je to o té fyzické síle, hlavě, herní inteligenci nebo třeba i charakteru toho hráče, jestli to vůbec ustojí, zvládne?
1: Já myslím, že z pohledu hráče je to o všech těch věcech dohromady, které to musí propojit. A zároveň v tom oddíle prostě musí fungovat trenéři, kteří mají erudici a mají schopnosti rozeznat, kdy je toho hráče už čas posunout někam do vyšší kategorie a ty trenéři spolu musí komunikovat a dělat to nejlepší pro toho hráče, ne pro jenom tu svoji kategorii. Uh-huh. A na tomhle tom se snažíme vždycky se jít dlouhodobě prostě pracovat a myslím si, že tu cestu pro ty hráče nacházíme, jak je posouvat do toho háčka ve správný moment a u některých je to prostě trochu dřív, u některých trochu později, ale je důležité, aby jsme furt dbali na ten rozvoj toho hráče a ne primárně na oddíl.
0: V tom případě máte jako trenér třeba i někdy větší obavu, že toho mladého hráče pustíte mezi muže příliš brzy, nebo že ho tam pustíte třeba až pozdě?
1: Mám větší obavu mám skoro z toho, že ho tam pustím brzo, protože když ho tam pustím brzo, tak to může znamenat, že se zraní, což je vlastně to nejhorší, co se tomu hráči oddílu i tomu trenérovi, který to dopustil, může stát. Takže možná je lepší to občas trošku přibrzdit, ale zase

0: 18 letech a myslím si, že jim tady potom dokážeme vštípit ty správné hodnoty, snažíme se vybírat hráče, který už mají dobré hodnoty a potom tou dobrou systematickou prací se to všechno propojuje dohromady, ale potřebujeme na tom spolupráci rodičů, trenérů, těch hráčů samotných a prostě to všechno se musí spojit dohromady, aby to na konci mohlo vyplynout toho hráče připraveného na to hrát na té nejvyšší úrovni.
1: Celý rozhovor s Janem Bělochem, který je mimo jiné věnovaný i memoriálu Josefa Smékala, si můžete poslechnout na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut vás pro změnu pozveme na 11. ročník Mrkvancobraní dopolné.

0: Už dnes po 14. hodině vypukne 11. ročník mrkvancobraní v Polné, kde byste rozhodně neměli chybět. Jak vlastně celá tahle akce vznikla? O tom jsem si tento týden povídala s členkou organizačního týmu 11. ročníku mrkvancobraní Klárou Holasovou.
1: Mrkvancobraní, nápad uspořádat ho vznikl při setkání zástupců společnosti IP Izolace Polná, pana Ladislava Apatálera a pana Radima Vaňka se starostou města v roce 2016 a při následné debatě, jak vlastně zachránit tradici pečení mrkvánků v Polné, vyvstal nápad uspořádat soutěž o nejchutnější mrkvánek. Protože záměrem bylo jednak zachovat staré rodinné recepty a přitáhnout pečení mrkvánků tu nejmladší generaci. Letos proběhne 11. ročník, takže ta tradice už je taková letitá, to my v Polné umíme docela dobře. I z nenápadné, třeba jednorázové akce, a to se teďka netýká jenom mrkvancobraní, vznikne potom tradice a další podložka do našeho kulturního kalendáře. Ale zase proč ne, protože lidi to mají hodně rádi a my jsme takový people pleasers.
0: To je dobře. Je něco, co se za ty roky třeba změnilo, proměnilo v rámci mrkvancobraní, co přibylo, ubylo?
1: Před 7 lety jsme zařadili ještě novou výherní kategorii, a to kategorii do 25 let, kdy právě jsou ty mladí do 25 motivováni vysoutěžení si iPhoneu nejnovější modelu.
0: To je vždycky krásná cena, je hezké vidět ty úsměvy, ty napnuté tváře, kdo z nich to vyhraje. Ale mrkvanec je pro Polnou, tak trochu řekla bych, i gastronomickým symbolem. Kam až sahá ta tradice těch mrkvánků, mrkvanců v Polné?
1: Je to určitě už více než 150 let a celý ten vlastně proces toho pečení vznikl i díky možnosti používat cukr, protože předtím se sladilo medem nebo ovocem a bylo to docela nákladné, ale jakmile se objevil cukr, tak byla i možnost péct různé sladké pečivo kynutý buchty a v Polné se zrovna používá, kromě teda klasických náplní, i ta mrkvová.
0: Existuje nějaký původní recept na polenský mrkvanec? Nebo má každá rodina ten svůj tajný a nikdo to neprozradí?
1: Určitě neexistuje ten jediný správný mrkvanec. Každá rodina má svůj možná neúplně tajný recept, ale specifický je vždycky to přidání koření, které se přidává v každé rodině jiné.
0: Dá se říct, čím se podle vás liší ten opravdu dobrý mrkvanec od obyčejného sladkého pečiva?
1: No.
0: To byl hluboký nádech.
1: No, liší se tím, že má mrkvovou náplň, výbornou. A výborný mrkvanec se pozná podle vzhledu, vůně, nadýchanosti.
0: Jak takové soutěžní mrkvánky chutnají a jak vypadají, o tom se můžete přesvědčit už dnes v Polné. Připomínám, kde od 14 hodin startuje mrkvancobraní a doprovodný program je opravdu nabitý. Mimo jiné se vám třeba představí i Za trest band, tak si to rozhodně nenechte ujít. Za pár minut pokračujeme v sobotním sestřihu toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne, ve kterém vám nabídneme rozhovor s floristkou Markétou Jašovou.

0: Pátečním hostem našeho vysílání byla floristka z Třebíče Markéta Ješová. V dopoledním rozhovoru jsme si povídali o svatební výzdobě. Došlo i na otázku, kde by novomanželé šetřit měli a kde naopak by měli raději zainvestovat. Co se týká svatební výzdoby? Tady je odpověď.
1: Asi bych to vzala tak obecně, že samozřejmě za svatbu můžete utratit různé peníze, 250 tisíc, půl milionu, milion. Záleží to tom, se pohybujete v skupině a kolik chcete, co jste si našetřili a kolik chcete utratit. Je to jako čistě rozhodnutí na vás, popřípadě kdo vám kolik co přispěje. Já si myslím, že je důležité jako jídlo a to vybírat se jako dobré jídlo. Myslím si, že svatba by měla být zážitek, takže klidně i zážitkové trošku jídlo. Odpustit od té svíčkové už dobré pití k tomu, klidně se jako ať babička vyzkouší nějaké drink bez alkoholu klidně. Jo, prostě myslím si, že by to měl být zážitek a že by to nemělo být takové jako napětí plné, jo, že prostě důležitý je ten zážitek.
0: No a jak do toho zážitku zakomponujeme třeba i tu výzdobu?
1: No a tu výzdobu si myslím, nebo tak, za mě ty květiny dělají atmosféru a to je přesně to, že když se otevře jako ta svatební stodola třeba, ano. Tak to je to, proč jako většina žen i mužů řekne wow, že ano. Jo. To je to, co chcete vlastně a to je, o čem se mluví a to je někdy i hezké, když přijde prostě nějaká skupina hostů a řekne, takové květiny jsem ještě na svatbě neviděla, nebo takové, to vůbec existuje takové růže, třeba příklad, nebo jiné luční květiny, nebo a
0: no,
1: tak dále.
0: A tam se dostáváme k tomu, jestli do toho opravdu nasypat tu hromadu peněz do té výzdoby, anebo i tady být třeba skromnější, protože jsou někteří, kteří mají ten rozpočet opravdu omezený, je v tomhle ohledu lepší mít ty květiny skoro všude? Nebo právě skromně ubrat a vybrat jenom nějaká ta místa, která budou opravdu ta wow, jak říkat?
1: Za mě je lepší. Záleží se za na všech možnostech. Jestli máte zahrádku, tak klidně se jako zesbírejte tam ty květy, které vám zrovna rostou a pak je rozmístěte na ten stůl do nějakých těch mini vázyček. Ale za mě je prostě lepší, že když nevěsta často poptává tady na Vysočině svatební kytku, kytku na házení, pro maminky kytku, takovej ten jako základní balíček, korsáže a tak a pak hlavně jenom vázyčky. A mně to přijde jako škoda. Za ty vázyčky třeba se pohybujou, máte tady dlouhý stoly, pozvete 100 lidí, 150, takže vlastně nakonec ty stoly jsou dlouhé a máte na tom pár vázíček nebo a vyjde to třeba na 5000, ale za 5000 můžete udělat jednu krásnou velkou instalaci z květin, kterou můžete dát za ty svatebčany třeba a to je to, na co se dívají všichni, nezvají jim to při výhledu, často, jo, je to i tady,
0: vlastně to může být i fotostěna, když tam to přijde.
1: Dejme tomu. Může to být stropní instalace, jo, kde nějaký květinový mrak. Může to být, jako dejme tomu cokoliv. A i kdyby to měla být krásná větší váza, kterou doma babička prostě si koupila ve sklárně nádherné a prostě chcete ji na jakože udělat krásnou, tak pojďme do toho, než jeden květ rozmístit prostě do vázičky. A nebo pak hodně květů a mít hodně vázíček, to je teď hodně trendy, takže jako 50 vázíček, 100, pojďme do toho, žádných 30.
0: Celý rozhovor s Markétou Ješovou si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Hela Dvořáková a už se na vás těším po 14. hodině na mrkvancobraní v Polné, protože Český rozhlas Vysočina je mediálním partnerem této akce. Tak v Polné, zase na viděnou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Potomek afrických otroků obviněný z vraždy a francouzský koloniální guvernér. Dva muži z úplně jiných světů, které dělila hluboká propast. Jednoho dne je osud spojil na ostrově Martinique, kde se ráj proměnil v peklo. Na 30 tisíc lidí se ocitlo uprostřed smrtícího chaosu. Uslyšíte to v sobotním díle.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V jihlavské nemocnici hledají dobrovolné společníky u lůžka. Na jihozápadě Francie se zvýšil počet evakuovaných kvůli lesnímu požáru. Jihlavští fotbalisté se ve druhé lize představí v Kroměříži. Bude slunečno s teplotami do 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Zájemce, kteří by trávili čas pacienty, hledají dobrovolníci v jihlavské nemocnici. Chybějí jim kvůli letním dovoleným. Jde o takzvané společníky u lůžka, jak popisuje jejich koordinátorka Žofie Vojáčková.
3: Znamená to vlastně, že člověk přijde do nemocnice si povídat s pacienty, co se nedostanou už ven, nebo zrovna teď tady u nás musí ležet kvůli nějakým svým zdravotním potížím. Společník u lůžka si může nejenom povídat, ale zároveň může třeba s pacientem vyjít ven na zahrádku nebo ho vzít na kafe, na procházku někam v rámci areálu nemocnice, nebo si s ním zahrát třeba nějakou hru.
2: Dobrovolníci v nemocnici Jihlava působí od roku 2010, v současnosti jich je zhruba 60. Na Šumavě dnes ráno mrzlo, na Rokytné slati na Klatovsku meteorologové naměřili minus 2 stupně, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. K nule se přiblížily teploty také na dalších místech republiky. V jihozápadní Francii se rozšířil lesní požár v departmánu Land. Hoří tam od čtvrtka. Úřady už včera evakuovali přes 500 lidí a dnes přibylo dalších 100. Žádný obytný dům zatím oheň nezasáhl. Vedení hasičského sboru v Land doufá, že změna počasí přispěje k uklidnění situace. Meteorologové totiž očekávají pokles teplot a déšť.
0: Sport.
2: Fotbalisté FC Vysočina Jihlava dnes sehrají zápas čtvrtého kola šance Národní ligy na stadionu Kroměříže. O druhou ligovou výhru v sezóně zabojuje tým trenéra Marka Nikla od 18 hodin.
4: Vysočina nastoupí v Kroměříži povzbuzená pohárovou výhrou 5-1 nad regionálním soupeřem z Havlíčkova Brodu. Ve druhé lize zatím vyhrála pouze jednou, a to na úvod sezóny nad Viktorií Žižkov. Oproti tomu Kroměříž na první výhru i vstřelený gól stále čeká. S jediným získaným bodem je v tabulce poslední. Krištof Kousal, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V Jihlavě a Dukovanech teď mají 26 stupňů, v Černovicích 28, bude slunečno s teplotami od 31 do 34 stupňů. Přidá se slabý jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 137. kilometrem na úrovni Stránecké zhoře. Levý jízdní pruh tam blokuje nehoda dvou osobních aut a nehodu máme také hlášenou na exitu 112. Jihlava. I tam buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A jelikož je krátce po 12. hodině, volat můžete i linku do studia Českého rozhlasu Vysočina. Přímou 22 155 49 99. A proč byste měli telefonovat? Jenu proto, že začínají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonické přání. Až do 13. hodiny je budeme plnit.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
5: A v tuto chvíli také přichází Palo Habera, co by frontman kapely Tým. Držím ti město.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A já už vítám Honzu z Brna, který se dovolal jako první na výše zmíněnou telefonní linku. Honzíku, dobrý den, ahoj.
2: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny posluchače. Nakonec jsme tam vybrali písničku se skupinou Elán, Znova sama dotkni, a pošlu pro tebe a pro všechny, co jsou v práci, aby nám to spolu utíkalo, že jo?
1: Dobře, tak ať se všem líbí, díky moc, měj se krásně, pěknou sobotu, naslyšenou.
2: Naslyšenou, Jožko.
1: 22 155 49 99, telefonní linka i pro vaše hudební přání.
3: Pokým krásně svitá, zostane prikrytá.

0: Jože Ráš dospíval a my se můžeme podívat za paní Květou do Jiříkovic a jejím hudebním přáním. Hezký den, zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, pane Jožo, a přeji vám pěkný zbytek víkendu. A dneska bych měla takový přáníčko, náš vnuk od těch dobrovolných měl krásnýma narozeniny 25, tak bychom mu chtěli popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, to si myslím, že má, a aby se mu splnilo všechno, co si přeje, a hlavně to zdravíčko, a tomu přejou všichni jeho přítelkyně Barunka, všichni dobrovolního, babička, děda, mamka, taťka, Kubík s přítelkyní a teta Květa s rodinou Křídlovi a Flesárovi a všichni, kdo ho mají rádi. A zítra má narozeniny jeho maminka, tak taky hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinní pohody. To přeji všichni, kdo je mají rádi, a aby byli takoví, jaký jsou.
0: Výborně, já se k přání připojuji a posíláme písničku, kterou jste vybrala. Kapela Arakain, Lucie Bílá a Zimní královna. Je to tak v pořádku?
1: Ano, je, a děkuji vám, Jožo, a bylo by to i pro vás. A děkuji vám moc.
0: Nemáte vůbec zač. Naslyšenou, hezkou
1: a
0: sobotu.
1: A nashledanou.
0: Plníme vaše přání jako každý den až do 13. hodiny. Objednávat můžete i přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu, anebo napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek na číslo 90 011 04. Teď už ale čas a prostor patří Lucie Bílé. Zimní královna mezi nás přichází právě teď.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A výše zmíněné telefonní číslo zatočila, vytočila a vymačkala ve svém telefonu také Laďka z Havíčkova Brodu, kterou vítám ve vysílání. Ahoj a pěkné, teď už odpoledne.
2: Ahoj Jožo, děkuji za přivítání. Prosím tě pěkně, my jsme se domluvili na písničce Čím to je od No Name a já bych ji cíleně chtěla poslat sice s takovým týdenním zpožděním, ale bude to pro paní Marii Vinceovou z Havlíčkova Brodu, která v pondělí oslavila 80. narozeniny. Myslím, že to můžu říct a ani nevím, jestli mám říct si krásné narozeniny. Prostě je to 80. No tak ale co si budem povídat, hlavně aby člověk se cítil trošku v pohodě.
1: Já myslím, že každé narozeniny jsou úžasné.
2: No. Tak, přesně tak. Ale já bych jako chtěla téhletý dámě popřát, aby jí vydržel ten její optimismus životní, aby byla zkrátka, Maruško, buď taková, jaká jsi, protože taková seš úplně nejlepší. A konečně teď v tom důchodu, protože donedávna ještě pracovala, což je teda úplně úžasná věc, tak teď konečně bude nějakým způsobem odpočívat a já ti moc přeju, aby si ten odpočinek nějak užila v plné pohodě, v radosti a v nějaké spokojenosti. Takže všechno nejlepší. Myslím si, že tahle ta písnička se ti bude líbit, protože pokud si to dobře pamatuju, tak ji máš ráda. Takže ještě jednou hodně moc úsměvu a radosti ze života. Přeje Laďka, kamarádka z Havlíčkova Brodu. Děkuju.
1: Není za čásek přání přidávám, chtěla si písničku od kapely No Name, tak si ji pojďme pustit. Čím to je? Díky moc, měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.
1: Písničky na přání, ty sobotní, pokračují jako každý den mezi 12 a 13.

0: len praletí. Sobotní písničky pro Vysočinu pokračují s dalším telefonátem. Paní Boženka z Předína je ta, která bude určovat další hudební vývoj. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Joško, tak já bych chtěla, dneska mají svátek Hany, tak my máme dceru Hanu, tak Hano, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a boží požehnání, to ti přeje celá naše rodina a malej vnouček ti posílá pusinku. Pak bych chtěla ještě Haničce Marešový a Haničce Nozí hlavy. Já, či ona je. Tak jim taky posílám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a všem Hankám a Haničkám taky posílám. Jo, Haničce Kučerový, já jsem se nemohla vzpomenout na ní. Mm-hmm. A to posílám já a Pepa s celou rodinou.
0: Dobře, tak se k přání přidávám.
1: A vám, Jožo, do rádia taky posílám a všem regionákům a posluchačům.
0: Moc krát děkujeme, mějte se hezky a vybrala jste písničku od Mariana Vojtka, Má lásko se laví, pojďme si ji poslechnout. Ano. Hezký den a naslyšenou.
1: Taky, hezký den.

Pojďme se také podívat na písemné přání. Dobrý den, zahrajte mému milovanému andílkovi s ďáblem v těle písničku od Karla Gotta. Jdi za štěstím, moc se na tebe těším, tvůj Béďa. Písničku posíláme, další do 13. ještě určitě zahrajeme, jak jinak než na vaše přání. Jako každý den mezi 12. a 13. na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.

0: Jarošová je právě teď na lince 22 155 49 99 a já ji vítám ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj Joško, taky tě moc zdravím a zdravím všechny posluchače. Já teďka přecházím na zahradě do míst, kde nebude to šumět, tak doufám, že se nestratí signál. Já bych dneska chtěla popřát k svátku Haničkám, které máme v té naší partě, a byla by to Hanička Marešová z Jihlavy. A pak ještě tam volávala paní Hanička Kučerová, s tou se sice neznáme osobně, ale je to taky takový náš podobný slovíček, jako jsme my, takže bych vám, děvčátka, chtěla popřát k dnešnímu svátku všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví a radosti ze života. Co jiného my potřebujeme, že jo? Hlavně zdravíčko. No a dneska bych teda vybrala, nebo jsme vybrali spolu písničku od Hany Horecké, která taky vlastně dneska slaví svátek, a písnička se jmenuje Houslový král. A můžu ještě, Joško, něco přidat? Dneska odpoledne, totiž v polné, ve 2 hodiny, se koná mrkvancobraní. Bude tam mimo jiné i Sára Milfajtová zpívat. To je taková příjemná, milá holka. Ona bývá v tom Máme rádi Česko, tam zpívá s tím bandem. A takže kdo má čas a náladu, tak se přijďte podívat do polné a ochutnat mrkvance. Mm-hmm. Joško, tobě moc děkuji za spolupráci, měj se krásně, hezké odpoledne a příjemnou neděli. To přeju i všem posluchačům a moc zdravím i naše milé regionáky. Mějte se všichni krásně, já někdy zase zavolám.
0: Taky děkujem.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Posíláme Hanu Horeckou s Houslovým králem.

Zdravíme posluchače, regionáky, moderátora za mixpultíkem. To už tu další přání. Popřejeme více oslovencům najednou, kteří v těchto dnech něco slaví. Dnes má svátek Hanka Marešová z Jihlavy i ostatní Haničky. Narozeniny v pondělí oslaví Vašek Culka ze Studence, v úterý má jmeniny Helenka Vítková z Nového Rychnova a ostatní Helenky. Nakonec ve středu bude slavit svůj svátek Ludvík Smola ze Salavic a my oslavíme už 48. výročí svatby. Všem oslavencům všechno jen to nejlepší, trochu a tím zaprší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, stále dobrou náladu a pěknou oslavu přejí Olča a Pepa z Horní Cerekve. Prosíme o písničku Od plavců Vysočina. Děkujeme za zahrání a hezký sluníčkový víkend. Já děkuji za zprávu, no a písničku posílám. Plavci neboli Rangers a Vysočina. Tak ať se všem výše zmíněným líbí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A pojďme splnit další přání. Dobrý den, tady Jože Kolář. Kdo pak se k nám dovolal?
3: Dobrý den, u telefonu Marie z Budišova. A chtěla bych také popřát k svátku regionáckým Haničkám. Hlavně do Jihlavy, s tou se známe osobně. Přeji štěstí a hodně zdraví a posílám písničku Věry Špinarové až na Věry Martinové až na vrcholky hor. Děkuji a všechny regionáky zdravím.
2: Také zdravíme, písničku posíláme. Naslyšenou, hezkou sobotu.
3: Děkuji.

Sobotní písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání, mají dnes opravdu velký zájem, protože není se co divit, svátek slaví Hany a to je poměrně časté jméno. I další gratulace je pro nositelku tohoto jména. Bude tomu rok, co jsme se za poměrně nepříznivých okolností poprvé setkali. Dnes máš, Haničko, svátek a já děkuji osudu, že ke mně poslal tu nejúžasnější osobu, kterou jsem mohl v životě potkat. Přání již proběhlo osobně, tak chybí jen třešnička na dortu. Zahrajte píseň od Moniky Absolonové Láska. Díky, Jarda. Písnička přichází a ta další záleží, jaká bude. Pochopitelně pouze na vás.

0: Do Brtnice zdravím Šimona Jordána, který má také hudební přání pro dnešní den. Šimone, ahoj.
1: Dobrý den, tady je Šimon Jordán z Brtnice a já dneska nechám zahrát své mamce k svátku, ať se jí daří, ať je šťastná, ať se jí všechno daří. No a hlavně ať je šťastná, nechá se jí zahrát tu písničku, jak se si jí bude líbit.
0: Údolí včel bylo. Tahle skladba byla vybrána. Je připravena, díky moc, měj se krásně, mamku pozdravuji já, ahoj.
1: Já budu nasmál, děkuju.
0: No a mám tady ještě jedno přání, sice teď nesplním úplně písničku, ale přečtu ho. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku k dnešnímu svátku a také ke včerejším kulatým narozeninám pro paní Hanku Kučerovou ze Zhoře. Mnoho štěstí, pevné zdraví, spoustu pohody a hodně krásných chvil. Se všemi vnoučátky přeje manžel Jirka s celou rodinou. Tak, písničku posíláme sice jinačí, ale věřím, že i tak udělá radost.

0: Zase neúprostný je tady poslední várka přání, včetně telefonického. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožo, tady u telefonu Pavel z Havlíčkova Brodu, z toho času na Přiháře na Zahrádce. Jsem tady s kamarádem, pijeme kávu, ano, a tak jsem si vzpomněl taky, že mám manželku Hanu, která teda ten dneska slaví svátek. Takže touto cestou bych jí chtěl popřát hodně štěstí, hodně zdraví, hodně lásky, ať nám to vychází spolu jako do posud. No, tam jsou do domu připravovat nějaký oběd strnčí, takže už se na to těším. A posílám jí písničku od Michala Hrůzy Nahoru. Vám, pane Jožo, děkuju za prostředkování a přeji vám hezký den a někdy zase nashledanou.
0: Nashledanou. Hezké odpoledne, zahrajte písničku pro moji tetu Hanu k dnešnímu svátku do Tomic. Přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Písničku posílám také nahoru Hance Zagorové. Všem dalším Hanám, Haničkám, jestli jste to nevěděli, tak vaše jméno znamená milost, půvab nebo boží přízeň. A ještě jedno přání musím přečíst pro Pavlínku, babičku, která slaví 90. narozeniny, pusu a obětí od pravnoučat a vnoučat. Tak nesplníme úplně hudební přání, ale věřím, že aspoň také gratulace potěšili. Michal Hrůza Nahoru, za 13. hodina a půjdeme v rámci zámeckého léta něco hezkého navštívit.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Práce při odstávkách dukovanské jaderné elektrárny zaměstnávají tisíce lidí. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Oštěpaře Vadlejcha a čtvrtkařku Manuel čekají na atletické mistrovství Evropy finále. Bude slunečno s teplotami do 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Letošní rozsah prací v jaderné elektrárně Dukovany je nejnáročnější za poslední roky. Kvůli souběhu odstávek 3. a 4. bloku se na nich podílejí 3000 lidí. Vedle energetiku jde o zaměstnance dodavatelských firem. Informovalo o tom vedení společnosti.
4: Do nejstřeženějších prostor elektrárny vstoupí denně 600 lidí, to je dvakrát víc než loni. Pracovníci musí provést tisíce různých úkolů. Kromě běžné údržby jsou nutné i různé kontroly nebo modernizace zařízení. V Dukovanech obvykle energetici bloky odstavují po 14 měsících provozu a odstávka pak trvá vždy déle než měsíc. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny totiž začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
5: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost, hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhla ruské ropné zařízení ve městě Ust-Luga v Leningradské oblasti. Ukrajinský prezident to bez upřesnění napsal na síti Telegram. Uvedl jen, že podnik je po ukrajinském úderu poškozený. Podle agentury Reuters byl včera cílem ukrajinského útoku i závod na zpracování plynového kondenzátu v Ust-Luze.
3: Sport.
2: Oštěpaře Jakuba Vadlejcha čeká páté finále na mistrovství Evropy v řadě. Na předešlých dvou byl druhý a první. V Birminghamu by se rád přiblížil svému letošnímu maximu z Tokia, kde hodil 85 metrů a 24 centimetrů.
6: První cíl pro mě určitě bude hodit v prvních třech hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
2: V 21 hodin a 10 minut odstartuje finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glory Manuel.
3: Počasí.
2: V Třebíči a Libici nad Doubravou teď mají 31 stupňů, v Telči 27. Bude slunečno s teplotami od 31 do 34 stupňů. Přidá se slabý jihovýchodní až jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S komplikacemi a také se zdržením raději počítejte v brněnském směru dálnice D1 za 137. kilometrem u Stránecké zhoře. Levý jízdní pruh tam blokuje, dopravní nehoda.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenovány v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to letletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger od toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že tou krví a tak dále. Tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to. Ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině. Úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park. Měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního. Byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře.

0: okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
1: Jaké bylo to ráno?
0: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
1: Jak bydlíte dnes? Kde, v jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
0: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá řešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudým abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj.

0: Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
0: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
0: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
0: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
0: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: myslíte živé bytosti?
0: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
0: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
0: Rozhodně, ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
0: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
0: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
0: Já i mluvím. Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Psáno O-I.
2: Je to někdy složitý, tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný. Krásověda. Samochtíc. Prostosrdečnost.
2: Krásochuť. Předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličkého pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože on měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebují, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Lesy u Velké Býteše by do budoucna mohly zadržet víc vody. Ministerstvo zahraničí plánuje rozvolnění zákazu udělovat víza pro část Bělorusů. Všichni čeští turisté evakuovaní z okolí chorvatského Omiše už opustili záchytná centra. Bude slunečno s teplotami do 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Takzvané přehrádky na melioračních strouhách budují dobrovolníci v lesích v okolí Velké Býteše. Reagují tak na extrémní sucho. Strouhy totiž z krajiny odvádějí vodu. Přehrádky vznikají díky akci Hnutí Duha Týdny pro krajinu.
2: Začalo se včera, to se kopalo asi hodinu a dneska na tom pracujeme další 2 hodiny.
3: Paní Šárka stojí s rýčem už u téměř hotové přehrádky na jedné z lesních struh. Ty se v minulém století budovaly, aby odváděly vodu z lesa. Teď je ale potřeba přesný opak.
4: Čili dává velký smysl ty strouhy všude, kde jsou, rušit.
3: Vysvětluje Jan Skalík z Hnutí Duha s tím, že dobrovolníci v podstatě přehrazují strouhy z různých místech a za pomoci menších klád tak, aby voda nemohla z lesů rychle odtékat. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Občané Běloruska, kteří mají v Česku příbuzné, by mohli mít opět možnost žádat o krátkodobé vízum. Český rozhlas zjistil, že s tím počítá návrh vládního nařízení, který upravilo ministerstvo zahraničí. O víza Bělorusové nemůžou žádat od začátku války na Ukrajině.
5: Část Bělorusů do své rodné země kvůli svým aktivitám proti režimu nemůže. Jejich příbuzní zas kvůli zákazu nemůžou do Česka, pokračuje šéfka České kanceláře demokratických sil Běloruska Kristina Šijanoková.
6: Změnu vítám a doufám, že bude mít vliv i na obecné psychologický stav běloruské komunity v České republice, který byl podlomen.
5: O víza by mohli podle mluvčího rezortu Adama Čurgého žádat jen rodiče, prarodiče, děti a vnuci Bělorusů.
7: Návrh je zatím v připomínkovém řízení. Pokud bude návrh schválen, počítá se s účinností od konce září.
5: Proti návrhu už se ohradil bývalý šéf rezortu a současný poslanec za ODS Jan Lipavský. K rozvolnění nevidí důvod. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Češi evakuovaní kvůli požáru u chorvatského Omiše už opustili záchytná centra. Podle českých zastupitelských úřadů jsou někteří lehce zranění, ale v pořádku. Konzulát dál pomáhá turistům z Česka, kteří přišli o doklady nebo třeba o klíče od auta. Požár má jednu oběť a 8 lidí utrpělo těžká zranění. Oheň se hasičům podařilo dostat pod kontrolu, zůstávají v terénu. Plameny u Omiše za sebou nechaly zhruba 1000 hektarů spálené země, schořela řada obytných domů i aut.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty přivítají v Šancelize Teplice. Za Pražany už může nastoupit také křídelník Matěj Jurásek, který na Letné včera podepsal roční smlouvu na hostování s obcí. Duel začne v 17 hodin, stejně jako zápasy Pardubice Mladá Boleslav a Slovácko Olomouc. Ve 20 hodin pak Viktoria Plzeň přivítá Zlín.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Černovicích teď mají 31 stupňů, ve Vadině 29. Bude slunečno s teplotami od 31 do 34 stupňů. Přidá se slabý jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Osobní auto havarovalo na silnici 345 u Uhelné Příbramy na Havlíčkobrodsku. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je krátce po 14. hodině a já vám všem od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové sobotní odpoledne. Kdysi patřil mezi olympijské sporty, než ho vytlačil tenis. Řeč je o kroketu. Jeho evropský šampionát dnes začal prvním soutěžním dnem v Telči a my se tam za chvíli podíváme.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: V Telči dnes prvním soutěžním dnem začalo mistrovství Evropy v kroketu. Potrvá do úterý, kdy jsou v programu finálová klání. Na kroketových kurtech v Telči je teď i náš reportér František Jirků, kterému přeji dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne z Telče.
0: Františku, co se teď na kurtech děje?
1: Zatím se hrají základní skupiny a já musím tedy říct, že se tady trochu připadám, jako bych byl v Londýně na Wimbledonu. Na čtyřech kurtech leží perfektně střižený rovný zelený trávník a po něm chodí hráči oblečení převážně v bílém, což patří k bontonu tohoto, řekněme, starobylého, bych skoro až použil výrazu, sportu, byť musím říct, že třeba švýcarský reprezentant, který teď tady bude odehrávat přede mnou, drží národní barvy a má červené šortky, ale jinak opravdu ta bílá tady převažuje. Není to Wimbledon, hráči tady místo tenisových raket drží v rukou kroketové palice, těmi prohání vždy dvě koule postavenými brankami po předem určené trase. No a kdo je jako první dokáže projet a přivést je k finálovému kolíku, vyhrává zápas. Soutěží tady 20 hráčů z 9 zemí, nejvíc jsou tady zastoupení Angličané, kterých tady hraje 5. A dění na kurtech tady nesleduji jenom já, ale na terase klubovny i hráči, kteří zrovna nemají zápas a odpočívají například u jídla nebo něčeho k pití pěkně ve stínu.
0: Jak si v porovnání s evropskou konkurencí vedou čeští hráči?
1: Tady nám může pomoct nedávné mistrovství světa týmu, které se hrálo zhruba před 2 týdny v anglickém Nottinghamu. Tam Češi skončili 10. Kroket se hraje závodně v 16 zemích světa. Takže se dá říct, že ten český tým a český kroket patří k takovému průměru. Z týmu, který hrál v Nottinghamu, jsou tady v Telči 2 čeští reprezentanti, konkrétně David Hein a Miroslav Havlík. A kdyby se jim tady podařilo postoupit ze základních skupin, byl by to pro ně velký úspěch.
0: Jak moc je kroket v Česku rozšířený? Já myslím, že to asi úplně nebude žádná sláva, když jsi říkal, že společně s tebou utkání sledují hlavně hráči.
1: Nevím, jestli hlavně, myslím si, že jenom hráči. Rozhodně to není žádný masový sport, jako třeba fotbal, nebo už i ten tenis, vlastně, který je vlastně takým nástupcem kroketu, alespoň na olympijských hrách. Vlastně kroket se hrál na olympiádě v roce 1900, ale pak ho postupně z těch olympijských sportů vytlačil právě tenis. V Česku je v současné době registrovaných 70 hráčů zhruba a funguje tady 5 aktivních klubů. Jeden z nich je právě tady v Telči. Větší rozvoj této hry v Česku brzdí i není to jediný aspekt, ale i nedostatek vhodných kurtů. Vlastně jediné travnaté jsou jenom právě tady v Telči na Vysočině. Ostatní kluby, pokud chtějí hrát na trávě, tak si musí půjčit fotbalová hřiště.
0: Říká František Jirků, se kterým jsme navštívili živě evropský šampionát v kroketu, který se koná v Telči. Díky za informace, pěkné odpoledne.
1: Krásný den a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Telčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nápoj lásky číslo 10 a Krogot, když jsme u toho pití, tak nezapomeňte na přísun nealko tekutin, protože i dnes odpoledne nás čeká poměrně den s vysokými teplotami. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za chvíli zavzpomínáme na jeden úžasný horor. Geniální vědec, převratný vynález a jeden černý pasažér v podobě obyčejné mouchy. Kultovní sci-fi horor Davida Cronenberga slaví právě dnes 40 let. A my si ho za chvíli připomeneme.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak

si za nej lekov blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. Som modrý mám cibulka má tapety parmazán. Pět kilo hráku nebo džinsy Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, ale...

0: coraje. Sí.
1: Nekoupíš. Richard Miller, štěstí je krásná věc. Sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dnes uplyne 40 let od premiéry Kultovní mouchy režiséra Davida Cronenberga. Hororový příběh vědce, který na vlastním těle vyzkouší teleportarci, proslavil Jeffa Goldblama. I mimořádně maskerské efekty.
2: Na čem pracuji? No, na projektu, který změní lidský život i svět, jak ho známe.
3: Hlavním hrdinou snímku je výstřední, trochu nesmělý vědec Seth Brundle, který se strojil dvojici teleportačních kabin. O jeho převratný vynález se zajímá novinářka Veronika. Tu hraje Gina Davisová. Zamilují se do sebe a po úspěšné teleportaci paviána je Brundle připravený na pokus s člověkem.
2: Začít teleportační sekvenci. Sekvence aktivována.
3: Rozhodující krok ale neudělá jako chladnokrevný vědec, ale opilý a v záchvatu žárlivosti. Když se dveře telepodu zavřou, je uvnitř ještě někdo, moucha. Počítač si se dvěma živými organismy neumí poradit a tak je spojí na genetické úrovni. Nejdřív vypadá pokus jako úspěch. Brundle je silnější, rychlejší a plný energie, jenže postupně se mění jeho chování a potom i vzhled.
4: Brundloucha rozkládá stravu korozivními enzymy. Říká jim blitinka. Blinkne na jídlo, to se rozpustí, no a šup s tím zpátky. Připraveni na demonstraci? Tak jedem.
3: Cronenbergův film je novou verzí Mouchy z roku 1958, která vznikla podle stejnojmenné povídky George Langlena. Z původně jednoduchého příběhu o nepovedeném vědeckém pokusu ale vytvořil Cronenberg tragický horor. Nejde jen o pouhou proměnu v obří hmyz. Moucha je zároveň příběhem o nemoci, stárnutí a ztrátě vlastní identity. Právě moucha pomohla definovat moderní podobu takzvaného body hororu, žánru, ve kterém je zdrojem děsu vlastní tělo. David Cronenberg přitom označení body horor nemá příliš v oblibě. Mluvil o tom před 4 lety v rozhovoru pro kanadskou rozhlasovou stanici CBC.
5: Říká se o mně, že jsem snad vynalezl žánr body hororu nebo co. Já jsem tomu tak ale nikdy neříkal a ani by mě to nenapadlo, protože mě to děsivé nepřipadá. Pro mě je to spíš krása těla, ne body horror, ale ten název se zkrátka ujal. Tak budiš.
3: Co se týče mouchy, tvůrci masek nejprve navrhli výslednou podobu tvora, takzvanou Brundle mouchu. Teprve potom zpětně vymýšleli jednotlivé fáze, kterými se k ní hlavní hrdina postupně dopracuje. Maskerský tým nakonec za svou práci získal Oscara. A příběh nezůstal jen na filmovém plátně. O více než 20 let později se moucha dočkala také operního zpracování. Premiéru měla v Paříži a napsal jí skladatel Howard Shore. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Jeden z nejznámějších hitů kapely Bananarama, písnička Winners, doznívá krátce po půl třetí ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za pár minut zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu, abychom zjistili, jaké počasí nás čeká v nejbližších hodinách a dnech. Ale teď pojďme pořádně zatleskat. Společně s Miroslavem Markem se v regionu rekordů a kuriozit totiž na potlesk podíváme.
1: Region rekordů a kuriozit. Potlesk a tleskání v databance rekordů. Pelhřimovská agentura Dobrý den svého času zaregistrovala dokonce rekord nejstarších roztleskávaček na fotbale. Průměrný věk skupiny roztleskávačů a roztleskávaček domova důchodců Podbořany, účastnících se pravidelně domácích utkání fotbalového mužstva FK Blšany, byl tehdy 72 roků. Nejstarší z roztleskávaček byla Marie Hrabánková, která měla 81 let. Ale pojďme na nejdelší potlesk v hudební branži. Tenhle rekord nedrží ani tak za chvilku zmíněný zpěvák, jako spíš jeho fanoušci. Avšak byl to právě on s velkým O, kdo je k tak frenetickému aplauzu svým výkonem dohnal. Byl to operní pěvec Placido Domingo. Sál mu tleskal v kuse nevídaných 80 minut. Během nichž šla opona nahoru 101krát. Podobný zážitek má ale na svém kontě i letitý Domingův souputník, pěvecká legenda Luciano Pavarotti, kterému sál tleskal v úvozovkách jenom 67 minut, ale v průběhu tohoto času šla opona nahoru 147krát. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Před několika minutami jsem vám sliboval, že se podíváme na zoubek počasí a sliby se mají plnit nejen o Vánocích, jak zpívá Janek Ledecký. Nebudu vám zpívat, ale počasí to zkontrolujeme společně.
1: Počasí.
0: A když jsme u těch citátů, jak říkával major Terasky, na všetko třeba specialistou a já teď mám specialistu na telefonu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Pan Mojmír Martán je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to vypadá v těchto chvílích na Vysočině? Jaké jsou teploty?
2: Teploty se pohybují většinou na 30 stupni, mezi 30 a 34 stupni. Pod touto hranicí těsně je pouze ty nejvyšší partie kraje nad 700 metrů nadmořské výšky, tam je 28 nebo 29 stupňů. No a v celém kraji je jasno, bez mráčku.
0: Milovníci koupání si i dnes tedy přijdou na své, pokud najdou čistou vodu ke koupání, pochopitelně to je další věc. Co nás čeká v noci a zítra? Bude pokračovat teplé počasí i nadále?
2: Ano, bude. V noci čekáme, že bude převažovat jasno. V průběhu noci bude trošku přibývat taková menší průsvitná oblačnost. Teploty poklesnou na 19 až 16 stupňů. Trošku chladněji bude v údolích, tam místy jen kolem 14 stupňů. A foukat bude slabý jihovýchodní až

0: jižní vítr.
1: A co nás čeká přes den?
0: Přes den ráno a dopoledne skoro jasno nebo polojasno, spíše taková průsvitná oblačnost, ale kolem poledne začne od západu přibývat oblačnosti více, takže bude postupně odpoledne oblačno nebo skoro zataženo. Večer a v noci se mohou objevit s menší pravděpodobností první izolované přehánky. Zítra vyvrcholí příliv toho velmi teplého vzduchu, takže čekáme, že bude ještě o stupeň tepleji než dnes, 32 až 35 stupňů. Slabý vítr jižních směrů se v průběhu odpoledne změní na mírný severozápadní až severní.
1: A z kraje příštího týdne by mělo dojít k nějakému zásadnímu zvratu, nebo se pletu?
0: Ano, je tomu tak. Přejde studená fronta, přinese ochlazení a deštivé pondělí, takže bude zataženo, jen krátce se může oblačnost částečně protrhávat. V noci a ráno budou spíše místní přehánky, v průběhu dopoledne se potom s velkou pravděpodobností rozprší na celém území a mohou se také objevovat bouřky, ojedněle i silné, doprovázené přívalovými srážkami a kroupami. V těch bouřkách může výjimečně napršet i kolem 30 mm vody. Večer pak ta přeháňková činnost bude hlavně na východě kraje přechodně slábnout. Pondělní ráno přinese teploty 18 až 14 stupňů, odpolední teploty ale už vystoupí v tom chladném vzduchu jen na 20 až 24 stupňů.
1: A pak se zase vrátí tropy, nebo jak to bude dál s tím počasím?
0: Tak tropy se vrátí až v přechodně v půlce týdne, respektive čekáme ve středu teploty do 30 stupňů, v to úterý bude ještě podstatně chladnější, tam čekáme ráno 14 až 10, odpoledne 20 až 24 stupňů a tyto dny budou takové proměnlivé, ale pršet bude málo, nebo spíš výjimečně.
1: Potřebovali bychom, aby pršilo v kuse 14 dní, ale ne žádné prudké bouřky, ale takový decentní deštík, asi to by bylo nejlepší, mám pravdu.
0: No, potom nějaké srážky ještě zřejmě přijdou potom od čtvrtka dále, takže nějaká naděje na nějakou aspoň vláhu tady je.
1: Mojmír Martan a výhled počasí, díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
0: A naslyšenou.
1: Pokračujeme s muzikou, tohle je Lucka Vondráčková a vzkaz vláhvy.

0: Je mi to líto. Jan Nedvěd, písnička Podvod na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Už v úterý 18. srpna se můžete zúčastnit na Masarykově náměstí v Jihlavě od 10 do 16 hodin akce, která se jmenuje Čtecí rave number 2. O co se jedná? Je to společné tiché čtení na veřejném místě. Lidé se sejdou na náměstí, ale každý se čte to, co má rád. Doma člověk často knihu odkládá. Na náměstí si na čtení může udělat vědomě vyhrazený čas. Stačí přijít kdykoliv mezi 10. a 16. hodinou a zůstat tak dlouho, jak vám to bude příjemné. K dispozici bude pohodlné a netradiční posezení, deska či nebo deka či vlastní podložka se ale může hodit. Tak nezapomeňte, čtecí rave number 2, tedy už po druhé, vás čeká v úterý 18. srpna od 10 do 16. Masarykovo náměstí v Jihlavě.
1: Léto v Jihlavě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: No a za chvíli nás čekají další zprávy úderem 15. hodiny. Do té doby muzika Bonnie Tyler a také Jakub Smolík se postará o skvělou hudební pohodu a Joža Kolář, ten vám všem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina skvělé pohodové letní sobotní prázdninové odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. A hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme nový trávník.
2: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: V Jihlavské nemocnici hledají dobrovolné společníky u lůžka. Speciální kamera pomáhá vědcům hledat v Krkonoších invazní rostliny. Kristýna Sasínek-Meky postoupila na atletickém šampionátu v Anglii do finále běhu na 1500 metrů. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, kolem poledne už oblačno až skoro zataženo. Večer se mohou přidat izolované přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Zájemce, kteří by trávili čas s pacienty, hledají dobrovolníci v Jihlavské nemocnici. Chybějí jim kvůli letním dovoleným. Jde o takzvané společníky u lůžka, jak popisuje jejich koordinátorka Žofie Vojáčková.
6: Znamená to vlastně, že člověk přijde do nemocnice si povídat s pacienty, co se nedostanou už ven, nebo zrovna teď tady u nás musí ležet kvůli nějakým svým zdravotním potížím. Společník u lůžka si může nejenom povídat, ale zároveň může třeba s pacientem vyjít ven na zahrádku nebo ho vzít na kafe, na procházku někam v rámci areálu nemocnice, nebo si s ním zahrát třeba nějakou hru.
5: Dobrovolníci v nemocnici Jihlava působí od roku 2010, v současnosti jich je zhruba 60. Vědci testují v Krkonoších speciální kameru, která při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem jí má pomoc zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak můžou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat.
7: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
8: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
9: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a kamery.
8: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Indonésii v noci zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně. Záchranáři hlásí 38 potvrzených obětí. Prohledávání trosek ale stále pokračuje. Některé oblasti navíc zůstávají kvůli sesuvům půdy a výpadkům elektřiny odříznuté a počet obětí tak nejspíš ještě poroste. České ministerstvo zahraničí nemá zprávy o tom, že by zemětřesení postihlo také české občany.
4: Sport.
5: Kristýna Sasínek-Meky je na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu ve finále běhu na 1500 metrů. O jím postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z 6. místa ve svém rozběhu. Finále ji čeká v neděli večer.
4: Počasí.
5: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 17 stupňů. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, kolem poledne už oblačno až skoro zataženo. Večer se mohou přidat izolované přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 32 a 35 stupni. Foukat má slabý jižní vítr, který se odpoledne změní na mírný severozápadní až severní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Opatrně teď v pražském směru dálnice D1 za 125. kilometrem u Věžnice na Krajnici. Tam stojí porouchané osobní auto.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Letní prázdninový srpnový víkend je v plném proudu a já jsem rád, že i po 15. hodině držíte vlny vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Už vám letos někdo nabízel cuketu ze zahrádky? My pro vás jednu budeme mít také už za chvíli v našem pravidelném rozhlasovém sloupku.
4: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
10: A samozřejmě ani v našem odpoledním vysílání nebude chybět muzika. Písničky, které nestárnou, jsou připraveny v první řadě už teď s Helenou Vondráčkovou. Hej ty tam!
11: Přešla doba zkoušet a prázdniny.

0: krátce po 15. hodině je čas na to, abychom se podívali na zoubek dnešnímu víkendovému rozhlasovému sloupku. Jeho autorem je Petr Hladík.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Když se ráno ve dveřích objevila kolegyně s náručí plnou cuket, měl jsem jasno. Cuketová sezóna právě začala. Nastal čas sdílení a transferu tykví různých velikostí a barevných odstínů, protože každý jich má na zahradě plno a neví, co s nimi. Ostatně tak jako každý rok. Zapátral jsem potom, kdy se u nás s pěstováním cukety začalo. Rychlému boomu pomohla velká plísňová nákaza, která v polovině 80. let minulého století téměř zlikvidovala tuzemskou úrodu okurek. Hospodyňky najednou neměly co nakládat do oblíbeného sladkokyselého nálevu a kde se vzala, tu se vzala cuketa. Někdo vyzkoušel, že to jde a že snad i podobně chutná a bylo vyhráno. Cuketa získala první body. Tak snadno se této zelenině původem ze Severní Ameriky otevřela cesta k českým zahrádkářům. Ještě krátká historická vsuvka. Cuketu původně pěstovali Indiáni a patřila k jejich základním pokrmům. Později ji vyšlechtili italští farmáři a dnes ji s úspěchem dokáže na své zahrádce vypěstovat každý z nás. Až je toho překvapivě moc. Ve chvíli, kdy své nejbližší okolí dostatečně zásobíme cuketami, nastává otázka, jak je zpracovat. Ale i v tom jsme vynalézaví a na cuketu je víc receptů než na hovězí maso. Kromě již zmíněného nakládání do nálevu děláme z cukety různé předkrmy, třeba karpáčo, tatarák, přidáváme ji do salátů, vaříme z ní polévky, dají se z ní připravit křupavé chipsy, můžeme ji přidat do těstovin, také se dobře plní různými nádivkami. Cuketu můžeme smažit, péct, zapékat, grilovat, dělat z ní bramboráky, ale také nám poslouží pro přípravu dezertů, včetně zmrzliny. Zkrátka receptů najdete víc, než byste dokázali připravit. Takže až vám cuketa poleze i ušima, vzpomeňte na Krištofa Kolumba, kterému vděčíme za bohatou úrodu této šišaté zeleniny, která roste jako divá, a my se nestačíme divit, kde se to v ní bere.

0: Vlastná Francouzština, Milan Farmer, Déza Chanté, odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Před desítkami let chtěli lesníci vodu z lesů odvést. Dnes je potřeba přesný opak. Dobrovolníci proto teď na Velkobítěžsku narušují meliorační strouhy, aby zadrželi vodu v krajině. Více si o tom řekneme za chvíli.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: legendárních filmů o básníku byl uveden i touhle písničkou. V tom Karel Černoch a Iveta Bartošová na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Zhruba desítka dobrovolníků spolu s hnutím Duha teď na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje v lesích buduje takzvané přehrádky. Snaží se jimi narušit takzvané meliorační strouhy, které v minulosti sloužily k odvádění vody z lesa. Vzhledem k suchu v posledních letech je teď ale spíš potřeba krajině vodu zadržet. Proto právě přehrádky tomu mohou pomoci.
1: Nejprve si tady dobrovolníci nařezají kusy dřeva, pak se chopí lopat a krumpáčů a v jedné z prohlubní v lese začínají vykopávat strouhu.
2: Prostě určíme, kde bude ta rýha a někdo bude kopat, někdo bude odhazovat hlínu, někdo bude chystat, jako měřit ty kmeny, aby jsme je tam potom dali a prostě střídáme se.
1: Popisuje paní Eva s rýčem v ruce, že tvorba každé přehrádky je týmová práce a každý dělá něco. V tuto chvíli je ve skupině s dalšími třemi lidmi, včetně svého manžela. Podobných akcí se účastnili už před lety.
2: Manžel říkal, že bychom mohli zase jezdit a já jsem říkala, jako jestli o nás staré struktury bude mít někdo zájem. A on říkal, že to můžeme zkusit, tak my už jezdíme několik let a dává nám to smysl.
1: Pan Zbyněk se týdnu pro krajinu účastní podruhé. Bere to i jako dovolenou.
3: Poprvé jsem byl loni v Jeseníkách a tam mě hodně zaujalo, že na tom místě v těch horách nebyla elektřina, nebyl tam mobilní signál. Vlastně koupali jsme se tam v potoce.
1: Hlavním cílem týdenního pobytu je ale pomoc místním lesům. Desítky let staré meliorační strouhy, které se v krajině nachází, jsou dnes totiž podle Jana Skalíka z hnutí Duha spíše na škodu.
4: Strouhy, které byly vybudované v 50. ve 40. letech a to proto, aby se ta půda odvodnila. Tehdejší lesníci si mysleli, že tím vlastně získají kvalitnější les. Ty klimatické podmínky se ale dramaticky zlepšily, takže vlastně lesy teďka potřebují něco úplně opačného, potřebují vláhu, jinak uschnou a nepřinesou ani ten ekonomický užitek.
1: Díky jejich zahrazení v různých místech se voda místo odtékání z lesa rozlije plošně do krajiny. Práce je ale často na jednotlivcích.
4: Je to vnímané jako velký problém, jednak protože to jsou takové malé práce, které vlastně žádná firma nechce dělat, tím, jak malý ten zásah do toho kanálu často může být a taky kvůli majetkoprávním vztahům. Ale v místech, která mají vlastně jednoho vlastníka nebo kde si ti vlastníci domluví, tak je to velmi jednoduchý a rychlý zásah, který má vlastně velký dopad.
1: Konkrétně tady kousek od Velké Bíteše se hnutí Duha s vlastníkem lesa na výstavbě přehrádek domluvilo a celkem jich na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje tento týden vzniká asi 20. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Velkobítešsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A pohodový sobotní hudební program Českého rozhlasu Vysočina bude za chvíli pokračovat s kapelou Turbo. Přijde i Václav Neskář nebo Celine Dion. Teď je ale čas a prostor pro Miroslava Marka a Děda Součka. Budeme se bavit o tom, jak se dříve různé choroby léčily a jaké medicíny se používaly.
1: Bejvávalo.
2: Kdysi se lidi snažili léčit či od pomoci svým blízkým či sousedům od nějaké chmury všelijak. Bývávaly ženy, které různým tajemno budícím říkáním vyháněly z těla nemocného nebo uhranutého člověka nemoci a zlé síly.
3: U nás se jim říkávalo zaříkávačky. Aby v tom svým konání ale měli výsledky, museli, podle tehdejší víry, shromáždit 9 druhů dřeva. Ty druhy se lišily krajově, ale nikdy nesměl chybět jalovec.
2: Jalovec je keř nebo malý strom, na kterým rostou jalovčinky.
3: No. A od pradávna se praktikovalo žvejkání těch jalovčinek. Bylo to proti zápachu z pusy. A taky, když nemocnej neměl chuť k jídlu.
2: Ovšem jalovec měl mít pro naše předky taky doslova magickou moc.
3: Možná to bylo i pro tu jeho zvláštní vlastnost, že hoří, i když uřízneš čerstvou větvičku.
2: Aha, takže nejen pro tu vůni, ale asi i pro tuhle vlastnost se za starých časů vykuřovaly místnosti a chlévy právě jalovcem.
3: Ono to mělo takovou lesní, pryskyřičnou a kořenitou vůni. U nás se to dělalo taky. Kvůli zahnání čarodějnic a sil temnoty, který mohli škodit člověku i dobytku.
2: Jalovec se ovšem používal a pořád i používá v kuchyni. O tom by mohli svý říct především milovníci zvěřiny. Ty modro-černý plody jalovce byly od nepaměti známy jako dochucovadlo masa, nádívek nebo i omáček.
3: Ale není nad jeho léčivý účinky. Musí se s tím ale opatrně. Už starý báby kořenářky jalovec odporučovali při plynatosti. No, když tě to nadejmá, tak.
2: Jalovec ovšem i chrání proti oparům a je dobrý na revma a bolení svalů a v kloubech.
3: No, kvůli tomu se za starých časů jahůdky jalovce po doma nakládali do kořalky.
2: Však i teď se z nich vyrábí známá kořalka. Teď se kdysi říkalo jalovcová. My ji dneska známe jako borovičku nebo džin.
3: A pak ta kouzelná moc, chlapče. Lidi třeba věřili, že porazit či podříznout jalovcovej keř přináší člověku neštěstí. Naopak, větvička jalovce nosená při sobě chránila dotyčnýho proti nemocem. A ze stejného důvodu, takže aby se děvčat a ženských nedrželi choroby, šlehalo se vo Velikonocích v podhůří Beskyd ne vrbovejma proutkama, ale jalovcem.

0: Mýty, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Potomek afrických otroků, obviněný z vraždy a francouzský koloniální guvernér. Dva muži z úplně jiných světů, které dělila hluboká propast. Jednoho dne je osud spojil na ostrově Martinique, kde se ráj proměnil v peklo. Na 30 tisíc lidí se ocitlo uprostřed smrtícího chaosu. Uslyšíte to v sobotním díle.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Because you loved me. Zpívala Celine Dion, trocha romantiky pro sobotní odpoledne určitě potěší, co říkáte. Ladíte Český rozhlas, Vysočina, Jožek Kolář přeje příjemný a pohodový poslech. Zpěv ptáků můžeme teď v létě slyšet jen zřídka. Přesto začím většina těch tažných opeřenců u nás ještě zůstává. Byli jsme je pozorovat na Svitavsku a za chvíli nabídneme reportáž Vtip Jardy Hypochondra, ten přichází už teď.
1: Jardo, řekni for.
2: No tak tady mám takový černý humor. Byl jsem darovat krev a můžu vám říct, že to bylo naposledy. Tolik blbých otázek jsem ještě neslyšel. Třeba, čí je to krev, odkud je a proč je v kýblu.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Jožráš, kapela Elán. V původní verzi tuhletu písničku naspívali s kapelou Loizo, což byl ľudový orchester jednoduché zábavy obyvatelstva. Že mělu to krásná muzika pro sobotní odpoledne. Ornitologové na Svitavsku vyrážejí za ptáky i během léta a už teď pozorují první známky jejich příprav na podzimní stěhování na jih. Ptačí zpěv navíc v těchto dnech výrazně utichá a vysoké teploty za to tentokrát nemohou. Proč? To reportérce Věře Pavlasové vysvětlil odborník na opeřence Milan Janoušek, který ji vzal k jednomu ze svitavských rybníků.
1: Tady u Lanského rybníka, u kterého stojíme, je většinou slyšet zpěv ptáků, teď žádný neslyším. Je to tím, že je takové vedro?
2: Není to tím, že je vedro, je to prostě jednoduše tím, že ptáci už jsou v pohnízdním období. To pohnízdní období nám úspěšně skončilo, takže ti ptáci už samozřejmě spousta z nich nebo většina z nich vyvedla mláďata a v současné době už se spíš připravují na migraci nebo na nějaké pohnízdní potulky po našem území.
1: Mají ptáci problémy kvůli tomu, že je enormní vedro?
2: Můžou samozřejmě v případě těch mláďat, třeba když hnízdili rýsové nebo vlaštovky, hnízdí v těch podstřešních prostorách a podobně, kde teda ta teplota dosahuje enormních výšek, tak tam může dojít i k úmrtí těch mláďat, protože nezvládnou ta tepla extrémní.
1: Je letošní léto v něčem výjimečné oproti předcházícím letům?
2: V podstatě jsou ptáci, kteří hnízdí úspěšně, jsou ptáci, kteří hnízdí méně úspěšně. Není to úplně daný okamžik asi otázka toho atypického průběhu léta. Pro některé z nich je trošku větší problém dostat se třeba k vodním zdrojům, což je pro ně alfa a omega, ale pokud by mělo dojít k vysychání nějakých třeba velkých vodních ploch a podobně, tak by to potom byl ten problém zásadnější.
1: Jak je to s dostatkem vody tady na Svitavsku?
2: No, tak jak vidíte, třeba u toho Lanského rybníka je sice velmi snížená hladina, ono to zase vytváří podmínky pro jiné druhy ptáků, ale přesto sem zaletují třeba se napít vlaštovky, rorisy, jiříčky a další ptáci.
1: Za chvíli čeká ptáky stěhování, které tady neuvidíme jako první?
2: Třeba ty zmíněné rorisy, ty už vlastně touhle dobou opouští naše území. Nejen oni, oni jsou takovými prvními druhy, které v podstatě se u nás drží velmi krátce, dá se říct od května do srpna a potom už nenávratně mizí. No a samozřejmě už se houfují třeba i čápové. Viděl jsem nedávno hejno asi 56 čápů, čili už se zhromažďují na předmigračních setkáních a chystají se k odletu z našeho území.
1: Zaznamenali jste při pozorování nějaké speciální druhy, které se tady nevyskytovaly v minulých letech?
2: Nedá se úplně říct, ale samozřejmě jsou někdy častější pozorování těch druhů, které jsou trošku teplomilnější, čili se třeba na Svitavsku občas podaří zaznamenat vlhopestrou, která zde v minulých desítkách let se vůbec nevyskytovala.
1: Migrace ptáků začíná v těchto dnech a potrvá až do listopadu. Ze Svitavska Věra Pavlasová, Český rozhlas.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Práce při odstávkách Dukovanské elektrárny zaměstnávají tisíce lidí. Ministerstvo zahraničí plánuje rozvolnění zákazu udělovat víza pro část Bělorusů. Jihlavští fotbalisté se ve druhé lize představí v Kroměříži. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, kolem poledne už oblačno až skoro zataženo a večer se mohou přidat izolované přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Letošní rozsah prací v jaderné elektrárně Dukovany je nejnáročnější za poslední roky. Kvůli souběhu odstávek 3. a 4. bloku se na nich podílejí 3000 lidí. Vedle energetiků jde o zaměstnance dodavatelských firem. Informovalo o tom vedení společnosti.
2: Do nejstřeženějších prostor elektrárny vstoupí denně 600 lidí, to je dvakrát víc než loni. Pracovníci musí provést tisíce různých úkolů. Kromě běžné údržby jsou nutné i různé kontroly nebo modernizace zařízení. V Dukovanech obvykle energetici bloky odstavují po 14 měsících provozu a odstávka pak trvá vždy déle než měsíc. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Občané Běloruska, kteří mají v Česku příbuzné, by mohli mít opět možnost žádat o krátkodobé vízum. Český rozhlas zjistil, že s tím počítá návrh vládního nařízení, který připravilo ministerstvo zahraničí. O víza Bělorusové nemůžou žádat od začátku války na Ukrajině v roce 2022.
3: Část Bělorusů do své rodné země kvůli svým aktivitám proti režimu nemůže. Jejich příbuzní zas kvůli zákazu nemůžou do Česka. Pokračuje šéfka České kanceláře demokratických sil Běloruska Kristina Šijanoková.
4: Změnu vítám a doufám, že bude mít vliv i na obecné psychologický stav běloruské komunity v České republice, který byl podlomen.
3: O víza by mohli podle mluvčího rezortu Adama Črgého žádat jen rodiče, prarodiče, děti a vnuci Bělorusů.
5: Návrh je zatím v připomínkovém řízení. Pokud bude návrh schválen, počítá se s účinností od konce září.
3: Proti návrhu už se ohradil bývalý šéf rezortu a současný poslanec za ODS Jan Lipavský. K rozvolnění nevidí důvod. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: V jeho západní Francii se rozšířil lesní požár v departmánu Land. Hoří tam od čtvrtka. Úřady už včera evakuovali přes 500 lidí a dnes přibylo dalších 100. Žádný obytný dům zatím oheň nezasáhl. Vedení hasičského sboru v Land doufá, že změna počasí přispěje k uklidnění situace. Meteorologové totiž očekávají pokles teplot a déšť.
1: Sport.
0: Fotbalisté FC Vysočina Jihlava dnes odehrají zápas 4. kola šance Národní ligy na stadionu Kroměříže. O 2. ligovou výhru v sezóně zabojuje tým trenéra Marka Nikle od 18 hodin.
6: Vysočina nastoupí v Kroměříži povzbuzená pohárovou výhrou 5-1 nad regionálním soupeřem z Havlíčkova Brodu. Ve druhé lize zatím vyhrála pouze jednou, a to na úvod sezóny nad Viktorií Žižkov. Oproti tomu Kroměříž na první výhru i vstřelený gól stále čeká. S jediným získaným bodem je v tabulce poslední. Krištof Kousal, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 17 stupňů. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, kolem poledne už oblačno až skoro zataženo a večer se mohou přidat izolované přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 32 a 35 stupni. Foukat má slabý jižní vítr, který se odpoledne změní na mírný severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď v pražském směru dálnice D1 za 125. kilometrem u Věžnice. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto a pozor dávejte také na silnici 37 v Ostrově nad Oslavou na Žďársku. Stojí tam porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
8: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
7: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
8: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
7: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
8: Kde pracuje?
7: V Ypsilonce.
8: Zda má hodinu?
7: Nemá.
8: Co to je? To přece není normální.
7: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
9: Ano, správně.
10: Ano.
9: Konec vlády jednoho Lábuse.
11: Konec vlády jednoho Lábuse.
12: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
11: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
7: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kaisera, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na Davítělece takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše ta akademie, taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mého názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle, 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no vytřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil asi vysokou takové 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka platila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam pidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No, máš 6 hodin, tak si se brvěcadě domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, a neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena, říkala, chlapče, ty jsi blázen. Jsi lékaři. Když se ještě vrací u té 9 letce, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem... si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem vždycky dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábo, si ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Lalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: dato la vitrocina. Dai pure il sputo.
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: Zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
2: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
0: Není Drbna. Denně čte Večerní Prahu. Mámo, červená!
1: Táto, zelená!
0: Mámo, flek!
1: Červená!
0: Flek!
1: Zelená!
0: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
3: Ta píše... Ta píše...
0: Tušky Kohinor do celého světa.
3: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
4: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
3: Ale, lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
4: Já tě mám facku.
3: Ale, brouku.
4: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
3: Ale co to je s tebou dneska?
4: Já tě mám facku.
3: Ano, tak, au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
5: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lidoop. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
6: Co blbneš, člověče?
7: Je.
8: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
6: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tahle to by nedokázala ani Edison.
8: Ale největší okamžik v dějinách techniky.
5: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál, třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koni na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem asi dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No, jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný, a oni mi dali tak strašně hodného koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba kluz, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak, každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to budeme, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Šprýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je?
6: Co?
5: Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo, kdy dneska se dostal, tak jsem navštívil svého kožního... Ta, svého... Tak to podvědomí. Navštívil jsem svého, urolo, svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mít hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audiozáznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady všechny před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte, jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám na blízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, to je logický, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představit zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkal jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme do nás.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá první řadě udělala Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

očka, kanár jása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han.

0: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
1: Ukončeme to tady, prosím.
0: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
1: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař.
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby on teďka měl zřejmě, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk,
3: jo,
4: ano.
3: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný nějak vážnějc?
3: No, vážnic, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že, tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš, tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ano. Ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako a řval jsem. A teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli. Že jo?
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No, byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
4: já
3: nebyl.
4: Myslím, jako nebyl.
3: Ne, nebyl, nebyl.
4: A přesto máš takový strach o svoje zdraví.
3: No, tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně.
3: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky možná. No,
4: a ty tak... bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám takhle složené. Jenom se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový. Já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto? To je nějaká novinka, to se ještě... Říkám, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem... Takže, no, takže...
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout.
3: Chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já ho stejně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám to.

0: Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
1: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů, bo tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to, což je Hošticí tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sedí, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to na tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
2: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
3: Promluvil o té své práci ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
2: No, a dál?
3: Dál už ne.
2: Tak se na něj blbě.
3: Tak sedě na něj sám, když jsi tak klidně, už to nebaví.
4: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašlím a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
5: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
6: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím. Potřeb!
7: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou. Z voloviny.
6: To si teda pište. Z kraviny do kravín.
7: Ale nemel furt.
6: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Čuják, vůle ještě.
0: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
8: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
0: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
1: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem byl připravený v těch 100 dole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábus, a když jsem jí to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
0: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
9: Ani za nic, ženský, já první nepůjdu.
10: Budeš ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
11: To je právě na aerobik, to je z Říma.
9: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikdy lítat nebudu.
12: Ženský, jsme tu pro Italiá, ne pro vlastnice.
13: Počka, ale čumáku je celá vesnice.
14: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
13: No jo, ale nahý jste tam, že je nahý.
14: Cože, nahý, to to byla zkouška, to se zkoušelo.
13: Nahý jsme tam nebyli.
14: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne.
15: Děvčata, byli. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
14: V gumátách a s vídlem a z vás žádné jítel nebondli.
16: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
13: vzpravě.
14: To jsme si nedomluvili. Ne, to jsme spáli všechny, to ne tohleto. Dostanete za to prémě, tak o co jde?
16: Ať je nechají.
14: Domluva, pozor.
17: Vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
14: To jsme si nerozuměli teda, tak ne. Gabino, popovaš se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
18: Vidíte ho, Kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
19: Je to prevít, ať se zvykne záda.
14: Co jste se zprázdnili, že jste zprázdnili? Lidičky, pomoc! Matuškova!
3: Nebylo tohle, to tady nebylo.
13: Ticho, lidi. Podívejte, už to začíná.
0: To je nějaký omyl, to přece v nácviku nebylo, tomu chlapci snad nemožnost.

0: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce, seno, tedy herec Jiří Lábus.
1: S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
2: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba někdo, tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, nějak. Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Kor má to náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. Žádným záběru, no to bylo neskutečné.
0: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Tak si čaj.
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávený.
0: Jiří, hráli jste někdy takové etýdy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Ludou Kajzerem někde v nějaký vinárně před, krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkali, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tohle bude učit. A Luda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte první klavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Tazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No, tak.
6: Nechte to.
5: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A kolikátého to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde? No.
5: Na Al. Al?
6: Na Al Jašce.
5: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No. Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No. To se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě do koše, no a dál,
6: no. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Neviděl tohleto. Opravdu, zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... No. Lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa... Zapa...
5: Já opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
0: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebylo. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, řekl tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možné, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
0: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Neruším.
9: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste hod bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Pokudník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
9: Prosím vás, už vypadněte! Já za chviličku letím do studia!
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Poslyšte,
6: vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitořínka, švitořila, taky jsem měla dobře poslane ten hlas, víte?
9: Tak už
6: ale
9: budeš skříkat!
6: Padr mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání!
6: Odřu,
9: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny, děkuji, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V Nezaninu, v Patře, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měžka to?
9: Ano! Paní Houdová.
10: Pánové, Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, rej, že já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já...
11: Já zabil! Já zabil!
12: Nezabil! My jsme nezničitelní!
0: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už se teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu, abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhletom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
0: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zabavovaná zvířata zůstávají i déle než rok v českých útulcích, jejich provozovatelé proto požadují změnu zákona. Speciální kamera pomáhá vědcům hledat v Krkonoších invazní rostliny. Vládnoucí rod v Lichtenštejnsku změnil pořadí nástupnictví na trůn. Muži už nebudou mít přednost. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, kolem poledne už oblačno až skoro zataženo, večer se mohou přidat izolované přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají podle nich příliš dlouho bez možnosti jít k novým majitelům. Na svoji iniciativu dnes upozornili v Telči na Jihlavsku obří sochy vulpes na hrázi štěpnického rybníka. Například v útulku Dog Point je zhruba polovina psů, kteří byli zabaveni v množírnách. Upozorně na to jeho ředitelka Michála Zemánková.
2: Strašně dlouho trvají veškerá řízení, než zvíře propadne státu, to znamená, než ten původní majitel je vůbec zbavený vlastnických práv a než my ho můžeme předat nové rodině. Může to trvat měsíce, v případě trestního roky.
0: V současné době sněmovna projednává novelu zákona na ochranu zvířat, ta by podle ministerstva zemědělství měla umožnit rychlejší zánik vlastnického práva k týranému zvířeti. Vědci testují v Krkonoších speciální kameru, která při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem jí má pomoc zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak pomůžou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat.
3: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
4: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
5: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů a kamery.
4: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Lichtenštejnský vládnoucí rod oznámil zavedení rovnosti pohlaví v nástupnictví na trůn. Dědicem a následně knížetem nebo kněžnou malé alpské země se tak nově stane nejstarší potomek. Až dosud to byli výhradně muži. Lichtenštejnsko je konstituční monarchie. V jejím čele stojí kníže Hans Adam II. Regentské povinnosti ale vykonává jeho syn princ Alois. Lichtenštejnové patřili po staletí k nejvýznamnějším šlechtickým rodům v českých zemích i na Moravě. Vztahy Vaduzu a Prazy ale v posledních letech zatěžují spory o majetek, který Lichtenštejnům po druhé světové válce vyvlastnil československý stát.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty přivítali v Šancelize Teplice. Za Pražany už může nastoupit také křídelník Matěj Jurásek, který na Letné včera podepsal roční smlouvu na hostování s obcí. Duel začal před malou chvílí, stejně jako zápasy Pardubice Mladá Boleslav a Slovácko Olomouc. Ve 20 hodin pak Viktoria Plzeň přivítá Zlín.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 17 stupňů. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, kolem poledne už oblačno až skoro zataženo, večer se mohou přidat přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 32 a 35 stupni. Foukat má slabý jižní vítr, který se odpoledne změní na mírný severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ke střetu dodávky a osobního auta došlo v Komenského ulici ve Svratce. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: krátce po 17. hodině vám přeji pohodové pozdní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Co se stane, když se spojí osudy francouzského koloniálního guvernéra a potomka farických otroků obviněného z vraždy? Ráj na ostrově Martinique se promění v peklo a tisíce lidí se ocitnou uprostřed smrtícího chaosu. Poslechněte si o tom v dalším díle našeho seriálu Stopy fakta tajemství.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
6: Seriál se přihlásí hned po písnice kapela Buty a Krtek. Hezký poslech.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Bohyně zabiják, když hořelo i Karibské moře.
1: Apokalypsa začala ve čtvrtek 8. května 1902. Byl svátek na nebe vstoupení páně. Ze Saint-Pierre, města na ostrově Martinique, města přezdívaného Perla Antil, se v 7:55 hodin ráno ozvalo poslední telegrafní hlášení. Zaznělo jedno jediné slovo. Ale, tedy pojďme, jdeme. Jenomže na útěk už bylo pozdě. Sopka Pelé, tyčící se do výše 1395 metrů nad městem, začala vydávat ohlušující děsivý řev. 2 minuty po 8 hodině vybuchla. První výbuch, pak druhý. V té chvíli ožil obraz pekla. Horské úbočí se rozestoupilo. Nad horou se objevil hustý černý oblak. Vznášel se těsně nad vrcholem. V zápětí se objevil oblak další. Ten se naopak valil vzhůru. Vytvořil se obrovský hřib a zcela zastínil oblohu. Slunce zmizelo. Obrovské žhavé mračno o teplotě 800 stupňů se dalo do pohybu a blížilo se obrovskou rychlostí k městu. Trvalo to zhruba 1 minutu a pak město vzpláhlo. Hořely domy, hořeli lidé. Někteří v zoufalé snaze přežít skákali do vody. Ta však už byla vařící. Na město, kterému se pro jeho bohatství říkalo Perla malých Antil, padaly nyní rozžavené kameny. Z kopce stékala ohnivá láva, která zapalovala vše, co jí jen přišlo do cesty. Během okamžiku zmizelo ze světa, doslova se vypařilo na 30 tisíc lidí. Kdysi bohaté a pyšné město bylo v troskách. O několik desítek hodin později přistál u zničeného přístavu francouzský křižník Suchet. Jeho kapitán Prelebri později poslal do světa telegram tohoto znění.
0: Vrátil jsem se ze Saint-Pierre, města zcela zničeného masovým požárem. Předpokládá se, že veškeré obyvatelstvo vyhynulo. Přivedl jsem zpět několik přeživších, kolem 30. Všechny lodě v přístavu schořely a ztratily se. Nepřetržitá erupce sopky. Odplouvám do Guadeloupe. Sežeňte jídlo. Velitel Lebri.
1: A ještě svědectví lodního telegrafisty.
0: Kotvíme uprostřed ještě kouřících lodních vraků. Horu stále zakrývá hustý mrak. Vystupujeme na břeh. Ulice jsou posety s černalými nahými mrtvolami. Dusí nás pach spáleného masa.
1: A takhle popsal své pocity místní duchovní, otec Roš, který katastrofu přežil na jednom z okolních vrchů, který nebyl sopkou zasažen.
0: Před námi jsou trosky stále obestřené závojem kouře a popela. Naše oči hledají obyvatele, ale nic. V této pusté poušti obklopené děsivou samotou se neobjeví ani živá bytost.
1: Uběhlo více než 1 století. Martinique, jeden ze 6 francouzských zámořských departementů, se dnes těší mimořádnému zájmu turistů celého světa. 2/3 tohoto ostrovního ráje, někdy se mu taky říká ostrov květin, jsou pokryty národními parky. Žije tu téměř 400 tisíc lidí. Většinu tvoří potomci někdejších afrických otroků. Saint-Pierre opět stojí. Ovšem, stále zde nacházíte stopy dávné katastrofy. Jsou to především černé pláže, pokryté stvrdlou, sopečnou lávou. Jsou to třeba také trosky kdysi honosného divadla. A je to rovněž muzeum. Památník katastrofy, založený již v roce 1933, tedy 31 let po katastrofě. Uvnitř jsou k vidění mimo jiné dobové fotografie, také nejrůznější artefakty, které přežily výbuch sopky. Najdeme tu také například databáze jmen dosud identifikovaných obětí. V jednom místě je možné spatřit fotografii muže s bratkou. Je to Louis Guillaume Motet, jedna z klíčových osobností tehdejších událostí. V přiloženém textu můžeme číst.
0: Francouzský koloniální úředník narozený v roce 1857 byl guvernérem pobřeží Slonoviny, pak také guvernérem francouzské Guajány. V roce 1901, tedy rok před katastrofou, se stává ve svých 44 letech guvernérem Martiniku. Se svou manželkou měli 3 děti, 2 dcery, 1 syna. Rodina žila v tehdejším hlavním městě Martiniku Fort-de-France. Již od počátku roku 1902 bylo patrné, že se sopka Pelé probudila. Mnozí lidé začali propadat čím dál větší panice, chtěli z města odejít. Guvernér Motet však prostřednictvím místních novin obyvatele vytrvale přesvědčoval, že žádné nebezpečí nehrozí.
1: Následnou katastrofu, která se v roce 1902 na Martiniku odehrála, přirovnávali mnozí k osudu starověkých Pompeji. Tenkrát, bylo to roku 79 našeho letopočtu, zničila město erupce sopky Vezuv. Zahynulo na 20 000 lidí. V případě města Saint-Pierre bylo však mrtvých daleko více, okolo 30 000. Proč se ale právě na tuto tragédii zapomíná? Troufnu si říci, a nejsem sám, že to pramení rovněž ze špatného svědomí. Svědomí mocných lidí, pro něž osudy barevných obyvatel, zejména potomků afrických otroků, těch tu tehdy žila většina, v podstatě nic neznamenaly. Vydejeme se nyní od černých pláží dodnes pokrytých lávovým polem ještě více do minulosti. Hledejme počátky této zapomenuté tragédie.
0: Bylo to v roce 1502, 15. června, když na ostrově Martinique, který leží jako součást Malých Antil v Karibském moři, přistál Krištof Kolumbus. Později, v roce 1635, ostrov obsadil ve jménu francouzského krále Ludvíka XIII. Francouzský obchodník Pierre Belin celým jménem Sieur de Snambuc. Založil tu první kolonii složenou z několika desítek osadníků. Francouzi se začali usazovat na úpatí hory Pelé, postavili tu pevnost, s jejíž pomocí se chránili před nájezdníky. Byli to především Nizozemci, Angličané či Španělé. Byli to ale také často nepřátelsky naladění domorodci Karibové.
1: Citovali jsme nyní z Encyklopedie Britannica. Ze zmíněné pevnosti vyrostlo později město Saint-Pierre. Město, ještě v roce 1902 zažít ohnivou apokalypsu, kterou na ní se stala sopka pojmenovaná po havajské bojni sopek a ohně Pelé. Ve zmíněném roce 1902, poté, co si obyvatelé Martiniku prošli staletími plnými krvavých bojů, vzpouru zoufalých otroků, ale také staletími hospodářských a zejména obchodních úspěchů, město Saint-Pierre, tedy svatý Petr, se proměnilo v opravdový klenot Malých Antil. Z literárně historické stati Saint-Pierre od slávy ke katastrofě se můžeme mimo jiné dozvědět.
0: V předvečer katastrofy žilo v městě rozkládajícím se na ploše 75 hektarů více než 30 000 obyvatel, přes 3 000 bílých a 10 000 barevných, tedy domorodců přistěhovaných Asiatů, hlavně Číňanů, Indů či jiných etnik. Nejvíce tu ale žilo potomků bývalých afrických otroků, bylo jich okolo 15 000. Město, říkalo se mu také Malá Paříž, se stalo symbolem ekonomické prosperity. Bohatství zajišťovala mimo jiné zdejší velká produkce rumu. Bylo zde například i 15 továren na jeho zpracování. Bohatství rovněž přinášely nemalé výnosy z pěstování kávy, cukrové třtiny, banánů. Saint-Pierre se stalo kulturně a ekonomicky nejdůležitějším městem ostrova.
1: Jak se můžeme dozvědět, například také ze studie Martinique od A až do Z, kterou vydala společnost AZ Martinique plus Partners, obyvatelé města žili podobně jako lidé ve velkých evropských městech.
0: Domy a byty byly vybaveny elektřinou. Lidé tu měli přístup k telefonu, k telegrafu. Chodili do divadla, do opery. Domy byly postaveny z velmi pevného zdiva. Mnohé měly nádherné fasády z broušených kamenů. V městě jezdily například i koňské tramvaje. Byla tu také síť veřejného osvětlení. Honosné obchody prodávaly zboží dovezené přímo z Paříže. Ženy z bohatých rodin chodily oblečené podle poslední pařížské módy.
1: Život v hojnosti si však mohli dovolit pouze vyvolení. Mezi nimi a velkou částí původních obyvatel, včetně potomků afrických otroků, byly propastné rozdíly. Ti, kteří na to měli, často organizovali rodinné pikniky. Odehrávali se hlavně na svazích sopky Pelé. Lidé sem chodili na výlety. Na svazích sopky si mnozí z nich stavěli letní domky. Sopka Pelé, která byla v klidu celá staletí, byla symbolem radosti a potěšení. Pak se ale všechno změnilo. První náznaky toho, že se ze sopkou něco děje, zaznamenali lidé hned na začátku ledna 1902. Citujeme nyní pro změnu ze studie, kterou napsal prostulý francouzský vulkanolog Jean-Louis Cheminet.
0: První výbuch sopky se odehrál již 23. dubna 1902. Šlo zatím o takzvaně freatickou erupci, kdy se zahřeje podzemní voda. Vše se odehrává v relativní blízkosti magmatu, tedy směsi roztavených hornin a plynu pod povrchem země. Zatím ale bez přímého kontaktu. Na město padá první sopečný popel. Lidé cítí pach síry.
1: Otřesy jsou čím dál citelnější. Manželka amerického konzula na Martiniku, Klára Prentisová, své sestře do Spojených států amerických napíše.
2: Slyšeli jsme a cítili tři zřetelné otřesy. První byl hlasitý, druhý a třetí byly ještě hlasitější. To už nádobí padalo z polic a dům byl, jak se říká, vzhůru nohama.
1: Čím dál častěji se uslyšet extrémně silné detonace. Z hory padají obrovské kamenné bloky. Některé jsou vrženy více než 2 kilometry od vrcholu. Popel ze sopky dopadá na velkou část ostrova. 3. května 1902 Laurence Blondel La Rougerie píše své sestře Leontině do Paříže.
0: Od včerejšího dne jsme pod mrakem popela. Ze sopky se čím dál více kouří. Někteří lidé prý dokonce viděli plameny. Teprve dnes ve 4 hodiny ráno, kdy mě probudil pach síry a šel k oknu, uvědomil jsem si, že popel je doslova všude. Celý vnitřek bytu, také povlečení, vše je pokryto popelem. Ti, co žijí na kopcích, jsou vyděšeni a prchají pryč. Město je neuvěřitelně smutné, oděné do obrovského šedého kabátu. Koně, kočáry, naše oblečení, všechno je zaprášené. Popel nás dusí. Pátrání po příčinách jedné z největších katastrof 20. století, kdy se proti přírodě postavily lidská pýcha a touha po politické moci, pokračuje.

0: Zní to dnes neuvěřitelně, ale v této čím dál dramatičtější době město žije volbami do francouzského parlamentu. Proti sobě stojí dva kandidáti. Jeden zastupuje současný vládnoucí režim. Ten druhý je na opačné straně pólu. Zastupuje ty, kteří se chtějí zbavit závislosti na Francii. Volbami a především svými ekonomickými zájmy žijí především místní podnikatelé. První kolo voleb se odehraje 4. května. Dopadne nerozhodně. Druhé kolo je vyhlášeno na 11. květen. Volební souboj je čím dál vyostřenější. Objeví se názory, vzhledem k situaci ohledně sopky, druhé kolo voleb zrušit nebo alespoň odložit. Proti je především guvernér Martiniku Louis Moutet. Jak se píše v literárně historické stati Saint-Pierre o člověka katastrofě, doba byla čím dál napínavější.
1: 2. května sesuv bahna zabil majitele plantáže a s ním několik dělníků. Andrea Urard, redaktor listu Lé kolonii, píše na žádost guvernéra Mouteta, že panika je zbytečná a zesměšňuje lidi, kteří chtějí odejít. Americký konzul Thomas Prentice se pokouší poslat varovný telegram do Washingtonu. Guvernér Moutet však odeslání zprávy zablokuje a konzulovi pošle ostrou nótu, v níž ho kárá za údajně neopodstatněné vytváření stavu falešného strachu. Guvernér a vládci města, kteří nechtějí přijít o své ekonomické a vůbec mocenské pozice, bojují jako lvi. Jejich jedinou a hlavní touhou je vítězství ve volbách.
0: Do příběhu nyní vstupuje jistý Ludger Silbury, neboli také Louis Auguste Sipary. Je mu 27 let, má afrokaribské kořeny a pracuje jako dělník. 7. května, tedy den před katastrofou, popíjí v baru. Zaplete se do rvačky, která skončí smrtí člověka. Není jisté, zda nešťastníka zabil přímo Ludger Silbury nebo někdo jiný. V každém případě je ještě v noci uvržen do vězení. Ocitá se v komoře uklopené silnými kamennými zdmi. Cela je částečně pod zemí, nemá okna. Větrá se pouze úzkou mřížkou ve dveřích, které jsou odvráceny od sopky. Jak se mělo později ukázat, vězení bylo paradoxně nejchráněnější budovou v městě. Ještě krátce před Lužerovým uvězněním masa vařící vody a bahna pořbila rafinérii rumu a zabila 150 lidí. V této době se už guvernér Moutet uvědomuje, jaké nebezpečí hrozí. Ve stati Saint-Pierre od slády ke katastrofě se píše.
1: Ještě ale před několika hodinami guvernér a s ním další hlavní představitelé města tvrdili, že láva městské domy nezasáhne. Argumentují, že Saint-Pierre je chráněno třemi údolími. Guvernér dokonce poslal vojáky, aby zablokovali silnice a zabránili uprchlíkům v odchodu. Noviny stále ještě odmítali evakuaci, protože, jak doslova napsali, zasáhlo by to do voleb. Volby je tedy nutné zajistit stůj co stůj. Zvířata umírají v popelu. Prudce jedovaté zmije žijící na svahu sopky nacházejí nový domov ve městě, stihnou zabít desítky lidí. Guvernér, který do Saint-Pierre dorazil společně s manželkou, vyslyšel volání svých oponentů a rozhodl se jmenovat komisi k prozkoumání sopky. Členové komise guvernéra přesvědčí, že nebezpečí opravdu nehrozí. Noviny Lé kolonii v zápětí napíší: z vědeckého hlediska neexistuje žádné nebezpečí. Bezpečnost města je absolutně zajištěna.
0: 8. květen 1902. Časně ráno guvernér a další tři členové komise nastupují na připravený parní člun. V nedalekém městečku Prešer se mají setkat s dalšími členy komise, aby připravili evakuaci. Dobře ale vědí, že evakuovat naraz na 30 000 lidí nebude snadné. Je 7 hodin, 40 minut. V nedaleké vězeňské kopce se probouzí s bolavou hlavou po včerejší pice a následné rvačce jež skončila smrtí člověka, vězeň Ludger Silbury. Teprve nyní si plně uvědomuje, co se včera stalo. Jsou 8:02, když se na vrcholu sopky Pelé ozve silná detonace. A pak znovu. Dále už to známe. Nad sopkou se objeví hustý černý mrak. Slunce mizí. Obrovské žhavé mračno o teplotě 800 stupňů se blíží rychlosti 120 mil za hodinu k městu. V zápěti se Saint-Pierre ocitne v jednom ohni. Hoří domy, hoří lidé. Národní archiv Francouzské republiky uchovává již více než 30 let nahrávku, na níž hovoří odborník na jiné povolaný. Slavný francouzský geolog, vulkanolog, také spisovatel a filmový dokumentarista Aaron Tazif.
2: Jak později lékaři konstatovali, oběti byly nejprve udušeny studenou kompresní vlnou. Protože se žhavé mračno ze sopky šířilo rychlostí několika set kilometrů za hodinu, atmosféra byla snížena na minimum. Ti lidé pak byli udušeni nebo omráčeni a okamžitě spáleni. Žár byl natolik silný, že roztavil i skleněné lahve. Měl přes 600 stupňů Celsia.
0: Opět dejme slovo stati Saint-Pierre od slávy ke katastrofě.
2: Vězeň Ludger Silbury, kterého v kamenné kopce začíná sužovat příšerný žár, se v pudu sebezáchovy schoulí v rohu cely. Sundá si košili, na kterou se v zápětí vymočí. Košilí si pak obalí celou svou hlavu, hlavně proto, aby se ubránil hustému prachu, kvůli kterému takřka už nemůže dýchat. Celé město, jak bude vzpomínat místní kněz otec Roš, který přežil jen díky tomu, že se na poslední chvíli dostal z města a katastrofu sledoval z jedné bezpečné vyvýšeniny, zmizelo pod obrovskou ohnivou stěnou. Schořely až na výjimky také lodě, které kotvily nebo pluly v blízkosti břehů. Byl to hrozný pohled, hořelo dokonce i moře. Jiný svědek, jehož loď nebyla ohněm zasažena, vzpomínal: viděl jsem hořící lidi, kteří v zoufalství vbíhali do moře, jenomže hladina byla už natolik horká, že ve vroucí vodě v bolestech umírali. Vězeň Ludger Silbury však stále žil. Celý vězeňský blok se zhroutil a on, těžce popálen, zůstával pod troskami.
0: 4 dny a 3 noci prožil pod ruinami. Pak ho polomrtvého a hrozivě popáleného objevili zachránci. A jak jeho zátračné přežití vysvětloval již zmíněný francouzský geolog, vulkanolog, také spisovatel a filmový dokumentarista Aaron Tazif.
2: Hořící plyn, který se dostával dovnitř cely, ho sice spaloval, přece jen ale už neměl svou původní sílu. Jinými slovy, ten plynový hořící mrak se do vězeňské cely dostal v omezeném množství a už neměl svou původní smrtící razanci. Takže toho muže pak po nějaké době objevili a zachránili ho.
0: O mnoho let později kamerunský spisovatel Gaston Paul Effa, knize, kterou lze volně přeložit jako Zázrači ze Saint-Pierre, o zázračně přeživším vězni napíše:
2: našli ho se spečenou tváří, takže už ani nemohl plakat. Byl převezen do nemocnice v Mont-Rouge, kde se podrobil několika operacím. Byl zachráněn. Ale za cenu strašného utrpení. To, co prožil, navždy poznamenalo jeho život. Stále se divil, proč právě on přežil. Posléze se uzavřel jakoby do sebe. Neustále se trápil hříchem, kterého se tenkrát v baru dopustil.
0: Katastrofu, která pohltila na 30 000 lidských životů, přežili, kromě Ludgera Silbaryse, ještě 2 lidé. Jistý Leon Compère, Švec, který se ukryl v budově se silnými zdmi a stojící už mimo hranice města. A pak přežilo ještě 1 malé dítě. Média očarovaná dalšími senzacemi se Ludgera nemilostrně zmocní. Vychází o něm 1 článek za druhým. Následně se tu objeví ředitel cirkusu Barnum. Ten Ludgera angažuje. Aby ho pak vystavoval ve svém kabinetu příšer. Společně například s vousatou ženou či 60-centimetrovým liliputanem v generálské uniformě. Lužer posetý jizvami ze spánin je přejmenován na biblického Samsona. V cirkusu je představován jako jediný živý objekt, který přežil v městě smrti. Show bude slavit po celé Americe fenomenální úspěch. Peníze se jen pohrnou, hlavně ale do kapsy ředitele. Lugier Silbury zemře v roce 1929. Zapomenutý, chudý, psychicky vyčerpaný. A osud guvernéra Muteta? Opustili jsme ho ve chvíli, kdy s dalšími třemi členy komise, kterou chtěl ustanovit, navstoupili na malý parní člun. Opět dejeme slovo literárně historické stati Saint-Pierre od slávy ke katastrofě.
1: Podle výpovědí očitých svědků byl parní člun s Mutetem a jeho druhy právě ve chvíli, kdy se chystali vyplout, rozdrcen, zapálen a okamžitě se potopil. Nikdo nepřežil. Nepřežila ani guvernérova manželka. Smrt našla v hotelu Entown Downs, kde se předtím s manželem ubytovala.
0: Uplynuly desítky let. Vězení, v němž Lugier Silbury tak zádržně přežil, stojí v Saint-Pierre, které už nikdy nedosáhlo své někdejší slávy a prestiže dodnes. Připomíná, stejně jako trosky několika dalších budov, událost, která je považována za největší sopečnou katastrofu 20. století. O 10 let později se měl se dozvědět o tragédii Titaniku, kde zahynulo více než 1500 lidí. Zatímco příběh Titaniku zná celý svět, o tragédii, jež se v roce 1902 odehrál na Martiniku, ví už málo kdo. Koho by tenkrát zajímalo zabývat se tragédií, která postala především ty nejchudší z nejchudších, potomky afrických otroků. I tak ale oba příběhy hledat, co spojuje. Na jedné straně je bohatá, údajně nejmodernější a nepotopitelná loď. Na straně druhé jsou lidé, užívající si na úkor svých chudých spoluobčanů, bojujících o holé přežití, bohatství ostrovního ráje. Přičemž společným jmenovatelem je pýcha. Pýcha, která ale neznamená vůbec nic před mocí a silou přírody, před mocí a silou smrti.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: víte, co jsou to mofety? Teď se to dozvíte od Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: A za chvíli trochu jiné téma. Nejstarší prohlídkový okruh na hradě Špilberk prochází velkou obnovou. Dnes muzeum města Brna otevírá první část zrekonstruovaných kasemat. Vznikla v ní nová expozice, která připomíná závěr druhé světové války a spojenecké bombardování. Nahlédneme tam za chvíli. Teď dotazník Hanky Zagorové a Petra Reska.

0: Brněnský hráč Špilberg byl za habsburské monarchie považovaný za nejtvrdší žalář v celé říši, kde si v kasematech svůj trest odpikávali vrazy i lupiči. Muzeum města Brna teď postupně obnovuje v těchto pevnostních chodbách stále expozice. Jako první se dnes na Den Brna otevírá nová expozice Kasematy válečné, která přibližuje roli hradu za druhé světové války.
1: Chtěli jsme tady v podstatě navodit takovou tu úzkostnou nebo možná někdy až nepříjemnou atmosféru závěru právě té druhé světové války. A toho jsme se snažili docílit nejenom nasvícením těch místností, ale právě těmi dobovými fotografii nebo třeba propagandistickými plakáty, takže by mohl mít návštěvník občas pocit, že se právě nachází v nějakém takovém krytu v Brně v závěru války.
2: Popisuje kurátor Michal Hančák. Přestože špilberské kazematy sloužily i za války z části jako turistická atrakce, nacisté je postupně přestavovali pro své potřeby.
1: Šlo o kompletní rekonstrukci Špilberku a jeho adaptování na historizující kasárna ve stylu nějaké nacistické ideologie. Takže tady bylo velké množství svastiky a tady těchto podobných symbolů, které byly po druhé světové válce odstraněny. Mělo to sloužit jako kasárenský objekt pro Wehrmacht.
2: Nedokončený protiletecký kryt začali v severní části podzemí stavět až v posledním roce války. Podstatná část nové expozice se proto věnuje bombardování Brna.
1: Tady se návštěvník základně seznámí právě s tím, jak ty kryty byly v Brně budovány, v jakém období a nádobových obrázcích, respektive fotografiích uvidí dokonce fotografii jednoho z těchto objektů, ve kterém se ten kryt nacházel.
2: Takzvané kazematy válečné jsou první novou expozicí, kterou Muzeum města Brna na Špilberku otevírá, pokračuje ředitel Zbyněk Šolc.
3: Expozice kazematy má už víc jak 30 let. Konkrétně ta část, která stavěna v druhé světové válce, nikdy nebyla ani expozičně ustrojena pro tu samotnou prohlídku a to se nám tentokrát povedlo.
2: Dřívější prohlídky navíc z velké části stály na historických mýtech a legendách.
3: Ten příběh byl vyprávěn přes tu mučírnu a spíš ty špilberské příběhy a myslím si, že tato doba těch pověstí trochu odezněla, že dneska můžeme se dívat i na ty expozice třeba v tom středoevropském kontextu a po 30 letech můžeme ten příběh vyprávět trochu jinak, odborněji. Tím, že jsou opravdu veliké, tak sem do ní můžeme vložit tři různé příběhy, tři různé časové osy kazemat.
2: V následujících letech plánuje muzeum kompletně obměnit i další stálé expozice na hradě.
3: Do budoucna nás čeká ještě revitalizace stálých expozic a to je Žalář národů, to je to slavné habsburské vězení se Silviem Pelikem a těmito osudy a úplně nakonec někdy kolem roku 2030 jsme úplně představili tu nejvýznamnější expozici a to je historie města Brna, která bude zaměřena spíše už na zahraničí nebo návštěvníky města Brna, aby se mohli seznámit velmi jednoduše rychle s historií města Brna.
2: Obnova první části kazemat spolu s expozicí vyšla přibližně na 10 milionů korun. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Přehrádky na Strouhách pomůžou zadržet vodu v lesích. Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry v Omiši i na ostrově Dugi Otok. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, kolem poledne už oblačno až skoro zataženo. Večer se mohou přidat lokální přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Na zadržení vody v krajině se zaměřují letošní týdny pro krajinu Hnutí Duha. Dobrovolníci stavějí přehrádky na melioračních strouhách na Velkobítežsku a Tišnovsku. Chtějí tak zabránit odvádění vody z lesů. Postup prací popisuje Jan Skalík z Hnutí Duha.
2: Vykopeme napříč tím melioračním kanálem takový zářez a do toho vkládáme klády, v podstatě 3-4 tlusté kmeny na sobě udělají základ té hrázky, kterou potom je potřeba zasypat z obou stran hlínou a pořádně udupat, aby neprotekla ani spodem, čili musí být i dost hluboká.
1: Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc míň. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů, popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
3: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
1: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Hasičům v Chorvatsku se daří dostávat pod kontrolu požáry na dalmatském pobřeží. Pomáhá jim hlavně slabší vítr. Lesní požáry jen od včerejška zasáhly poloostrov Pelješac, ostrov Dugi Otok a zejména letovisko Omiš. Tam přišel o život jeden člověk a několik zraněných zůstává s vážnými popáleninami v ohrožení života. Evakuace se tam v noci na včerejšek dotkla i 300 českých turistů. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje český konzul ve Splitu Štěp pán Šantrůček, sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Sport. Cyklista Václav Ježek byl čtvrtý v královské etapě Czech Tour a celkově mu patří 7. místo. Třetí etapu na dlouhých stráních vyhrál Američan Andrew August, který zopakoval páteční triumf a upevnil si celkové vedení. Ježek na něho v průběžném pořadí ztrácí 52 sekund. Czech Tour vyvrcholí v neděli etapou z Kroměříže na Beskydské pustevny. Počasí. V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 17 stupňů. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, kolem poledne už oblačno až skoro zataženo. Večer se mohou přidat izolované přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 32 a 35 stupni. Foukat má slabý jižní vítr, který se odpoledne změní na mírný severozápadní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S komplikacemi raději počítejte na silnici 406 u Kostelce na Jihlavsku. Překáží tam nehoda.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Krátce po 18. hodině startují ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina jako každý den dechovky pro Vysočinu. 22 155 49 99 je známé telefonní číslo a já se už teď těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
0: Dechovky pro Vysočinu

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme splnit první telefonické přání do Batolova. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, Jožo, já vás srdečně zdravím, tady je Rechovkář Míra. Samozřejmě bych chtěl pozdravit i všechny posluchače tady toho našeho krásného rechovkového pořadu. A když se podíváme do kalendáře, tak dneska máme 15. srpna. 15. srpna mají svátek Hany, takže já bych chtěl všem Hanám, Hankám, Haničkám tomuhle tomu svátku srdečně popřát. A po vlnách Českého rozhlasu Vysočina bych chtěl poslat blahopřání do Batelova, mojí manželce Hance, popřát za celou rozvětvenou rodinu všechno nejlepší, hodně zdraví, ještě jednou zdraví a ještě jednou zdraví, štěstí, klid a pohodu v kruhu svých blízkých, ať se jí daří pořád pěstovat její nádherný kytičky a ať jí i vnoučátka dělají pořád jenom samou radost. A ještě jsem chtěl doplnit ke včerejšku dodatečně popřát narozeninám dvěma pánům, a sice panu Zdeňku Benešovi, textaři, a kapelníkovi dechové hudby Lipkovanka ke včerejším narozeninám popřát Zdenkovi, ať ho muzika pořád baví, aby nám milovníkům dechovky napsal ještě celou řadu jeho krásných dechovkových textů. A druhým jubilantem včera byl bubeník dechové hudby Vožáci Pepa Drs. Takže Pepčo, i tobě po vlnách rozhlasu hodně zdraví, všechno nejlepší. No a jak už u mě bývá zvykem, tak všem dnešním jubilantům na dálku symbolicky připít slivovičkou Trnéčkovou. No a spolu s Jožou jsme vybrali Valčík, doufám, že se dnešním oslavencům bude líbit, bohužel od již neexistující dechové hudby Jižani. Takže přeji příjemný poslech a ještě jednou všem třem jubilantům a všem Haničkám k dnešnímu svátku přeji všechno nejlepší. Děkuju a zase někdy naslyšenou.
1: Já také děkuji, ke pozdravům a gratulacím se přidávám, písničku posílám, mějte se hezky, pozdravujte v Batelově, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dobro, na zdravím Honzu a jeho písničkové přání. Hezký podvečer, ahoj.
1: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem tam písničku, jmenuje se Zvonky v Loreke a zahraje to dechová hudba Suprafonu a pošlu pro tebe a pro ty moje všechny kamarády od Batelova až po Lanžhot, pošleme to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecaxovým do Skály, Slávce Divišové do Třebíče a jejímu manželovi nahoru do nebe a poslali bychom to všem, co to mají rádi, tady tu pěknou muziku.
0: Dobře, tak a celý ví, díky, měj se krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj, Joško.

0: Dechovky pro Vysočinu pokračují s dalším přáním. Já jsem tady toho probíral a probírám, je tady hodně písemných vzkazů, tak teď aspoň dva vyřídíme, protože jsem natrefil na dva, kde je stejná písnička. Dobrý den, prosím, zahrajte pro Milana Vencovského z Hraletického nedělním 80. narozeninám písničku Železná růže kovaná. Hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody a božího požehnání mu přeji Ješkovi, Veselovi a Málkovi. Děkujeme za zahrání. Tak to bylo z internetu a mám tady SMS-ku, která přišla na číslo 90 011 04, ve tvaru píseň, mezera a potom tento text, který má být v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek a stojí 4 koruny. Dobrý den, mám velkou prosbu, zahrajte písničku Růže kovaná mému úžasnému šikovnému kamarádovi Zdeňkovi jen tak pro radost. Moc děkuji, Věra. Posíláme písničku.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Už jsem avizoval, že dnes, vzhledem k tomu, že svátek slaví Hany, tak ta přání úplně všechna nesplníme. Respektive budu se snažit přečíst vzkazy, ale písničky vám negarantuji. Tak a teď pojďme do Jičína za dalším posluchačem. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, pane Koláři, já vás zdravím. Děkuji, že jste mě vzal do vysílání. Dneska budu velice stručný. Protože mají svátek Hany, tak jsem věnoval všem Hanám, samozřejmě i ostatním posluchačkám, i posluchačům, i vám do studiu. Taková pěkná polka, Františka Kellera, Hanička. A bude to výborná kapela Hulíňané. Přeji Hanám i všem ostatním posluchačům mnoho zdraví a až se jim daří v životě a předem děkuji za zahrání a přeju příjemný poslech.
0: Díky za vaše přání, mějte se hezky a pozdravujte ve východních Čechách. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak já teď přidám ještě jedno přání, kde sice nesplníme tu písničku, ale věřím, že písnička pro Hanu se musí líbit, Hanička, že jo? Zdravíme Český rozhlas Vysočina a prosíme o zahrání písničky paní Haně Vondrové z Horních Bohušic k dnešnímu svátku. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, spokojenost a vše dobré. Věra a Jirka Hlaváčkovi.

0: Sobotní dechovky pro Vysočinu pokračují. Další telefonát je před námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Indra z Hradňova. Ještě jednou vás zdravím, pane redaktore. Tenhle týden měli pátek Alenky, já jsem se tam nedovolal, tak bych chtěl popřát naší milé kamarádce Alence Kupiskové z Horní Cerekve a přeji jim hodně zdravíčka, štěstíčka, všechno nejlepší a osobní pohodu. A vybrali jsme písničku Křemešníček. To jí přeje celá rodina Kučerova z Hradňova. A písnička bude i pro vás, pane redaktore, a pro všechny milovníky tohoto krásného pořadu. Děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Také děkuji, mějte se hezky a naslyšenou. A já předám ještě jedno přání z internetu. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Marii Ješkovou z Hraltic, která dne 15. srpna slaví svátek. Vše jen to nej, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, radost a boží požehnání a ochranu paní Marie přejí syn s celou rodinou, Veselovi, Málkovi a Vencovští. Tato písnička patří i její dceři Haně. Děkuji za zahrání a přeji pohodový den, napsala paní Jaroslava Vencovská.

0: kalendáři je jméno Hana, dřív tam byla taky Marie, takže dnes těch přání je opravdu hodně a telefonní linka 22 155 49 99 je v Pernamenci, stejně jako i ostatní cesty, které vedou k nám do studia, tedy internetové stránky vysočina.rozhlas.cz a určitě dojde i na nějakou tu SMS-ku. Ty zdravím Jardu do Dačic, ahoj.
1: Ahoj Jožko, já tě taky zdravím, samozřejmě všichni posluchače. Dneska si dáme písničku se souzencema Baťkovýma, jmenuje se Nadmilockou dědinu a doprovází teda kompáňový muzikanti. Písničku bych poslal osamělým nemocným a těm, který někdo jde zahrát. Písničku bych ještě poslal pro všechny Hany, protože taky ty kamarádky tady ve okolí mám Hany. A ještě Markovi do Lanžo tady pošlem a Jožko, bude písnička taky pro tebe.
0: Děkuju, měj se krásně, předám ještě jedno přání z internetu. Naslyšenou, ahoj a hezký večer.
1: Naslyšenou, ahoj, tobě taky Jožko.
0: Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro paní Haničku Bubnovou z Jihlavy toho času z Hraltic, která dnes slaví sváteček, vše jen to nej, především pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody a radost z kytiček přejí Arnoš a Vencovští. Děkujeme za zahrání.

0: také Jožo zdravím a všechny posluchače a zahráli bychom Hanka z Poděšína všem k tomu svátku, Hance do Záborný, příbuzný jedný, pak Hance do Žďáru nad Sázavou a Hance do Sázavy u Žďáru nad Sázavou. A jejímu manželovi Milanovi taky. A přeju jim všecko nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost. A zahrála by to Gloria, nevěříš, uvěříš.
1: Mm-hmm, dobře. Píseň je připravená, měj se hezky, díky za přání, hezkou sobotu, ahoj.
0: Také ti děkuju, ahoj.
1: A přidám ještě jedno přání písemné. Krásný den, prosím o zahrání písně pro pana Václava Šoulu ze Zajíčkova k dnešním narozeninám a pro paní Helenku Mitasovou z Jihlavy k dnešním narozeninám a brzkému svátku. Přeji vám oběma hodně zdraví, spokojenosti, boží požehnání, radost z vnoučat, pohodu a příjemné letní dny.

0: Dozvonil vás zdravím paní Alenku, které pošleme vlaštovičky, že je to tak? Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím, pane Joško. Ano, byl bych tak, kdyby se byl tak laskav a mohl mi teda vlaštovičku teda nechat zahrát.
0: Ano.
1: Protože zjišťuji, že tady opravdu už asi nejsou. Vždycky se tady tak slitávali a teď nikoho nevidím, takže asi už jsou pryč. Tak když budete tak laskav, to
0: si hejte, já myslím, že nevím teda, jak třeba u vás ve Zvonějově, ale já jsem byl v pátek natáčet v televizi v Jižních Čechách a po cestě jsem viděl, ale seděli už na drátech, houfovali se
1: ano,
0: k odletu.
1: Ano.
0: No,
1: ano,
0: je to
1: právě.
0: Tak.
1: Takže je to možné, že někde teda už odlítnou dřív, někde třeba ještě později, ještě se chvíličku zdrží, ale já už je tady teda nevidím. A viděla jsem tyhle takový houfy tady nad barákama, teď už teda ta dráty nejsou, protože oni tam to dali všechno do země, takže ano. Už chujáci si nemůžou i na ty dráty sednout, ale takže asi opravdu toto.
0: Dobře, tak posíláme.
1: Tak laskat. A prosím vás pěkně, já kdybych teda mohla se ozvat zítra, můžu zítra, protože já jsem ty božáky si chtěla nechat zahrát.
0: No zkuste
1: zahrát,
0: to zítra, pokud se dovoláte, protože opravdu dneska je to náročné, dneska je to velmi, velmi náročné,
1: no,
0: těch přání
1: je
0: hodně.
1: Já bych tu písničku ráda slyšela teda jako.
0: Dobře, já myslím, že takže není všednům konec, jo, že si ji určitě ještě xkrát poslechnete. Tak se mějte hezky.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji vám mnohokrát, taky naslyšenou, díky moc.
0: A přidám ještě jedno přání z písemné, tentokrát SMS-kové. Zdravím všechny, prosím zahrát, pane Jožo,

0: Do Vyskytné zdravím Jardu a přeji mu hezký podvečer. Ahoj.
1: Ahoj, Jožka, já tě zdravím. Zdravím všechny posluchače Melodníky dechových pro Vysočinu. A dneska mají svátek ty Hanky, tak musím zahrát tady naší sousedce Hance Křížkové, Hance Novákové do Jihlavy a všem Hankám z Vyskytné Perzimova a Nové Cerekve. A musím ještě dodatečně nechat zahrát Alenkám z Vyskytné Nového Rychnova a popřát všem všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a rodinnou pohodu. Písničku posílám i tobě, Jožko. Děkuji ti moc a budu se zase těšit někdy naslyšenou a vybral jsem písničku Kapelo Polku Hrej. Moc ti děkuji a měj se krásně.
0: Taky děkuji.
1: Ahoj.
0: Měj se krásně. Čau. Ahoj.

0: Joška z Hrálce je na telefonu, já ho vítám v našem vysílání a přeji hezký podvečer. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Já všechny zdravím, kdo poslouchá Dechovky pro Vysočinu. Dneska bych chtěl zahrát krásnou písničku Hance do Jihlavy, Vrozené Vondrové z Paulova. A ještě bych chtěl písničku k tomu poslat Hance Klementové z Herálce.
0: Mm-hmm.
1: A před chvilkou tam volala ta Alenka ze Zvodějova, tak ať si užije písničku taky.
0: Mm-hmm. Dobře.
1: Všem přeju hodně zdraví, štěstí, ať se všichni mají dobře.
0: Výborně.
1: Joška z Herálce.
0: Díky moc, Joško, měj se hezky, pěkný večer, naslyšenou, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: A já přidám ještě písemné přání. Tentokrát tedy jsme se domluvili s Joškou, že dáme přednost písemnému přání, respektive SMS-ce, respektive dvoj SMS-ce, protože autor odesilatel to správně rozdělil do dvou zpráv, neb maximální počet znaků je 154 do té jedné. Tak pojďme si ji přečíst. Pěkně prosím naší mamince na obláček dnešnímu svátku paní Marii Pleskačové, pravděpodobně zpočátek u Chotěboře. Pošleme píseň Mamko vám, díky Honza a Venda. A druhá část, naroubený statek, pravděpodobně dcerce k narození mé druhé vnučky Anky Indiánky. Venda podepsán. Tak posíláme mistřiňanku, mamko vám.

Dnešní dechovky pro Vysočinu končí. Mám tady ještě aktuální poločasový výsledek z druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Po první 45-minutovce SK Hanácká Slavia Kroměříž FC Vysočina Jihlava 0-2. To je pozitivní zpráva, co říkáte. Poslední písničku bych chtěl věnovat vám všem, na které se dnes nedostalo. Nebuďte smutní, neházejte telefon do žita, protože dechovky pro Vysočinu jsou tady každý den mezi 18. a 19. hodinou, takže i zítra budeme plnit vaše dechovková přání. Jože Kolář přeje hezký večer a těší se na vás zítra po 11. hodině.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zabavovaná zvířata zůstávají i déle než rok v útulcích. Hasiči dnes zasahovali u zhruba 90 požárů. Kristýna Sasínek-Méky postoupila na evropském šampionátu do finále běhu na 1500 metrů. Zítra ráno a dopoledne očekáváme skoro jasno až polojasno, kolem poledne už oblačno až skoro zataženo, večer se mohou přidat lokální přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají podle nich příliš dlouho bez možností jít k novým majitelům. Na svoji iniciativu dnes upozornili v Telči. Například v útulku Dog Point je zhruba polovina psů, kteří byli zabaveni v množírnách, jak upozorňuje jeho ředitelka Michála Zemánková.
3: Strašně dlouho trvají veškerá řízení, než zvíře propadne státu, to znamená, než ten původní majitel je vůbec zbavený vlastnických práv a než my ho můžeme předat nové rodině. Může to trvat měsíce, v případě trestního roky.
2: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů. Zhruba polovina z nich byla v přírodě. Nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
4: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
5: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
4: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Indonésii zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně. Záchranáři hlásí 38 potvrzených obětí. Prohledávání trosek ale stále pokračuje. Některé oblasti navíc zůstávají kvůli sesuvům půdy a výpadkům elektřiny odříznuté. České ministerstvo zahraničí nemá zprávy o tom, že by zemětřesení postihlo také české občany. Sport. Kristýna Sasínek-Méky je na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu ve finále běhu na 1500 metrů. O jejím postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Finále čeká českou běžkyni v neděli večer.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 17 stupňů. Zítra ráno a dopoledne očekáváme na Vysočině skoro jasno až polojasno, kolem poledne už oblačno až skoro zataženo a večer se mohou přidat lokální přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 32 a 35 stupni. Foukat má slabý jižní vítr, který se odpoledne změní na mírný severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Ke střetu dvou osobních aut došlo na silnici 406 u Kostelce na Jihlavsku. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

brána, otvírá se Stodol brána a také brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.

A sluší se hned v úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petrů, varmužovou cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít, takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: mimochodem, co k folkloru váže vás?
1: My se tady vyrůstáme od dětství a od dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky anebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takový, který u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takový lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
2: No, my se tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
1: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma, živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí a jak s nimi žijeme. Od kolébky až po hrob.

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi
2: slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech odtančili to, co za ten rok vytvoří.
1: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalu je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé. Tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za co jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
1: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a když projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
1: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní. Dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šidleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šidlenách. Můj malý 4letý syn se ptal, a co tam tatí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat do budoucna? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí po něm chodit.

0: Dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michálem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu? Kdo to ví?

0: A po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybrala jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme. A díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady víceméně ani ti lidi ty Milotice Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severozápad a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají tím lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady. Je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival. Tak to má vlastně takové to své kouzlo. Mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořád. Je to prostě nádherné. Kdyby nebylo

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu.
1: Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
2: Mám z toho radost. Zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
1: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
2: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
1: Celá rodina Petrů je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
2: No já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přeci jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, protože takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbal u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený. Já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem za to dostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak tohle dělám. No.
1: A co chystáte dalšího?
2: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik. Jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl na 60. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
1: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
2: Protože to je dobře, no.
1: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
2: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer. My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jináčí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
1: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
1: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
1: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série?
1: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: Těmito tóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok. A uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes. Tedy cymbálovou muziku Jury Petrů z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oľača. Tentokrát začínam zámierne výrokem Ester Honti z predešlého setkání.
2: Maďari sú podobnejší Moravákom než Čechom. Určite, a to som teď i četla, otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup, to české vykání, kde vlastně pak do stavu vstupuje třeba i méně manipulace.
1: Tehdy paní Ester vysvětlovala mimo jiné,

0: Ne, jak se dostala do Česka a jaké rozdíly vidí mezi oběma státy a jejich obyvateli. Pochází z Maďarska a svým maďarským klientům také týká, ale české výkání a odstup, jak milé sama říká, miluje. A když už je tomu tak, zdálo se mi, že pozitivní nadhled může být dobrým základem pro nové otázky a další kapitoly našeho rozhovoru. Ester Honti působí více než 20 let jako překladatelka a tlumočnice a posledních 10 let žije paralelně v Praze a Budapešti. To považuje za obrovskou výhodu i pro svou profesi. Udržuje si prý oba jazyky stále živé a v rovnováze. V této souvislosti mě zajímalo, jak se na tlumočení připravuje. Dá se vůbec připravit na nějakou novou událost nebo nenádalou akci?
1: Určitě dá, je to nutné, kdo to nedělá, není profesionál. Problém je v tom, že někdy z těch klientů nedostaneme téměř nic a v tom případě musíme víceméně náhodně z internetu lovit slovíčka z toho tématu, ale taky někdy dostaneme prezentace, materiály. Důležité je mít seznam účastníků, včetně jejich funkcí, protože smrt tlumočníka, nebo aspoň teda moje smrt je, když se začnou představovat a všichni odrmolí, jak se jmenují, z jaké organizace jsou a jaká je jejich funkce, a než já to dotlumočím simultánně, tak už mluví jiný v jiným jazyce. Takže třeba, když klient říká, že nic nemá, tak aspoň píšeme dobře, ale víte určitě, koho jste pozvali, kdo tam bude, prosíme o seznamy.
0: Tlumočení a překládání není totéž. Co z toho byste vybrala jako srdeční záležitost?
1: Já si myslím, že já jsem ráda, že dělám oboje, protože tlumočení doplňuje překládání a překládání doplňuje tlumočení. U překládání se člověk naučí spousta věcí, má často dohledávat a pak to může uplatnit při tlumočení. U překládání se s tím může dlouho hrát, v mém případě až moc dlouho, ale zas u toho tlumočení je ten okamžik a to je taky určitý jako až příjemný adrenalin, pokud teda člověk není zrovna vystresovaný nebo se nebojí, že nevím, zapomene slovíčko a pak se blokne, protože když nemá jedno slovíčko, tak nemá podmět nebo přísudek a pak nemá větu. Jo? Je to hodně o stres managementu, o tom, že si člověk musí věřit a že se z toho musí nějak vykroutit a ne se zablokovat.
0: Co, když se opravdu stane ta blokáda?
1: To nevím, ale z toho mám hrůzu někdy.
0: Nestalo se vám to nikdy?
1: Tak určitě jsem se už několikrát takhle zakoktávala, to trošku jo.
0: A co, když udělá chybu? Opravdu nenajde to slovo nebo ho shodou okolností nezná?
1: To záleží na situaci. Už se mi stalo, že jsem měla obecenstvo, které bylo dvojjazyčné a já jsem se jich zeptala, oni mi to řekli, já jsem poděkovala a jelo se dál.
0: To nebylo nepříjemné. A co je pro vás nepříjemné při tom tlumočení?
1: Určité stresové situace jsou nepříjemné. Poslední době tlumočím víc třeba u soudů, tak tam se lidi nechtějí vždycky dohodnout. Nebo je to stres, že nevím. Já jsem hodně citlivá, takže na sebe beru trošku nálady těch ostatních. Já jsem hodně empatická, takže neumím se od toho vždycky odříznout.
0: Stane se, že nesete práci domů?
1: Těch tlumočení si práci domů nenesu a jak jsem to řekla, tak to bylo. Jasné, že si člověk někdy říká, mohla jsem to udělat jinak. Ale práci si nesu domů u překladu, kde teda tu práci mám doma, ale já jsem schopná dělat nekonečně, dokud není termín odevzdání. Kolikrát mám ty překlady lepší než ten originál, protože ten originál někdy je opravdu hrozný. Jo? A neumím to udělat, aby to bylo na stejno. Neumím napsat něco, co není hezké.
0: Mnozí si asi myslí, že se poslední věta o tom, jak Ester Honti neumí napsat něco, co není hezké, vztahuje k překladům literárních textů. Je tomu opravdu tak?
1: Literární překlady nedělám, to je tak špatně placené a není to úplně můj šálek čaje. Já bych umřela hlady, kdybych byla literární překladatel. Já nemám ten odvaz na to, jo? Já tím, že dělám přes 20 let komerční překlady, tak moje překlady jsou strašně přesné a to u literárního překladu není žádoucí. Tam člověk musí mít ten odvaz. Jo. Píš jsem jezdívala na workshopy literárního překladu týdenní a dělali jsme ten samý text, třeba, nevím, 5-6 lidí. Ten text u každého vypadal jinak a teď já jsem byla ten jeden extrém a kolega byl ten druhý extrém. On to přebásnil tak, že to nebylo poznat, co byl ten originál. A to moje bylo naprosto přesný a nemělo to odvaz. Nemělo to ten švuňk.
0: Situace, kdy není pochyb o tom, o čem je řeč, jsem viděla na Facebooku. Název byl Perný den na srbsko-maďarské hranici. Na fotografii z roku 2021 je Ester Honti s premiérem Babišem a bývalým maďarským premiérem Orbánem u pohraničných plotů.
1: Já jsem je nestavila. Tenkrát Orbán pozval Babiše, aby mu ten plot ukázal. To bylo všechno. Takže se šlo k tomu plotu, tam jsme se procházeli a pak tam byla nějaká tisková konference, se šlo domů. A zbytek vám řeknu mimo mikrofon.
0: No a kdo vás pozval?
1: Orbán.
0: Vztah k těm rozhovorům, který mají politický kontext. Máte se pozorněji, ovlivňuje vás to?
1: Já jsem takových tlumočení až tak moc neměla, takže naštěstí jsem nemusela nikdy tlumočit nic tak, co by mi šlo úplně proti mysli. Ale tak ten tlumočník stejně vždycky jasný, že to nejsou jeho názory.
0: U vás já vidím takovou touhu a potřebu vyjádřit i té své myšlenky. A tak je řada věcí a oblasti, ve kterých se vyskytujete. Například hudba, výtvarné umění, dobrovolnictví, to jste vy.
1: To jsem já, to ano. Určitě jsem člověk kreativní, přišla jsem na to docela pozdě, ale nedělám nic nějak do hloubky, všechno dělám tak trošku mimochodem.
0: A měla jste zajímavou výstavu v roce 2025 v knihovně na Nuslích. Jde o koláže minimalistické. Název výstavy. Méně je více.
1: Já jsem docela minimalista. Mám ráda jednoduché formy, nepřeplácané věci. Takže i v architektuře samozřejmě miluju funkcionalismus.
0: A odkud koláže?
1: To vzniklo, že jsem kdysi byla měsíc ve stacionáři a tam jsme jednou měli úkol udělat koláž o tom, až nám bude dobře. A tenkrát mě to nějak chytlo a od té doby jsem pochopila, že to je moje médium. Takže vždycky, když vidím v nějakých časopisech něco, co je hezký motiv, tak to vystřihnu a schovám a pak někdy mám nějaký nápad a přesně vím, kam mám šahat. Kolikrát je to třeba jenom hra s formama, ale i ta hra s formama má v sobě nějakou myšlenku, protože to dělám já.
0: Od věcí, které děláme mimochodem, do výstavy je nějaká cesta?
1: První výstavu jsem si udělala já sama sobě ve svém budapeském bytě, poté co ten byt byl zrekonstruovaný a prázdný. Já jsem tam vlastně ty svoje věci pověsila, pozvala jsem přátelé a bylo to moc příjemné. A mně to úplně stačilo, protože to je velká práce, už jenom to rozmístit, pověsit, vymyslet, co kam, v jakém pořadí, aby to kurátorsky dávalo smysl. A potom mě jedna kamarádka pozvala do půlky synagogy v Dolních Kounicích. To se neodmítá. A pak mě oslovila Simona Michalcová z knihovny Jezerka, která tam vede úžasný výtvarný ateliér. To je přenádherný komunitní prostor, tak to se neodmítá. Já mám moc ráda věci, které mi chodí takhle do cesty.
0: Následující zájem Ester Honti nebyl daleko po cestě.

0: Já jsem věděla, že bych chtěla někde dobrovolničit. To je vlastně nejbližší domov důchodců k mému bytu, tak pro mě ta cílová skupina jsou asi spíš důchodci. Tak jsem se tam přihlásila s úplně jasnou představou. Řekla jsem, dobrý den, já jsem tady a hlásím se s tím, že chci hrát tady na housle. Ta tehdejší koordinátorka z toho byla taková překvapená a pak za nějaký čas řekla, no to je vlastně skvělý. Oni tam mají každé úterý zpívání od 2 do 3 s kytarou, většinou lidovky a já, když jsem v Praze, tak se tam přidám s houslemi.
1: A máte jaký pocit z toho?
0: Mám z toho výborný pocit. Ono to nebylo tak jednoduché ze začátku, také se hodně proměňuje to osazenstvo, ale oni si to hrozně užívají. Oni zpívají nadšeně, oni znají 150 slok všech těch lidovek, jo. A je to pro ně zážitek. Takže já jim pokaždé děkuju a je mi jasné, že to ne já jim něco dávám, ale i oni mě něco dávají.
1: Já se podívám teď na ohlášení akce Nad Mikulovem se jmenuje a Orchestr smyčcových kurzů v roce 2021. Co jste dělala tam?
0: Tak to je pravidelný hudební kurz, který se uskutečňuje každý týden v Miroslavi. Týden se tam nacvičuje nějaký repertoár a pak jsou 2 koncerty. Jeden koncert je v evangelickém kostele v Miroslavi a ten druhý koncert právě je v Mikulově.
1: A vy tam hrajete na housle?
0: Já tam hraju na housle, ale mě tam moc to nejde. Trošku se tam schovávám potichu, ale jezdím tam, protože to je důležité.
2: My a oni.
1: Jaké kompetence tlumočník a překladatel potřebuje, aby obstál v době AI?
0: Určitě je AI dobrý nástroj, stejně jako oheň. Určitě nám pomáhá v tom, že dřív bychom dohledávali některé výrazy strašně dlouho, ale musíme AI hodně kontrolovat, protože halucinuje. Ale určitě jsou některé překlady, myslím teď na právní překlady, třeba díky AI kvalitnější. Já se vždycky musím dostat do nějakého oboru a to AI v tom může pomáhat.
1: Je to naše budoucnost?
0: Tak v něčem určitě je to naše budoucnost, ale zároveň se toho v něčem i bojím, protože jsou lidi z toho úplně nadšený a vlastně neví přesně, co to je. Ale najednou si myslím, že lidi nejsou zapotřebí. A to si myslím, že to není pravda. Ta profese i díky tomu trošku může upadat. A teď informace úplně strašná. V létě ohlásili, že se ruší ústav translatologie po 63 letech. To je strašná zpráva. To je destrukce šílená a není pravda, že nejsou zapotřebí lidi a není pravda, že není zapotřebí translatologie.
1: Tak to vidí odbornice Ester Honty, která se překládáním a tlumočnictvím zabývá dlouhá léta. Mezitím Filozofická fakulta Univerzity Karlovy přehodnotila svůj záměr zrušit ústav translatologie. Pani Ester, děkuji za věnovaný čas a za zajímavé detaily z její profese, kterým nám trochu přiblížila svět translatologie. Na příští pořad mi a oni se těší Goran Kaloljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V dukovanské elektrárně odstavili dva bloky. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry. Zítra bude postupně se zatahovat, objeví se přeháňky s deštěm a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Jaderná elektrárna Dukovany prochází nejnáročnější údržbou za poslední roky. Na souběžné odstávce třetího a čtvrtého bloku se podílejí 3000 lidí. Podle vedení ČEZu jde i o zaměstnance dodavatelských firem.
2: Do nejstřeženějších prostor elektrárny vstoupí denně 600 lidí. To je dvakrát víc než loni. Pracovníci musí provést tisíce různých úkolů. Kromě běžné údržby jsou nutné i různé kontroly nebo modernizace zařízení. V Dukovanech obvykle energetici bloky odstavují po 14 měsících provozu a odstávka pak trvá vždy déle než měsíc. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Centrum Jablonného v Podještědí propojí se Studánkou svaté Zdislavy nová stezka pro pěší. Městskoví začalo budovat podél pravého břehu potoka v parku Tyršova. Neoficiální cesta tam vede už teď, ale je ve špatném stavu. Navíc končí u mostu v Tovární ulici, uvedl nezávislý starosta Jablonného Jiří Rýdl.
3: Tady bychom měli tenhle ten úsek podél parku Tyršova od mostu k mostu udělat novou cestu, takže bychom měli dojít až tam k té továrně. Tam je takový klín mokřadů a tam je taková pěšina jako tady, tak bychom to chtěli dotáhnout až do Markvartic a pak už jsme u rybníka Markvartického a tam už se pohodlně dojde až ke Studánce a na Lemberg.
0: Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry na dalmátském pobřeží. Pomohl jim hlavně slabší vítr. Požáry zasáhly především letomisko Omiš. Přišel tam o život jeden člověk a několik zraněných zůstává s popáleninami v ohrožení života. Evakuace se tam v noci nad včerejšek dotkla i 300 českých turistů.
4: Obětí požáru je pravděpodobně pohřešovaná žena ze sousední Bosny a Hercegoviny. K potvrzení její totožnosti ale bude potřeba provést testy DNA. Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra už dnes ráno opustili také poslední Češi.
5: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
4: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, postupně oblačno, později až zataženo. Popoledni bude velká oblačnost také na Moravě ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky, občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozorujte v Praze v tunelu Blanka na trase Stroj na Břevnov mezi Trojským mostem a Letnou jelo auto v protisměru. Na D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení za Divišovem. Kolony se rozjíždějí pomalu. Kousek za sjezdem na 40. kilometru zdržení je v tuto chvíli přes 40 minut. I tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná zámecké léto.
1: Zámecké léto.
6: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za Svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejblíž člověk, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenovány v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger od toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, Strany národní, která byla později přezdívána jako Staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897, a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici, a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že jo, tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel to, ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to. Ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině. Úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když sem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, které musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii. No a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl. Takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato. Jo? Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá řešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo pro

0: Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
0: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
0: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
0: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
0: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
0: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: myslíte živé bytosti?
0: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
0: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
0: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
0: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
0: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
0: Já i mluvím. Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptografii.

0: programu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavil a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
0: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu. Ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
0: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelné.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
0: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
2: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
0: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
0: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
0: No, je to někdy...
3: Sáno OI.
0: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
0: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. No. Číplost. Duševědný. Krásověda. Samochtíc. Prostosrdečnost.
0: Krásochuť. Předcity a zázvuky.
2: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
0: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
0: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
0: On měl své pivo rád, rozhodně, on si vážil všech produktů svého velkostatku, to nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna, já nevím kde co, prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt a právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
0: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
0: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
2: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
0: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
0: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebujou jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie. že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Hinský.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze je po 4 měsících opět v provozu. Hasiči dnes po celém Česku zasahovali u zhruba 90 požárů. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo dešť a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze znovu využívají letadla. Dělníci po zhruba 4 měsících dokončili opravy okolí dráhy. Kvůli uzavírce letaly stroje přes hustě zalidněné oblasti Prahy a Středočeského kraje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha udělilo mimořádný dar těmto zasaženým obcím ve výši přesahující 13 milionů korun. Jednalo se o městské části Praha 4, Praha Řepy, na druhé straně potom například Kladno. To obce a městské části využili tento dar například pro výstavbu dětských hřišť.
2: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
5: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Kristýna Posekaná.
6: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
5: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Spojené arabské emiráty obvinili Irán z pátečního útoku na plavidlo své ropné společnosti ADNOC. Loď se stala terčem útoku v Hormuzském průlivu. Podle firmy se to obešlo bez zranění a situace je pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí v Abu Zabí vyzvalo Irán, aby takové útoky ukončil a Hormuzský průliv zcela otevřel. Teherán na to zatím nereagoval.
3: Počasí.
2: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo. Popoledni bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směrem do Prahy stále skoro hodina zdržení mezi sjezdy na Divišov a Sázavu. Na 34. kilometru se kolem havarované cisterny projíždí jen jedním pruhem. Kolona z kilometru 1,40 je asi na 60 minut. Osobním autem se dá sjíždět na Divišov a dál potom po silnici 113. Na Pražském okruhu se rozjíždí kolona, která mi teďka spadla. Přeji vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Po zprávách už Hobby magazín.
3: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všude sucho, dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobby redaktorky Jarky Vykoupilové.
2: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
3: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
2: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý, jehličnan nebo jelisnáč, na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
3: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
2: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
3: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme, dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
2: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
3: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
2: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
3: U těch listnáčů, že jo, pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého. Ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
2: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
3: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
1: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo. Takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuji si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: Ale na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak, nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky, takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit, prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
1: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
2: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
1: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
2: Teď jste mě vzal úplně dech. A je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku? Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
1: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
2: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
1: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely a v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
2: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
1: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
0: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího, nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po

0: částech.
1: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
0: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
1: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehřátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
0: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
1: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
0: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
1: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší pliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru, a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
0: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
1: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
0: I od značkových výrobců?
1: U značkových výrobců ne.
0: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
1: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelné, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
2: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Svátkářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Zahraniční návštěvníci ničili skály u Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo déšť. Teploty do 37 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů. Popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhu. Poraden.
2: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
1: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Strážci Národního parku České Švýcarsko zadrželi návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina včetně dětí ryje do skály obrazce, upozornili strážce jiní turisté. Strážci parku na místě vandaly zadrželi a udělili jim maximální výši pokuty, říká za Národní park Miroslav Rybář.
3: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou strážcem ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
1: Marocké složky zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí. Počasí. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo. Popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je stále ještě komplikace za sjezdem na Divišov a Sázavu. Na 34. kilometru odklízí cisternu po dopoledním požáru. Policisté teď provoz na pár minut zcela zastavili. Kolona z 41. kilometru a dá se objet na sjezdem na Divišov, potom po silnici 113 a vrátit se u Chocerad. Na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy na průjezdu Miličínem na kruhovém objezdu u čerpací stanice je hlášená nehoda. Na místo jedou záchranáři. Kolona směrem na Prahu je delší a to je asi tak na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy, teď už začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
5: Posaďte se.
4: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
5: Nepovídejte.
4: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archivu, v rozhlase i v televizi.
5: Ano, sunejte brýle.
4: Proč?
5: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
4: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
5: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
4: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
5: No podívejte se, tak co pak je vám?
4: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
5: Já už to mám.
4: No sláva.
5: Vy nejste vy.
4: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
5: Všecko znáte?
4: Všechno ne.
5: Ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
4: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

zvolna nebo ex, staletí nebo okamžik, vezmeme si lexikon nebo dotazník. Soudíte, že sex je láska bez

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme

Zapovala, zapomněla, že přijde jaro, po jaru léto, po létě zas ten smutný čas. Čtyři muzikanti hráli, jedli, pili, hodovali a přitom se uradili, jak ji dostanou.

0: kašlu a že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nevěděli. Já si to pamatuju, když jste to točili. Totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu. A že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to točí,
2: ano. Radku, to nás spojilo.
4: To jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vzniklo.
4: Ale no tak.
2: Pár člověk a nějaký synáček z toho vzniklo. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menších, a druhej po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslíš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšoukne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, poslali na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskaviny. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O dva roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
7: Thank you.
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost. Přece se z toho nezblázníme. Podívej. Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejvíc funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
7: Ta sakra, musí se snažit.
8: No, ale znáš ho, ne?
9: Tady něco vyklape. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
7: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To by to musel nejdřív najít.
7: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Já jsem to hned říkal, že v tom máš studený prsty.
7: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
7: Podívej, když vezme studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
7: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
7: Protože seš důvěryhodnej.
9: A já ne.
7: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
7: Nasedneš do něj, udáš studenýho adresu, zajdeš tam a předáš studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
9: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
7: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se studeny.
8: Jasně,
7: to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Poč, klidnej na mě, spolehne.
7: No jo, fajn. A fantoma máme vlastně.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
7: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
10: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
7: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
11: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
12: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
11: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
12: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
11: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
7: Něco takového.
12: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
13: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Jasu, nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Adlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím, prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od 2, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám krůček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jedok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Lenzo, tímhle bobličem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: Já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych, no. Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvalí, tady to musíš být. No, zastaví.
4: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
4: No, kde jsi to nazbíral?
3: Kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. Ten samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem, ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrt myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: Pardon, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohle, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku? A koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince očlivovice. Víte, můj strýc byl moudrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomouce, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct, řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá. Hmm.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Rožo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz. Ale stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Lukáš Maža.
5: Pane Bože,
4: jú. To je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
4: Kusí, co? Jedu.
6: Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechniku. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mažu.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
5: Já, babi. Toj. Ta vidí, milý synku, přes 3 dní.
3: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To roba.
5: Správná roba. Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách.

0: Gizdi, na to ich už je. A kdyby to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
1: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Nejeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
2: Hládiček jednoho dne mě zavolal a povídal: Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Hládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak, já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď? A on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, no, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svatební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpolední představu. On říká, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hled na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na tykačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na tykačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já říkám, no Láďa Menšík. On říká, jaký Menšík? Já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říká, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem si dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha, protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil jeho bratranec a povídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal jsem zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
1: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Za svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, jo. Důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, to jste mi říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás odvíkali karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: A pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce, jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím, děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho fíglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrávala, páč od Švindlova.
4: Já, že Švindlova?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako byčejně vyhrává, on prohrává, protože...
3: Já jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál? No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no. Že slyšel žalující šeptat až skoro špitat. Jéňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jéňo.
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Víte, já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jéňo.
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, chtěl se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho, kdy si využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
5: Je, abych nezapomněl, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lůči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás Honza Macoun, dnes vás nezdravím z naší historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze, ale hlas z jihu Čech přeje příjemnou dobrou noc. Dnes to bude vážné. Může se člověk opravdu změnit? Mimochodem na technické pracoviště do Prahy Petr Kubala. Děkuji a dobrý večer všem.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknete si, že písnička Nic jí neschází Hany Zagorové je taková přece. No, teď to je ta z toho filmu. No, ale poslechněte si schválně obsah. Ten text, myslím si, že budete překvapeni, jak to sedí, jak sedinka na hrnec k tomu dnešnímu tématu.

0: Sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? Je změna v chování člověka vůbec možná? Dokázal se někdo změnit kvůli vám? Změnili jste se vy sami? Přestal někdo pít? Přestal někdo lhát nebo ubližovat? Dali jste někomu druhou šanci? Je možné geny přelstít? A nebo s tím geny nemají nic společného? A vrátit se někomu nějak? Jak? Když přece řekne, že se změní, tak se snad změní. A nebo se dokáže změnit jen na chvilku. A nebo to je jako v těch reality show. Sledují vás kamery, všichni si dávají pozor na to, co dělají, co říkají. No a po 2-3 dnech, to je jako v té výměně manželek, to už člověk i na ty kamery zapomene a stává se člověkem takovým, jakým je. Ale vůbec jde to navždy o té změně, životní změně, to bude dneska v noci a budu moc rád, když se připojíte do dnešní noční linky z Jihu Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky můžete psát, kdo nechce se mnou mluvit, tak možnosti tu jsou linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Může se člověk opravdu změnit? Psychologové se většinou shodují, že ano, ale ne ze dne na den. Osobnost člověka není neměnný kámen, během života ji ovlivňuje věk, zkušenosti, vztahy, nemoc, možná práce, ztráta, rodičovství, krize i prostředí, ve kterém žijeme. Člověk se může naučit lépe ovládat emoce, přestat opakovat staré chyby, změnit způsob komunikace nebo opustit návyky, které mu škodí. No ale podstatné ale je, že skutečná změna se nepozná podle slibu, pozná se podle opakovaného chování. Nestačí říct, už nikdy nebudu pít, lhát, ubližovat nebo utíkat před odpovědností. Rozhodující je, co se stane za měsíc, za půl roku, za několik let, ale hlavně ve chvíli, kdy přijde tlak, konflikt nebo pokušení vrátit se ke starému vzorci. Změna je možná, ale obvykle potřebuje čas, motivaci, podporu okolí a někdy i odbornou pomoc. Ne každý člověk se chce změnit, ne každý to vydrží a ne každý to myslí vážně. Stalo se vám, že jste se změnili a změnili navždy, nebo víte o někom, kde proběhla tato změna? Pak volejte, těším se na vás a můžu přivítat hned někoho z vás. A po telefonu dobrý večer.
2: Dobrý večer, já vás zdravím, Honzo.
0: Já vás taky, a kdo pak je na druhé straně? Ano, Dobromilo, dobrý večer, přeju, pověste s tou změnou. Myslíte ty, když to vezmu do těch vztahů, dokáže se ten chlap kvůli ženské změnit navždy, když náhodou té ženě něco nevyhovuje?
2: No, chlap, ale já jsem se změnila. Já žiju na Slovensku, mluvím po slovensky, žiju takovým tady životem. No a můj manžel bohužel odletěl do nebe s holubama, tak žiju sama.
0: No a ten váš manžel, než odlétl tam na ten nebeský obláček, musela jste si ho nějak dovychovat, převychovat, nebo rozumějte, jestli se jeho maminka a otec nedopustili nějakých formálních chyb v jeho výchově?
2: No, všeli, co bylo v životě. Bylo slunko, byla bouška, byl déšť, ale hlavně můj manžel byl velký chovatel poštových holubů, měl s tím úspěchy a proto jsme šli bývat na Slovensko. A on změnil mě, že jsem mu pomáhala v chovatelství. Naučila jsem se všeličo i očkovat holuby, když měli úraz i roztrhlou hlavu začít. Takže na něco se změnil on a na něco já.
0: No ale to slyším velmi rád, protože já se domnívám, že se člověk nemění. A ve vztazích, pokud jednou člověk selže, Tak opravit se ten vztah možná dá právě slovy ano, dobrý, ale ve mně by to stejně hlodalo. I když zase možná, aby to nebyla záměna za důvěru, protože to by bylo zase možná o něčem jiném. A nebo to možná taky s tím souvisí, těžko říct. Každopádně vy jste se změnila kvůli němu. Dá se říct, že nadívaná hloubátka byste si kýdlu nedala.
2: I on se změnil. Honzo, měli jsme dva syny a aby člověk žil v pohodě, manželství s dětima, s manželem, někdy spolkl i tu hořkou pirulku a manžel ten se snažil, aby se polepšil.
0: Tak přece jenom tam něco málo bylo, ale dobré.
2: A bylo tam ještě, co mladí mají, to byl společný sex a láska, to je moc.
0: No to dělá divy, to je jasné, to je jasné, s tím nelze jinak než souhlasit.
2: Tak to víte, ne?
0: No jistě, jistě, člověk si tím prochází. Já třeba ve svém životním období určitém jsem měl velmi velké srdce, možná větší, než si myslíte. Ale to není o mě, je to o vás. Já vám děkuju. Dobromilo, dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
2: Děkuju, já všechny zdravím po dlouhé době. Dvě operace mám za sebou.

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit. Nejenom na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bod, ale takové to opravdu změnit. Přestat dělat věci, kterými třeba ubližoval sobě nebo druhým, začal mluvit jinak, žít jinak, chovat se jinak. Někdy jde o alkohol, případně o dluhy, nevěru, taky výbuchy vzteku, lenost, sobectví, lhaní. Jindy o člověka, který byl celý život pesimista, uzavřený samotář, věčný útěkář nebo někdo, kdo nikdy neuměl říct promiň. No jo, ale pak to přijde. Něco jako nějaký kouzelný proutek a okolí se ptá. A to je skutečně nebo další taková líbivá řeč? Může se člověk opravdu změnit? O tomto dnes v noční lince je. Samozřejmě budu rád, když zavoláte 731 800 900 nebo napíšete linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já jsem si tady už našel jeden příspěvek od Bohumila z Jeseníků. Zdravím. Můj bratr pil skoro celý život. Nebyl to člověk, který by ležel snad každý den pod stolem, ale jakmile začal, ztratil míru, rozum i stud. A pak přišly ty omluvy. Mamince, ženě, dětem, později i vnukovi. Největší změna přišla až ve chvíli, kdy mu dcera řekla, že opilý svého vnuka neuvidí, ne jako trest, ale jako ochranu dítěte. No to s ním otřáslo. Nastoupil léčbu a dnes nepije 11 let. Neříkám, že je z něj jiný člověk. Pořád je tvrdohlavý a občas protivný, ale alkohol z jeho života zmizel. No a to je změna, kterou bych kdysi nepovažovala za možnou. Bohumila z Jeseníku. Žena, ne muž. Bohumilo, děkuju moc. To je hezké, to je hezké. Má to hezký závěr. Nějaký ten důvod, silný důvod být musí, ale teď je otázkou, jestli v tom člověku zůstává taky to, aby to opravdu dodržel a nechoval se jako pitomec. Tak halo, halo. Český rozhlas, kdo nám volá? Kdo se připojuje do našeho vysílání?
1: Jako pitomec, ale nejsem pitomec, on říká, přeji dobrý večer všem posluchačům samozřejmě.
0: Ano, a kdo pak je tam na druhé straně ještě, ať víme?
1: U telefonu je Jirka z Brodku Přerova.
0: Zdravím. Jirko, kdybyste slyšel tak nějak ode mě nějaké bouchání něčeho, štěkání, vytí.
1: To vám buší srdce určitě.
0: Ne, no to, tak to samozřejmě teda taky, ale myslím si, že ten mikrofon je dneska tak extrémně citlivý, že i ten komár by byl slyšet. A ty cikády, jako to bylo ve slunce seno, řvou jako krávy. Ale teď pojďme k tématu. Dá se člověk změnit, anebo ne?
1: Já nejdříve řeknu jednu věc. Já jsem byl kuřákem od svých 9 let. Když jsme jako malí kluci chodili, sbírali jsme vajíčky po refížích, starší kamarádi z toho balili cigárkami, jsme pokuřovali a tak dále. A během svého života jsem se pokusil 3x přestat kouřit. Se tam ještě, prosím, slyšíme se.
0: Já, jak mrade o cigarety, já jsem jedno velké ucho.
1: Já jsem si stlumil rádio, aby to nerušilo. Poprvé jsem to vydržel rok. Po roce nekouření ještě s kamarádem jsme vyhráli každý po litr rumu. Otevřeli jsme si to, začali jsme holit znovu.
0: Ano.
1: Po druhý způsob nekouření jsem vydržel 4 roky. A potom přišla období vanilkových doutníčků. Vyzkoušet doutníček, to se nenaučíš kouřit.
0: Ano, ale to se do kouření nepočítá taky.
1: Naučil jsem se znovu holit. Až poslední 3. pokus, který jsem měl, to už je tak 17 let, ne, no, spíš tak 17 let, po operaci štítné žlázy jsem měl plnou karton cigaret sebou v nemocnici, když budu chtít a pojedu do práce, tak to budu mít sebou nachystaný. A já přestanu kouřit. A já jsem se rozhodl, Honzíku, a od té doby jsem se nezapálil ani jednu cigaretku, ani jsem si nepotáhl z ty cigarety a slyšel jsem slova svýho tchána, až po 20 letech se z tebe stane nekuřák. Do dneška nekouřím, je to 17 let, rok 2009, to bylo 13. května. O půlnoci jsem si zapálil poslední. A druhý den jsem šel na tu operaci, na tu noci sítnou žláze. A od té doby jsem to vyžil a dneska si říkám, jak já jsem frajer. Já jsem to nedokázal předtím, i když jsem to dokázal na nějakou dobu, ale teď jsem to dokázal poprvé. Takže jsem se změnil nějakým způsobem. Jo, myslím si tím nekouřením, že jsem vydržel bez jakéhokoliv. Nechodil jsem do mražáku, nechodil jsem do střinky s kokinama, že bych baštěl kokina, nepřežíral jsem se. To, že jsem malinko stoustil, tak to prostě přibylo tím, že už je mi dneska 73, jo. No, takže prostě přibírám pomalinku, chodím, zajdu si na pivko, jo, a mám rád dobré jídlo. Zaplať pámo, mi to můj důchod dovoluje, že si to můžu dovolit, nějaký takový náhodky nějaký, ale jinak, jako to, takže to byla ta moje změna.
0: Mm-hmm.
1: A ještě se chci vrátit k té druhé změně, jestli dovolíte. Já jsem začínal jako mladý klučina, jako mladý voják z povolání. Jsem byl, celou dobu jsem byl takový aktivní, co se týkalo mi pracovní náplně. Jo, a furt jsem se byl, snažil jsem se být takový, ne, že byl vojenský aktivní, my jsme měli svoje speciální povolání, a o tom nechci mluvit. Ale byl jsem furt jeden z těch dobrých, kteří tam byli takový ti vedoucí, takový ti lepší. A je to pravda, že jsem postupoval nahoru, nahoru, nahoru, až jsem skončil, jak jsem skončil. No a potom jsem šel do duchu. A potom si říkám, hele, už nemáš se za čím honit. Jo, šel jsem ve 56 letech do důchodu, nemá se a čemu nic. A tak jsem se změnil, začal jsem se věnovat králičkům, setučkám, zahrádce, takže že jako to pracovní, ne, že bych nebyl, už dneska ne, protože jsem nevědomý teda, jo, takže ne, že bych dneska už se nesnažil něco pomáhat, ale jak jsem odešel do důchodu, říkám, tak je dost pomal, už jsem byl dědeček v té době, vzpomal to všechno, tak jsem se změnil a spokojil jsem se, ne se za něčím honit nebo nějakým způsobem a teď budu odpočívat.
0: No jo, ale ne každý tohle to umí, zvládne a ještě navíc je důsledný dostatečně na to, aby to zvládl na 100%. To si zase přiznejme.
1: Ten člověk to musí chtít. Já jsem byl strašně rád, když jsme si odchovali kuřátka, když jsme začali sepičky kvočet, nasadili jsme vajíčka, oplodněný samozřejmě, potom jsme byli svýho, máme do dneška svýho kohoutka, a já jsem měl radost, a paní učitelka, pojďte se podívat, pan Pospíšil, jméno mé, to není vůbec tajný, jo, pojďte se, on tam má kuřátka, děti ze školky chodili a poprvé v životě viděli volně běhající kuřátka se slepičkou po zahrádce, přestože my byli na vesnici už teď, před dětem, jo, takže to bylo pro mě takhle příjemné. A já si teď, dneska si užívám důchodu, no užívám si ho tak, jak můžu, jak mi to dovolí můj zdravotní stav samozřejmě. Jo, a jsem rád, mám 6 vnoučat a všechny 5 vnoučat a jsme s babulkou tak nějak odchovali. A dneska jsem spokojený, už žádná honička, že bych musel něco, jako že bych sem chtěl něčeho dosáhnout. Dneska už to mám, kolik, 73, 27 do stovky. No tak to už musím tak nějak v klidu přežít a už se na to těším, na tu stovku. Už nebudu zdržovat.
0: Děkuju. Stovka bude. Mimochodem tohle je gong, to já vždycky Petra poprosil.
1: Ano.
0: Vždycky, jakmile přesáhneme nějaký čas, a vím i já, protože to povídání leckdy zajímavé víc než dost, ale všechno by mělo mít nějaký svůj řád. Tak moc děkuju a hlavně k těm cigaretám. Tam, kde jsme začínali, ještě bych navrhoval, že kdyby člověk se k těm cigaretám zase ještě vrátil, nedej bože před tou stovkou, jo? Ne oslavenecká stovková, tak by tady byl ještě jeden způsob, jak se zbavit právě závislosti na kouření a myslím si, že moc hezky o tom mluví dvojice Bohdalová Dvořák. Tak děkuju a dobrou noc.
1: Děkuji, ještě jednu věc si dovolím říct. Dědeček 94, pradědeček 96, já je prostě musím ty kluky přeskočit. Prostě to myslím takhle vážně. Hezký večer všem posluchačům i vám. Buďte moc zdraví, naschle.
2: A co vidíte?
3: No, Spartu.
2: Ne, ne, vy vidíte bestii, ekologickýho nepřítele, přízrak smrti. No, a teď se dívejte, co já s ní udělám. Já tě nenávidím, ty zmije. Já tě nesnáším, já tě rozdoupu na prach, ty flundro jedna kutlohorská.
0: No to je sympatie přece, ne? Je takhle, Bohdalovo do každé kuřácké domácnosti. To je jasný signál.

0: Noční linku pro vás vysílá Český rozhlas každou noc, to znamená 7x týdně, vždy od 23 do 1 hodiny, 2 hodiny povídání na dané téma, téma většinou, které si vybíráte vy, a to je i v tomto případě, jestli se člověk dokáže změnit nejen řečením této věty, ale i vlastně tím, co říká, tím obsahem, jestli se to skutečně stane. Tak ať už nás poslouchá někdo pravidelně v rámci téhle dvouhodinovky, nebo jen takzvaným náhodným kolem jdoucím, anebo i kolem jedoucím, tak vítejte na našich vlnách u nás s úsměvem, tedy pokud to jenom trochu jde. Nepotřebujeme úplně zabíhat do těžkých podrobností, ale pokud někdo má třeba s tím dnešním tématem co dočinění, zavolejte. Jo, ne, to se nebojte, já nekoušu, navíc jsem stejně daleko určitě od vás, takže zas tak dlouhý dokus nemám, ale budu moc rád, když se osmělíte a využijete možnosti zavolat hned teď Petrovi do studia.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy člověka nezmění dobrá nálada, lež tvrdý náraz, vážná nemoc, rozchod, ztráta blízkého, nehoda, trest, vyhoření nebo chvíle, kdy se mu rozpadne něco velmi důležitého. A právě krize často odhalí, co člověk dlouho přehlížel. Že pije víc, než si přiznával. Že chová k druhým takzvané nevhodné chování, to znamená, že třeba se může stát, že je i tyranem, to taky může být. A nejen fyzickým, ale i psychickým. Neumí říct pravdu, pořád utíká před odpovědností, nebo že žil tak rychle, až přestal vnímat vlastní rodinu. Zpravodajsky řečeno, změna bývá nejpravděpodobnější ve chvíli, kdy starý způsob života přestane fungovat. To ale neznamená, že každá krize automaticky člověka napraví. Ptám se i někoho dalšího u telefonu, dokáže se člověk ale doopravdy změnit? Nejenom, že to tak plácne.
2: Dobrý večer.
0: Ano, dobrý.
2: Ano, dokáže. Já jsem měla kamarádku úplně světici, nevzala si manžela, požadalec první třídy, ale jak se oženil, vy jste se divil, udělal si maturu, velice se k ní vědský chová, má dva chlapce, oba už nežijí, ale kluk to byl pohledání, že jeho kde kdo záviděl, až říkali, že ožadalec, že si takového ožadalce, jakého si vzala, že si ho měl vzít.
0: A čemu to přisuzujete? Čím to může být? Byla to ta láska, ta slepá zamilovanost?
2: Já myslím, že to byla ta láska zamilování.
0: Protože totiž...
2: Ale byl jednička.
0: To ta láska dokáže dost. Já tomu rozumím, láska to je nebezpečná věc, to zpívá taky Petr Muk, no a on toho zpívá teda víc s tou láskou a myslím si, že za chviličku i dokonce jedna od něj přijde, přichází s láskou, každopádně, když nad tím tak přemýšlím, to se vlastně těm současným partnerským dvojicím, ať už mládežnickým nebo už vyzrálejším, tak povětšinou, co tak vnímám ze svého okolí, tak ta největší zamilovanost je prý nějaké 2 roky, jo, od toho zaláskování a pak už se to přemění v něco jiného. Takže pak už by to byla těžká převýchova, co?
2: To nebyla spíš ani převýchova, to vám neřeknu. On k ní byl velice inteligentní. Vím, že až v Ostravě jedné mu dal packu, že si nic nejdo dovolil, ale on měl doopravdy rád, jak byl takovej ožadalec, tak vám řeknu, že byl úplná jednička, že se změnil, super kluk.
0: No, jak ty ženský mají v sobě ten trumf, co?
2: Ano.
0: No, děkuji pěkně, děkuji pěkně.
2: Leda, jaká by to nedokázala. Mějte se hezky na to.
0: I vy, naschledanou, dobrou noc.
2: Dobrou.

0: A s čím přichází další volající do vysílání? Tady je Honza, pěkný večer.
1: Ano, dobrý.
0: Ano,
1: dobrý,
0: to jste
1: večer,
0: vy?
1: Dobrý večer, dobrý noc. Honzičku Macone.
0: Ano, zdravím.
1: Tady Iveta.
0: No Iveto, jak je to s těma změnama?
1: Téma znovu.
0: Téma je, jestli se člověk doopravdy dokáže změnit, když někdo řekne, já se změním.
1: Jo, ano, takže ano, zdravím všechny lidičky, co mě poslouchají, jo, to je Ivetka Olomouc, takže já vám povím něco, mám 3 psy doma a ano, tomu tématu, ano, je možné, že opravdu se člověk může změnit. Jo? Jo, jakože...
0: No jaké máte pro to důkazy? Jak to probíhalo u vás?
1: Ano, mám k tomu důkazy. Jakože jsem prožívala ten život, jak šel ten život, jak se to táhlo tím životem, jo? Takže ano, člověk se může změnit. Ano, protože
0: dobře.
1: Ho k tomu donutí okolnosti.
0: No to je fakt, ale teď jde o to, jde mi o tu okolnost právě, jestli jste se musela změnit vy nějak zásadně, což si člověk musí přece jenom sám přiznat vůbec, aby se dokázal
1: ano.
0: změnit, nejenom tím, že
1: ano.
0: mu to někdo říká, a nebo je tam ta drahá polovička, která třeba v tom případě vašem nemusí mít ráda psy a hele, najednou láska k ním.
1: Hele, já vám něco povím. Můžete se prostě změnit. Prostě. Okolnosti vás tomu donutí. Já nevím, jak to mám říct lidem, kteří mě poslouchají, jo. Tu Aničku, Roberta, jo, já miluju ty lidi. Ale poslouchejte. Já jsem milovala jednoho muže, a on mě v podstatě opustil a do dneška se ke mně vrací, protože já jsem tady sama, na samotě u lesa, mám 3 pejsky a on mě opustil jako, já nevím proč mě opustil, já jsem ho milovala, on se ke mně vrací, protože já tady sama u lesa. Teď lidem řeknu, tahám dřevo, sbírám já, mám tady sudici, jo, takže sbírám vodu, jo, tahám vodu, dřevo, jsem sama, bolí mě páteř a tak dále. A já jsem toho člověka milovala a on se na mě jakože v uvozovkách vyprdl, jo. A on do dneška sem chodí a chodí sem, jo, a pomáhá mi s tím dřevem, s tou vodou, jo. Takže já jsem tady jakože sama u lesa se 3 psema.
0: Dobře. To už jsme slyšeli 3x dneska.
1: Ano.
0: Ten váš výsledek, to zásadní z toho sdělení, ano, člověk se dokáže změnit, ale pochopil-li jsem to správně, tak ten váš člověk, kterého jste milovala, tak ten se vlastně nezměnil, protože asi kdyby se změnil,
1: tak žijete spolu
0: dodnes.
1: Ne, nežijeme spolu.
0: No právě proto říkám, že ve výsledku se nezměnil.
1: On se nezměnil a já jsem se změnila v tom, chci říct všem lidem světa nebo republiky nebo jak, že když někoho milujete, jo, já jsem toho člověka milovala, když někoho milujete, takže prostě...
0: Milujete. Tečka. Děkuju. Dobrou noc.
1: Ano. Ano.
0: Dobrou noc.
1: Ano.
0: Dokáže se člověk opravdu změnit, když se stane nějaký ten problém v partnerství, v zaměstnání nebo v sousedských vztazích? jestli když je nějaký průšvih, anebo ani vlastně to nemusí být průšvih, může to být zkrátka taková povaha, no, povaha člověka, dá se změnit, nedá se změnit. Já v tom mám víceméně jasno, že nedá, protože stejně za čas se to povolí a vrátí se to tam, kde to bylo, a je jedno, kde to je. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc, kdo nám volá?
2: Honziku, tady Vlastina z Krnova.
0: Ano, Vlastino, prosím pěkně k tématu. Dokáže se člověk změnit?
2: Ano, dokáže se a moc.
0: No, já tak jsem nějaký důkaz, ano.
2: Já jsem silná kuřačka a ve 40 letech se mě narodila vnučka a ve 3 měsících mě umřela na srdíčko. A já tenkrát jsem říkala, že budu babkou a nebudu přece kouřit. Jo?
0: No.
2: Já jsem přestala kouřit, i když se holčička zemřela, tak já od 40 roku nekouřím a je mi 84.
0: No, ale v tom případě já teda tleskám, protože tohle jsou zásadní životní zvraty. To je úplně jedno. Ano.
2: Ani nevíte jak.
0: No, to vlastně ani nechci vědět jak. No, ale to je v tom případě unikát. Teda to je, jste dobrá. Vlastně jste dobrá. Děkuji vám. Dobrou noc, děkuju taky, dáme písničku a za chvíli zase někdo další z vás.

0: Sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? No, máte-li nějaké vztahy, ať už jsou v manželství, anebo v partnerství, je úplně jedno, když jsou dlouhodobé, dlouholeté, dá se to počítat na dekády, tak už kolikrát si vlastně člověk může říct po třeba 30 letech, ale tak my už to spolu nějak jako doklepeme, ale přitom tady jde o zdravý rozum, tady jde o duševní psychiku. A kde se potom, a tady je odpověď, logicky berou takové ty odpovědi v těch policejních spisech. Já jsem ho jenom bodla 16krát.
1: Večer lítá po chodbách ve spodním prádle, plývá z okna a ve čtvrtek s prominutím močil na velký záhon. Každé ráno ve 4 hodiny hraje na píšťalu schválně u ústředního topení, aby ty jeho pazvuky běžely po rourách až do mého pokoje. Když jsem ho napomenula, strčil mi prst do polévky a řekl mi fluntro.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Honza Macon, přeje pěkný večer. Kdo nám volá jako další?
3: Dobrý večer, to je Ludmila z Prahy. A Honziku, já bych vám chtěla říct takový příběh. Já jsem teda křtěná Vltavou, jak se říká. Seznámila jsem se s mužem, který byl na vesnici. Já jsem se musela podřídit, musela jsem jet za ním. Tam jsme dostali byt od JTD tenkrát, že jo. No a já jsem se musela, musela jsem se naučit zatápět, sekat trávu, králíky jsme měli, prase jsme měli. Takže já jsem se změnila dost a manžel jsem se změnil, že prostě přestal kouřit. Už nekouřil dlouho, sice on už je 5,5 roku tam nahoře. Já jsem vdova, ale říkám, spolu jsme vychovali 2 děti, ale musela jsem z Prahy, musela jsem jít na Prahu západ, Krasice, Sokolova tam okolí, no, takže...
0: No, ale já vás poslouchám velmi bedlivě a zatím za ten krátký čas, co povídáte, tak slyším nesčetněkrát, ani jsem to nečárkoval, slovo musela. A víte, jaký je rozdíl mezi chtěla a musela?
3: No tak jsem chtěla, no.
0: No, ne, tak já, než bych byl nedopich, ale vlastně to bylo, já to přikládám, ale k té lásce. Vy jste prostě
3: ano,
0: chtěla.
3: Ano, já jsem chtěla. Za prvý vlastně jsme odjeli na tu Bublavu, to byla Bublava. To vlastně bylo pohraničí, že jo, dostávali jsme tenkrát 5 000, to asi vy neznáte.
0: Ne, to byly asi nějaký ty přistěhovalecký příplatky, předpokládám.
3: No, vychovali jsme teda ty 2 děti, no a žili jsme si dobře.
0: No tak a jsem rád, že teda slyším, že někdo chtěl, ne že musel, ale že chtěl, protože když někdo něco musí,

0: tak to ve mně teda evokuje jako takové, jako, že to úplně, tak já to jako teda jako na just tady jako udělám, musím. A nemusíš vůbec nic. Ale zvládla jste to, tak začínáte mě přesvědčovat o tom, že člověk se dá i změnit, když chce.
1: Jo,
0: no děkuju.
1: Dá.
0: Děkuju moc, pěknou noc.
1: Vám taky, dobrou.

0: Za 9 minut bude půlnoc, sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? A to už se ptám asi do Jirkova, jestli mám správnou informaci.
1: Ano, ano. Tady posluchačka. Kdo pak tam? Jirkova, zdravím.
0: Ano, Jani, tak jak to je teda s tou hlavou ženskou, mužskou? Dá se změnit povaha člověka nebo ne?
1: No, tak za mě povaha, myslím, že ne. Určitě takové jakoby vlastnosti nebo nešvary by se změnit daly, ale jako povaha jako celková bohužel teda ne. Já jsem si to hodně dlouho myslela, že by to šlo, ale...
0: Že bych ho přepracovala.
1: No, ale ten život mi ukázal, že asi fakt ne, no, že určitý jako a musí hlavně chtít ten člověk sám, no.
0: No jo, ale když on na to sám nepřijde třeba, jo, protože na to musí přijít, že jo, to, že mu to někdo říká, ještě neznamená.
1: Já bych třeba použila, za co jsem na sebe docela pyšná teda, tak je to příběh mého kamaráda, který měl problémy s losy, s loterií, byl to jeho takový velký nešvar a já jsem mu to pomáhala vlastně se toho zbavit a šlo toho hodně složitě teda. Používala jsem k tomu i občas takové jakoby donucovací praktiky, jako je křik, no, což se mu vůbec nelíbilo.
0: Chápu.
1: Ale teda jako musím říct, že asi to bylo k něčemu dobrý, no, že se opravdu chytnul za nos a už jako s tím přestal, no, ale šlo to opravdu.
0: No, jestli náhodou se nechytnul potají za korunu a nešel stírat za vašimi zády.
1: Tak jako stávalo se to, ale on byl takovej, že mě to aspoň řekl, no, tak jsem byla za to ráda, no.
0: Takže ta důslednost, nebo ta, jak se to říká, trpělivost, tak to nebylo úplně na 100%. Jak dlouho to trvalo vlastně?
1: No, dlouho to trvalo. Bylo to hlavně takový, jakoby v etapách, jo? Že on měl takový, jako prostě světlejší chvilky a ty horší chvilky, no, že chvilky, kdy si s tím uměl poradit sám, ale i takový chvilky, kdy ne, kdy vlastně no, jste... žádal i o pomoc a já jsem mu s tím ráda pomáhala takhle na dálku. A
0: víte, že já to zmiňuji, promiňte, že přerušuji, ale jestli si dobře rozumíme, tak mluvíme česky, tak vy nebudete matka Tereza. Myslím,
1: jo,
0: rozumíte.
1: Tak říkají to o mě, no.
0: A jo, takže jste. No ne, já jsem si právě uvědomil, že nejsem matka Tereza, protože měl jsem takový pocit, že celoživotně potřebuju někomu pomáhat, nějak něco. A nešlo ani o to, aby to člověk, někdo, nějaké publikum, obecenstvo, aby to vidělo, slyšel. Ale jednoho dne, nevím, něco mě praštilo do hlavy a asi české písničky, které hrajeme, a to už žertuju, ale najednou z ničeho nic, říkám, ne, Honzo, nejde to. Ne, prostě nejsi matka Tereza, nezachráníš celý svět a tam vlastně se dostáváme na to rozdvojení do toho jiného směru. Musí člověk chtít, protože když člověk tak, to dělá jenom jednostranně, tak to nejde vlastně.
1: Ano, no, to je to nejdůležitější, to, abych se mohla snažit, jak bych chtěla, kdyby opravdu on sám nedospěl k tomu, že to chce, aby to překonal, tak by k tomu nikdy nedošel, no.
0: Takže dvakrát se stalo to, že se sešlo dvakrát chce, jo? Vy chcete, on chce, a ne, že musí, chce.
1: No, tak. A bych ještě použila z mé stránky, tak tam jsem se setkávala s tím, že lidé po mně chtěli taky, abych se hodně měnila. Ale já jsem se neměnila, protože oni po mně chtěli, abych měnila ty moje takové kladné vlastnosti, abych se vlastně já přizpůsobovala tady té době, což teda se mě nechtělo a říkala jsem teda, že se měnit nebudu, no. Že sice to budu mít hodně těžký, ale...
0: No, trošičku taková, tím, jako... No. Zadupala si a stejně se nezměnila. Ale děkuju moc za další telefon, za další pohled na věc, jestli se člověk dokáže změnit. Sem s další vysílací hodinou. Peťo, kopni tam písničku. Děkuju do Jirkova, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Milá dvojice, Pavel Bobek, Karel Zich, přeji vám pěknou noc. No a jak se sluší a patří, pojďme přivítat nový den.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc. Vítejte, kdo jste se k nám připojili až teď, posloucháte společné regionální vysílání anebo stanici Český rozhlas Pohoda. Dnes ne ze studia z Prahy, ale z jihu Čech, zdraví Honza Macoun. Přeji vám příjemný poslech. No a něco k zamyšlení taky posílám. Ano, máme tady další téma. V rámci noční linky probíráme, zdali se dokáže člověk změnit. Asi povaha člověka, jestli v tom máte někdo prsty, anebo jestli dokážete si někdo zamést před vlastním prahem a říct, jo, změnil jsem se, nebo změnila, tak jsem s vámi. Dáme si písničku a potom to všechno bude zase o vás. Máme na to ještě dost času, takže příjemný poslech i nadále a jinak koukám do kalendáře. Vítáme neděli 16. srpna 2026. Svátek slaví Jáchymové. Já znám jenom toho od stroje, to asi vy taky. No a podle příjmenáře slaví Mackovi, takže asi možná i částečně sobě a našemu rodu, protože Macounovi se v příjmenáři nenachází. Zkrátka vám všem zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Řeknu vám, to dnešní datum je taky zapeklité ještě i v dalších ohledech. Koukám na takové ty svátky, mezinárodní dny a podobně. Takže prosím vás, dnes 16. se slaví taky Národní den horské dráhy, Národní den rumu, Mezinárodní den geocachingu, máme Světový den klobásy a pozor, máme i Světový den včel. Jo, takže milé včelaře, teď zdravím, kdo nás poslouchá, ať už takové ty profesionální nebo amatérské, ať máte v těch vašich úlech jen ten správný bzukot a hodně včelek máj. No, zní to divně, ale ještě divnější bude ta japonská, která stvrdí tento světový den.

0: Přímás, my známe Včelku Máju od Karla Gotta. A jako byste ho slyšeli, ale jen v japonské verzi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka, může se člověk opravdu změnit? Opravdu, ale jako opravdu, že opravdu. Má k tomu kdo něco říct, co konkrétního, tak jsem s vámi. Peťo, kdo nám volá? Halo, halo, kdo je tam?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí.
0: Ano, zdravím, Polabí, krásné. Vy jste to odnesli letos teda s tím sluníčkem a těma teplotama.
2: Ale o tom nebudeme radši mluvit.
0: Dobře. No, ono totiž, ale jestli člověk se lze předělat nebo nedá, jestli se dá změnit nebo nedá, tak to teda, to je taky dost těžký teda.
2: Já vám to teda řeknu. Když mi bylo 80, tak jsem, protože celá rodina mě brala jako, protože jsem odchovala 3 vnučky, dceru předtím, že jo, 3 vnučky a prostě furt babička všechno zvládá, všechno umí. A já jsem si řekla, že už teda toho mám dost. A trvalo mi chvíli, než jsem řekla, heleďte, nezlobte se, protože to bylo vždycky, babi, a máš polívku, a máš tohle, a jo, a jsou doma, a mají doma děti 3, a já, už moje pravnoučata, teda od vnuček, že jo, moje pravnoučata, a já říkám, já budu furt dělat toho blbce, teď já ani nemůžu si třeba zajet za kamarádkou, nebo to, protože furt mám nějaký povinnost. Tak jsem si řekla, tak holka zlatá, už seš dost velká, no tak jsem se musela naučit říkat ne.
0: No ježišmarja, to tleskám, protože to jsme měli tady taky téma právě v rámci nočního vysílání, jestli umíte říct důsledné ne. Jestli to vůbec umíte i vyslovit vlastně, tam ani nejde o tu důslednost, ale říct to, tak vy to
2: prostě
0: umíte.
2: Prostě jsem si v jeden den řekla, nebuď srab, dojdi nahoru do patra, a prostě jim to řekni. No, takže teda jako to respektujou, to nemůžu říct. Občas přijdou, aby, prosím tě, tadyhle si něco třeba nějaké, něco udělali na nějakým oblečení děti, tak třeba nemohla bys mi to zašít nebo něco. Dobře, tak to jsou takové.
0: No, ale to už se stanovily ale ty hranice. A to je přesně asi to nejlepší.
2: No to jo. Ale víte co? Ono mi to občas zase chybí. A já si říkám, kurňa, a jako tak oni už mě asi nepotřebujou ani, jo.
0: No počkejte, tady si to musíme ujasnit. Tady si to musíme ujasnit, jestli z jejich strany to byla vychčuranost, anebo jestli to brali jako samozřejmost. To je ale rozdíl zase.
2: Brali to jako samozřejmost, protože to furt fungovalo, že jo.
0: Ano.
2: A já už jsem si řekla teda ne, takže teď teda přijdou třeba a řeknou, prosím tě, babi, nemohla bys, nebo tohle. No jo, ale pak jsou dny, kdy nepřijdou celý týden, tak děti sem zaběhnou, že jo, se na mě podívat, ale jo, a já se říkám, Hrgot, no, udělala jsem správně, ale musím si vždycky vynadat, jo, musím si říct, nebo doba. Už je po půlnoci, už to můžu říkat, jak
0: zopak
2: narost. A říkám si, ne, prostě ne, já nebudeš je zvykat na to, že zase, to by bylo rychle, to by si rychle zvykli. A říkám si, prostě ne.
0: Ono to ale už, asi už dřív to fungovalo prostě tak, že člověk opravdu viděl, že babička to dělá a vlastně spíš si myslím, že to bylo z jejich strany ne ta vyčuranost. Asi opravdu to bylo
2: ne, to
0: o tom,
2: ne.
0: Že tím samozřejmost. Ale, že to je samozřejmost, že to babičky dělají.
2: Samozřejmost.
0: Ale babičky potřebují taky žít, fungovat, dobíjet baterky.
2: Babička se rozhodla, že už. No takže já teďka si občas vemu auto, protože ještě řídím. Nejezdím už dálky, to už jako v tom provozu.
0: To je jedno, i kdybyste jela pro...
2: ale jedu prostě a je, babi, ty nejseš, telefon, babi, ty nejseš doma, já jsem potřebovala, já povídám, no to máš smůlu, já nejsem doma. A už si nedovolej ani říct, a kde seš? Jo, to jsem jeho naučila.
0: No tak ono už samo o sobě, že tam doma nejste, je takové zvláštní, že vám volají, že doma nejste.
2: No, ale
0: ne,
2: chválím. Je to, furt musím být ve střehu. Jo. Furt musím být ve střehu, protože to by se zhouplo velice rychle.
0: No,
2: nejde
0: ono sil taky člověku jako není dostatek, ubývá, takže chápu.
2: Samozřejmě,
0: jak si urovnat, anebo zachovat rovnováhu duševního zdraví a nezbláznit se z toho, že někdo něco chce.
2: No. Ne, už musí, když tak musí s předstihem a zeptat se mě, jestli můžu, nemůžu, ale už to není samozřejmost.
0: Děkuju, bylo to milé povídání. Jako... Děkuju. Děkuju, bylo to milé. Tak to jste mi zvedla i trochu náladu.
2: No, přeju dobrou noc a mějte se krásně všichni, co slyší.
0: Vy taky, taky. Tak, milá paní posluchačka, která umí říkat ne. Dobrou noc.

0: No, taková něžnost Zuzany Norisové. Tak jsem si říkal, že to dnešní noční vysílání bude takové milé, pro vás třeba zvukově pestřejší, když uslyšíte i z otevřených oken tady místní jihočeské cikády, ale teď před chviličkou tady prosvištěla i sekačka na trávu. Vůbec tomu nerozumím, to jsou dneska novoty. Pojďme dál, pojďme k dalšímu volajícímu volající. Kdo nám volá? Kdo je na druhé straně? Haló?
1: Dobrý večer, tady je posluchačka z Brna. Dneska ano. Máte dobré téma, jestli se člověk může zlepšit povahově.
0: No ano, zlepšit, počkejte, to je změnit, to je lepší. Zlepšit může se i zhoršit.
1: A jo, ano, změnit určitě, tak budeme říkat změnit.
0: Ano, změna.
1: Můj život opravdu zažil velkou změnu. Jako, když je člověk mladý, tak to je jasný, že dělá hlouposti, nedobrý věci. A když potom přichází trošku do let, třeba takových 40, tak si řekne, bože, jakým životem já to žiju. No tak člověk se musí zamyslet, místo takových nepěkných věcí, třeba jenom stačí říct nepěkný slova takový a sousedama se trošku poškorpit nebo něco takového. No. Ale se stalo, že jsem potkala lidi, kteří mě naučili dělat dobro, zapomenout na ty moje chyby za všechny a skutečně se jako dostávat k lepšímu životu. A můžu vám říct, že od té doby jsem velice spokojená. Klid v rodině, nehádáme se, všechno je v pořádku. Lásku všem lidem, ať je to kdokoliv, cizí lidé, když se s nima potkám, třeba jdu k lékaři, sedím, čekám, promluvím s lidma a na hezké téma. A to se mně úplně strašně líbí, že nacházet lásku mezi všema lidma, nejenom v rodině třeba, je úplně nádherné.
0: Já mám takový pocit, že omlouvám se, že vás přerušuju, jako kdybyste mluvila o nějaké církvi. Nevím,
1: jo,
0: mě to tak jako
1: Máte pravdu, já jsem si přečetla jednu knihu, která opravdu mě přivedla na to být jako slušný člověk a milovat bližního svého. Opravdu jste to trefil, jste šikovnej.
0: Ne, já jsem jenom tak hledal opatrnou větu, kterou říct v mysli. No je fakt, že ale k tomu člověk musí dospět nebo poznat ty v uvozovkách správné lidi, kteří toho člověka nedokáží změnit, ale ukáží tomu člověku jiný směr, něco jiného, zajímavějšího, vzhlédne se v tom jako...
1: Ano, nejsou to ti lidé, co mě změnili, ale je to to, že mi dali knížku, což je Bible, a z té jsem se naučila vlastně získávat lásku ke všem bližním.
0: Řekněte mi, jak jste dlouho četla Bibli, jak vám to dlouho trvalo?
1: No, já už jsem ji přečetla několikrát dokola.
0: No, ale tenkrát poprvé.
1: No, na začátku to nebylo jen tak rychlý, no tak to chvilku trvalo. Tak ten rok jsem ji studovala, než jsem přišla jako ke všemu. A je dobrý začít jako od nového zákona, potom se dostat ke starému zákonu a ono to všechno jde a prostě najde v tom člověk zalíbení a je tam spousta v té Biblii takových příběhů, když byli lidé špatní, začali dělat dobro, anebo naopak, že jo. Jaký byl trest, když se zhoršili a dělali zlo a taky ta odměna, když je člověk dobrý. Takže doporučuju každému do této knihy, je to stará kniha, ale i v dnešní době je velice, velice pořád aktuální.
0: A jestli někdo neví, o čem se bavíme teď konkrétně, no tak samozřejmě těch biblí a vydání je poměrně dost, tak nechci to zlehčovat, ale nepřeskakovat. Hold každý, ať se mu dělá cokoliv, co ho osloví, a nemusí to být zrovna jen něco nadpozemského, něco, co člověka změní, tak jsem s tím asi, ne? To je pro dobro člověka jako takového.
1: Ano, je tam třeba miluj bližního svého jako sám sebe. Že a když miluju sama sebe, tak si neudělám nic špatného, že jo? Snažím se, abych si dělala jenom dobro. No a když to oplácím i tomu bližnímu, no tak to je velká rada z té Bible.
0: Řeknu vám do Brna, to jste mě dostala na myšlenku, že bychom si mohli taky někdy v noční lince popovídat na téma Bible. To by šlo,
1: ano.
0: Ne?
1: No to by šlo.
0: No tak fajn, dáme na to ruku a těšíme se, a ten nahoře nám to stvrdil právě. Tak děkuju a dobrou noc.
1: A dobrou noc vám přeji.
2: Keby bolo něčo,

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je noční vysílání, dnešní noční linka je na téma, jestli se člověk dá změnit, když to řeknu úplně tak jako přátelsky, když už jsme tady jako ta rodina, tak třeba i jestli ty geny jdou přečurat, jo, nebo počurat. No, pojďme k vám, je to o vašich příbězích, o vašich prožitcích a tady se mi jich seskupilo, nakupilo poměrně dost, tak já otvírám. Třeba Helena, ta napsala, myslím si, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnovují nepřetržitě a aby člověk mohl změnit zažité nebo silné zvyky, návyky a tak dále, musí však mít nesmírně silnou touhu se změnit. No a problém je v sobě, protože tuhle velkou touhu najít, no věřím, to dá práci. Blanka, dobrý večer, moje sestra byla dvakrát na léčení a změnila jí až nemoc. To jí donutilo přestat pít. Můj manžel za svobodná pil údajně první ligu a přestal až kvůli mně. Já přestala kouřit, až když mi zjistili astma. Zdraví Blanka z Přeloučska. No Lukáš, myslím si, že opravdu se člověk změnit může. Každý někdy udělá chybu nebo se zachová špatně, ale důležité je, jestli si to dokáže přiznat a jestli dokáže být vlastně lepší. Změna není jednoduchá a většinou nepřijde hned, vyžaduje čas, trpělivost a hlavně vlastní rozhodnutí. Tak zdravím vaše kolegy do rozhlasu i do žurnálu Jirku Chuma s pozdravem Lukáš, zdravím též. Bedřich, dobrý večer. Kdyby se člověk změnil, tak to by byla opravdu velká náhoda. Jinak se člověk nemůže změnit. A František, dobrý večer. Já jsem nepodědil povahu po našem taťkovi, ten byl trochu prudší povahy, naše děcka ty podědili po nás, po každém něco, za to náš vnuk, ten už jde s dobou a motá se ve všem možným. Čemu já vůbec nerozumím, pohybuje se na tenkém ledě František, Františku, no, ten život, to je jedna velká neznámá. Nikdy nevíte, kam vás se zavede zítra. Asi zavřu jeho česká okna, protože mě začínají žrát komáři, takže se omlouvám, kdybyste slyšeli z citlivého mikrofonu také lehké podrbání se. Halo, halo, kdo nám volá? To je zvolání, kdyby náhodou někdo byl a rád by popovídal na tohle téma, tak 731 800 900. Kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Soňa. Ano. Především vás zdravím všechny. Chtěla bych možná trochu obráceně, jestli se může člověk změnit, nemůže. Mně se to nepodařilo, já jsem se teda nezměnila. Když jsem poznala mého druhého muže, tak já jsem bydlela v bytě na vesnici, on, pan velko podnikatel, samozřejmě dům jak hrad, jo, a po půl roce známosti prostě jsem se přestěhovala k němu. Tím, že on si myslel asi, že se nějak změním, že začnu, já nevím, nebyla jsem zvyklá chodit v nějakých lodičkách, sukinkách, šatičkách, prostě sportovní oblečení bylo pro mě daleko lepší než nějaké takové, to chtěla bych nosila klobouček a tam jsou takové šatičky a já prostě jsem si říkala možná, že se přizpůsobím. Ale za skoro 20 let, co jsme spolu žili, nedokázala jsem se změnit, nezměnila jsem se, bylo mi to cizí, tady takový ten luxus a já nevím, zlaté šperky a takové. Když jsme šli někde nakupovat do nějakého drahého obchodu, necítila jsem se dobře a prostě za těch 20 roků jsem se nezměnila. Po 20 letech, když jsem se vrátila zpátky, tak jsem jako cítila, že jsou to zase já, že se nemusím takového něčemu přizpůsobovat, takže fakt nevím, jestli to jde se změnit nebo nejde. Mně se to nepodařilo.
0: No, ale teď je zase ta otázka, jestli No, já zase z toho cítím, a nevím, jestli i posluchači budou se mnou souhlasit, nebo vy, člověk má rád svoje jistoty, jo, a to, na co je zvyklý, a teď si vemte, že vám něco vemou, změní, udělají jinak, no tak buď to ta část lidí respektuje, pochopí, a ta další část vlastně ne, protože vlastně vy jste mi vzali to jistý, jako já to nechci měnit, když to tím pádem mi to jde tak jako k vám. Zase na druhou stranu je fajn, když člověk ví, co od vás má čekat.
1: No a to je právě to, že jako navenek, ano, se může člověk změnit, jo. I když já nevím, jsem si koupila nějaké drahé věci a to, ale opravdu jsem to necítila. Necítila jsem to, že jsou to já a že se až tak může člověk změnit, abych jako pak tady mezi rodinou a to dávala najevo, já teď žiju v luxusu, já jsem se teď změnila, já jsem teď jako úplně jinačí, nejde, nešlo mi to, nejde to asi, takže takový mám já zkušenosti.
0: Vaše drahá polovička, ta to nesla jak, protože logicky očekávala změnu, když to říkala, že
1: očekávala.
0: No, ale jo, tak jestli vám to někdy jako nepředhodil před to ústa váš tehdejší drahý?
1: Nějak nepředložil, ale on si furt myslel, že postupem času
0: že vás změní.
1: Jo. Ano, že mě změní, a on jako vždycky tvrdil, že je rád, protože chtěl někoho takového, kdo netouží po zlatě, netouží po takových těchto, takže mu to vyhovuje, ale to byly začátky, jako, jo, takové řečičky a to.
0: No to jsou přesně ta zamilovanost, o které já jsem mluvil na začátku, kdy člověk přechází všechny věci, protože vidí jenom přes ty růžový brýle, který má nasazený, ale pak přijde to prozření.
1: Pak to přišlo a najednou se to utlumovalo, a jak jsem byla ráda, že jsem se vrátila jako zpátky do svého, mezi svoje lidi, že jsem se nemusela kdesi nějak, protože to byly samé známosti, tam doktor, tam primář, tam právník, tam to, jo. A prostě myslel si, že ale jo, já jsem se uměla s nima pobavit, když jsme měli nějakou návštěvu a přišli, uměla jsem nachystat, jo, pro ně, ale uvnitř jsem cítila, že prostě ne, že takovou změnu nechci. Že
0: to
1: se chci vrátit k tomu svojemu a nehrát si na nic. Nebo a asi to má tak nějak člověk v sobě, že někdo to umí se tak přetvářit a převrátit západ, jak se říká.
0: Jak to mají ženský, jako zase si přiznejme, že je velká skupina žen, která má ráda kabelky a boty, můžeme to říct jinak, dobře, ty Gucci boty byly za těch třeba 30 tisíc skvělý, ale nedalo mi to, to, co jsem já,
1: jsem
0: tak mi to nedalo.
1: Já jsem koukala po těch levnějších, nebo po těch normálnějších, jo. Nebo parfémy, jo, takové parfémy. Jako jo, já jsem s ním šla do toho, prošli jsme to, ale jako mě to neříkalo, já bych si radši koupila tamten, a on mi navrhoval tamten, já nevím, za 5 000, jenom
0: jinými
1: tak. Jako,
0: jinými slovy vás vlastně ve své podstatě, tak jak jste začínal na to povídání, se snažil přetvořit, předělat, ale tak. Proč si vás teda vlastně vybral? Teď nad tím tak uvažuju, přemýšlím.
1: No tak jako to mi taky vrtalo hlavou, proč to tak nějak tvrdil, že mu to nevadí, že je...
0: On si myslel, že si vás předělá. Tak už jsme to vlastně zmínili.
1: Že mě koupí nebo předělá, jo, protože co si budeme říkat, jsou takové ženské, ježiš, mám tady bohatého, teď toho využiju a všecko si tady pro sebe a budu si nakupovat a to, ale mi to prostě nešlo. Nešlo mi to, nezměnila jsem se a byla jsem ráda, že jsem doma.
0: Takhle, můžete se aspoň podívat do toho zrcadla a možná třeba vám přibyla nějaká ta vrázka za těch 20 let, co jste spolu byli, ale jste to pořád vy.
1: Ale a jsem to já. Tak. Teď to bylo dobře řečeno. Jsem ráda,
0: děkuju
1: jsem
0: moc.
1: To já.
0: Děkuju moc, ať se daří.
1: Tak je, dobrou.
0: Dobrou noc, vážím si toho, že jste zavolala. A kdo zavolá další?
2: Kup mi den, kup mi noc,

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit, a to nejen na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bod. Opravdu změnit. Takhle u dalšího volajícího nevím, ale těším se na příběh. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, tady Zdeněk od Kolína.
0: Zdeňku od Kolína, tak jak to vypadá u vás? Dá se člověk předělat nebo ne?
1: Úplně jednoduše. Já když jsem chodil do učení, tak jsme byli takový 4 kucí parta, kde jsme chodili denně chlastat nahoru na Letnou. Tenkrát to byla hospoda na Valině, dneska je z toho kostel, jak jsem koukal.
0: Ano.
1: Jo, tam bylo do 10 hodin, pak tam byl takový stánek, tam to bylo do půlnoci, tak jsem to lezl do stánku. A tam zavíral po půlnoci, tak jsme přišli silnici. Tam byla hospoda, teď už nevím, jak se to jmenovalo. Máte mi do rána do 6.
0: Mm-hmm.
1: No, tam se chlastalo vlastně, takže celou noc se to prochlastalo ráno.
0: Ráno
1: z letní na Žižkov pěšky, no, tak si dokážete představit asi, jak to vypadalo. A dopadlo to tak, že když je bylo za 14 dní 18, tak se říká nic, kašlu na to, zahodím to. A od té doby, za 2 roky mě bude 70. A od té doby jsem si nedal ani skleničku piva. Nic,
0: no počkejte, ale proč? Řekněte mi, proč jste si řekl to ne? Teď to nedává smysl. Teď ten alkohol a to noční pochodování s přáteli, teď to vám určitě dalo tolik do života.
1: Jo, to jo, ale já se říkám, že už je toho moc, toho chlastu, že jo, hlavně to, co už, když tenkrát stálo pivo 40 halírů, že jo. No, ale...
0: Takže morálně jste se jako nemohl podívat na sebe do zrcadla. A nebo vám to někdo říkal?
1: Ne.
0: Morálně, vy sám. Vy jste musel dělat hrozný věci.
1: To no, hrozný věci, no. Ukradli jsme tramvaj, že jo.
0: Už je to venku. Takže by se z vás časem stal delikvent, jinými slovy.
1: No, hlavně,
0: že jste to dodržel, to je důležité.
1: Chce, tak se zkrátka odnaučí, že jo.
0: Tady jste to udělal teda velmi brzo, takové sebepoznání, co je, co není dobré společnosti, přístupné, co je stravitelné, no. Tu tramvaj, jenom protože jsem šoto zalíbený člověk do tramvají, tak vám to odpouštím, ale děkuju pěkně. Dobrou noc, ať se vám daří. Děkuju za telefon.
1: Jo, taky. Přeju všem dobrou noc.
0: No, řekněme si zcela na rovinu, chlast je teda hrozná věc. Teda, ono je to líbivé pro účastníky, kteří rádi takto popíjejí, ale potom se z člověka stane... No ještě když si to jako uvědomí, no tak pak není co řešit, ale mít rozpitý mozek, hlavu od malička. No. Pojďme dál. Dá se člověk změnit nebo ne? Kdo nám volá teď?
2: Krásný dobrý večer, přeje Dana. Já vás moc zdravím, Hantiku.
0: Taky a dobrý
2: je
0: večer.
2: Je teda fakt, že já jsem přesvědčená, že člověk se mění jak teda postupem času. A já teda poslouchám dneska od půlnoci, ale o to je to pro mě zajímavější, protože všechny ty příspěvky po půlnoci, já jsem tu měla návštěvy, a tak jako za sebe mohu říct, že já souzním hodně s paní, která volala, myslím, že tuším z Brna, která mluvila i o té Bible, jak vlastně já se totožňuji s tím, že mít rád sám sebe je důležité.
0: To je podstatné, myslím, velmi podstatné.
2: A stejně tak blížní své, jo, ale odtud potud, to se mi taky líbil ten příspěvek předtím, který vlastně mohu potvrdit, protože protože pravdou je, že člověk se opravdu mění okolnostmi a taky postupem života, že jo, zkušenostmi. Hmm. A já teda v některých věcech se prostě nemíním měnit nikdy. Já bych
0: prostě
2: nemohla
0: žít
2: s boháčem.
0: Ano.
2: V tomhletom jsem zarytá asi. Já bych nemohla žít s boháčem v blahobytu, ve velkým velikánským
0: ale
2: blahobytu. Protože
0: co je to blahobyt? To je blahobyt pro něj, to je v obrácení, ano, to je blahobyt přesně. Podle vás, ale on to bere jako normu a on vás do té normy chce jakoby přizvat. Tak vy to hned odsoudíte takhle, teď to by byl smutný kluk.
2: Já to neodsuzuju, to v žádném případě, ale fakt je, že teda já bych si asi už nezvykla prostě být zahrnuta šíleným přepichem, když jsem zvyklá žít tak nějak úplně normálně. A pro mě normál je prostě mít střechu nad hlavou, mít svůj byt, mít kam jít, prostě kam se uchýlit, aby mě respektovali moji potomci. To je pro mě taky důležité velice, protože odtud až potud, že? To už jsem si taky nastavila hranici, tak před 10 lety. Opravdu striktně. No a že by mě teda někdo vyloženě zahrnoval nadměrným bohatstvím, na to nejsem zvyklá a prostě asi bych si nezvykla. Jo, to říkám na rovinu.
0: No je fakt, ale zase se shodneme na tom, že je to norma. Je to norma pro jednu stranu, co je normou pro jednoho,
2: ano,
0: není
2: ano,
0: normou
2: to,
0: určitě
2: to
0: pro druhého. Ale zase na druhou stranu, co tyhle ty kluci bohatý, který chtějí prostě holku, kterou budou milovat, a vy rovnou řeknete, že já se na to nezvyknu.
2: Ne, to já bych neřekla rovnou, já bych to třeba i zkusila, možná, ale velice rychle bych přišla na to, že to není můj šálek kávy, prostě.
0: No, jo, ale prostě, teď jde o to, že někdo to vydrží třeba 20 let, tak jako jsme měli paní posluchačku,
2: no,
0: tak
2: je
0: 20 let.
2: Paní posluchačku, to jsem poslouchala velice pozorně. Byla jsem z toho úplně konsternovaná. A proto taky volám. Díky
0: ale
2: tomu
0: to
2: i volám. A spoustu přínosných příspěvků dneska bylo, který zazněly a který prostě mě absolutně šly až pod kůži.
0: Já teda, pro mě zatím to vysílání dnešní jako nezměnilo můj pohled na věc, buď se to vnímám jinak a blbě se vyjadřuju, anebo já stále mám pocit, že člověk se nedá změnit. Nedá. Je tam nějaký program, který
2: já
0: se možná...
2: Já si myslím, že se dá měnit, ale nesmí to být
0: na chvíli.
2: Ne, to bych neřekla. Musí to být trošku i rafinovaně asi.
0: Jak vytahuje ty ženské zbraně, no čo my se nedočkáme ještě před jednou hodinou. Musíte na to jít rafinovaně.
2: No, já bych řekla, že takovou svoji ženskou logikou, já jsem ženská, to se asi poznal.
0: Ano.
2: Tak já bych to prostě brala tak, že prostě člověk by měl zkusit asi všelicos, ale měl by zachovat svoji důstojnost a opravdu mít rád sám sebe není vůbec na škodu a mít rád blížní své taky ve.
0: A se nevylučuje.
2: Velice se přimlouvám i za

0: to téma Bible, já, mě to fakt, mě tohle to zůstalo teď v hlavě. Hned si to poznamenat, abych na to nezapomněl. Děkuju, dobrou noc.
1: Těším se a dobrou noc přeju všem posluchačům i vám.

0: Michal Tučný, abych tu žil, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Máme tady noční linku, dneska téma, které se dotýká každého z nás a určitě každý k tomu něco má a budu rád, když se ještě někdo zapojí. Telefon do studia 731 800 900. Může se člověk opravdu změnit? Koukám do dalších příspěvků, třeba Kamila, ta napsala úplně teď naposled. Zdravím všechny posluchače. Můj muž vyhrál výběrové řízení a byl ředitelem firmy. A když nyní je už v penzi, tak od té doby už doma nic nechce dělat. Zlenivěl. No, Kamilo. Peťo, co nám to tam pouštíš? Takhle, já jsem chtěl ještě domluvit. Ještě Helena třeba píše... Nebo máme telefon, že by někdo volal, tak zkusíme, čekáme, znamení dostanu do ouška. Helena třeba ještě napsala, myslím, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnoví nepřetržitě. S tím by člověk souhlasil, ale třeba jestli to nejsou nějaké vadné buňky třeba, jo? Ono se to množí, rozmnoží. Halo, kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady

0: že ta...
1: Ano,
0: já
1: to.
0: Dva příklady na takový to, že se nemůže změnit a nebo se může změnit.
1: No tak počkejte, já, tak jak? Jak? Musíme to rozlousknout a s vámi uzavřít.
0: Dvě možnosti. Já jsem měla v příbuzenstvu člověka, který alkohol. Bylo na tom pikantní, že to byl řidič z povolání.
1: Oh.
0: Manželka mu dala nůž na krk, že se s ním rozvede, prosil, že přestane.
1: Ano.
0: No tak to stáhla zpátky tu žádost o rozvod a on začal pít znova. Hmm. Jo, a to se opakovalo furt, čili tohle nevedlo nikam. A pak mám druhý příklad. Člověk, právník, se kterým jsme museli s manželem jednat. No a on byl hrozný. On byl prostě takový jako Celadon, který si myslel, že všichni ho musí poslouchat, protože on má prachy a on má moc. Takže když byl u nás, tak pak začal vyhrožovat a pak se všiml, že máme kočku, on byl myslivec, tak povídal, vy máte kočku? Hmm? No, já mám psa, ten má výcvik na škodnou, jako jsou kočky. No a na to můj manžel vstal a řekl, jestli se naší kočce něco stane, tak jste měl psa. Načež pán to se bral a odešel, že jo? A 20 let jsme spolu nepromluvili slovo. Dost jsem na něj slyšela ošklivý další listy. Já jsem říkala, ano, asi to tak je. A pak jsem jednou potkala, on byl vždycky takovej štíhlej, nejenom jsem potkala kulaťoučkýho pána, který dobrý den. Tak jsem vstala, říkám, bože, kdo to je? No tak to odpověděla jsem, pak jsem přemýšlela, pak si říkám, ty oči. To je určitě ten. No byl, pak jsem za ním musela, on byl děsně přátelský, protože on měl za sebou, našli mu rakovinu. A dost
1: rakovinu.
0: Bylo to hodně blbý a on zřejmě přehodnotil veškerý svý hodnoty, svůj žebříček hodnot a najednou se změnil a pak ho to postihlo ještě jednou a to teda, to když jsem ho potkala, tak sušinka a to a on je ahoj, prosím tě, pojď na kafe, hele, já tady mám něco dobrýho, pojď, nebo na skleničku, pojď. No já jsem byla v šoku. Najednou my nejsme daleko od sebe věkem, ale najednou si budeme tykat a dojalo mě, vy jako pejskař to pochopíte. On se najednou stará o psy, který by šli do útulku. Vždycky jednoho někde, když se to doví, tak si ho veme do jeho smrti a veme si pak dalšího.
1: No jo, ale jak je možné, když já to nemůžu říct vlastně upřímně, ale takhle jako tak lidově, jak se to říká, trefnit, rakovina je hnus, to se asi shodneme, ale vidím tam jako takovou odnož, protože se říká, že na všech špatných věcech si člověk má najít, když se to těžce hledá, nějakou dobrou věc. A asi se shodneme i na tom, že ta rakovina má i dobrou věc a to je to, že člověka probere a nebo zabije.
0: Asi jo, ale prostě změnilo ho to. Změnilo ho to a najednou jako spíš pomáhá lidem, no a ty pejsky, to mě dojalo, když jsem tam přišla a tam prostě, já říkám, to je jiný pes než minule. No to panička umřela, tak já jsem si ho vzal.
1: No, to je taky určitě zajímavé téma na povídání, rakovina, ale myslím si, že to je moc kruté.
0: Ale
1: třeba mi přesně, ale nechci zase předtím zavírat oči, protože je jí všude hodně. Musíme se rozloučit, omlouvám se.
0: Ano.
1: 0:53 nejvyšší čas. Děkuju, nerozlouskla si této.
0: Dobrou noc.
1: Ať se vám daří. A pro vás, milí posluchači, písnička, která taky tematicky patří k tomu dnešnímu vysílání, a to zcela určitě. Pojďte společně, budeme poslouchat text.

Smutno je mi, smutno je mi, na ten smutek není lék. Slíbil jsem ti, že se změním, a skutek neutek.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

Mám takový pocit, že jsme to dneska vlastně vůbec nevyřešili. Je změna v chování člověka vůbec možná? Možná to každý z vás, kdo volal a nebo i třeba jen tak poslouchal, tak jsme třeba tím každý mysleli i nepatrně, odlišně vlastně nebo vnímali a sami si vysvětlili to téma trochu jinak. Ale to je přece moc fajn, kdyby jsme byli všichni stejní, tak budeme všichni stejně nudní, trapní. Tak díky za tu pestrost i v rámci dnešního vysílání. Z jihu Čech popřeje příjemný večer, pěknou dobrou noc. Do studia do Prahy děkuju Petrovi za technickou spolupráci a vám, kteří jste se zapojili nejen do dnešního povídání, a to ať už opravdu aktivně nebo pasivně při poslechu, vážím si toho, děkuji, nebýt vás, není Noční linky. A vy samozřejmě víte, že Noční linka se vysílá každou noc, tak já už jdu lovit téma pro další vysílání Noční linky, které bude už dneska hodinu před půlnocí. Kdo s vámi bude, tak ťukám, klikám. Dalšími vysílajícími kolegy bude kolegyně Jarka, Noční linka ze Zlína. Když se řekne neděle, no hezký aktuální, když se řekne neděle, no tak těšíme se, můžete už teď syslit příspěvky klidně na linka@rozhlas.cz. Kdo by měl zájem napsat mě konkrétně, tak jan.macoun@rozhlas.cz. Společně se uslyšíme příští týden. Zase v sobotu hodinu před půlnocí. Ať se vám daří, z jihu Čech posílá velkou pusu všem, kdo o to stojí, Honza Macoun.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po 4 samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do ty hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě. Venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si je opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej ten koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Ne, borůvkovej, borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. Tak si o ten koláč borůvkovej opucoval. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její 2 sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. Naopak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si, Šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa...
5: Já jsem klidný.
4: Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti.
4: Co na to, porota?
5: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
5: Ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne, hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: Tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
6: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem Budeme muset rozloučit.
4: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hů!

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo. A zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů, Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporožiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano. Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenik je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normální okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemné. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity. Ale tvrdošivý to on není, to ne, to... Znáte to, starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: No, jistě. To jsou ovšem takové všeobecné úvahy, že... Pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že... Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum papi. Tak.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák. A potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne, z domova vůbec mě vyhodili.
6: Jo, vyhodili. No, ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatej s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No, tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, bábu nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože ne. Po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teďko já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny, no ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo.
7: Paž Jirku.
6: Ne, že vypadne, že tam zůstaneš.
8: To jo, to na furt,
6: no, na furt, že si zvyknu. A budu mít Jirku, že jo?
8: Myslím,
6: no,
8: že se
6: tak jsem se těšila trošku. A, no a ty, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný do nového bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Ludkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, a to znám. Tak
7: no. Je někdo, s kým si nebydlel.
6: Tak je, těch je.
8: Už tady manželky se dějí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala. Je to
9: aha,
6: pravda?
9: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyše a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě, babo, nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělalo kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trhej. Ale teď teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes mé vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velké privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No, no jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No, nevšiml.
2: To přece není možný, jste kolem mě běhala, kroužila, nabídky.
3: No, myslíte tenkrát? No, to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka v odvahy.
2: No, to určitě,
3: o tom nebude mluvit.
2: Bobříka odvahy, nevykládejte. Vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: To kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se textu.
2: Jo. Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolja Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolja mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. Prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolja mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolja neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšná k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr, tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, zcvakni a jedem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález. Jo? Tak je to strašně jednoduché. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo? No, no, jdu dál a teď vidím další. Jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo? Teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový oblak, kolik to se 2000? No co pak, jsem blázen, já mu dám auto. Oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000. A takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo? Ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila, tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já neděděla, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, no, že je to?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já tu byla první. Když jsem si na tu lavičku sedala, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: Víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A než to by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá.
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím.

0: Ložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená. Zimní zahrada, sauna, dva vyhřejvaný bazény s umělým.
1: Cože?
0: I osvětlením, vlnobytím.
1: Ano.
0: To všechno je vám k dispozici.
1: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
0: V mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
1: Ano.
0: Ale až v pořádné svatbě.
1: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
0: Mě to taky problém nedělá.
1: Dokonce mám i prstýnek.
0: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
2: A podívejte, tamhle jde farář, otče.
3: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
1: Ještě.
0: Nějak se mu nechce dolů.
1: Ale to nevadí, já počkám. Takže šupi to, tak a mám
3: a stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
0: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory?
3: Dědil, dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát. A tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
0: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
3: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
1: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
3: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
1: No Marto?
0: No Karle?
1: To je podvod!
3: Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
4: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
0: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu. Jo, a jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela vypláznutá a teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčku, já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och, a pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, och, chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, och, pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
4: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.